Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc

80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny
1: na Rádiu Praha.
0: Host Lenky Váhalové.
2: Krásné poledne, posloucháte Rádio Praha. Mým hostem bude už za chvíli expertka na etiketu a vybrané chování Julie Balobanová. Budeme se bavit o základech slušného chování, ale samozřejmě probereme třeba i to, jak se správně obléknout na různé společenské události.

0: týden s Lenkou Vahalovou posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Julie Balobanová. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A můžu říct specialistka na etiketu a vybrané chování?
1: Ano.
0: Takže úplně jednoduše, jak jste se k tomu dostala?
1: Já jsem se k tomu dostala poměrně přirozenou cestou. Nejdříve díky své babičce, která je opravdová dáma a která mě k tomu vedla jaksi vlastně od dětství, která mě učila třeba, jak přijímat ty návštěvy, jak se chovat ve společnosti. Právě třeba i díky ní jsem cestovala do zahraničí, mohla jsem poznat různé kultury, což je také vlastně velmi důležité. No a pak jsem se k etiketě dostala v rámci studia, ještě vlastně během prvního ročníku, protože mám vystudovanou diplomacii a mezinárodní vztahy. A právě jak etiketa, tak i diplomatický protokol, to byly předměty, které byly vlastně součástí toho studia. Takže jsem se k tomu dostala pak v rámci studia a po dokončení školy jsem se rozhodla, že se tomu chci věnovat i nadále.
0: A chtěla byste být někdy v budoucnu diplomatkou?
1: Řekla bych, že možná jo, v budoucnu, třeba tak za 10-15 let, že by to byla dobrá zkušenost a velmi zajímavá zkušenost, ale zatím jsem spokojená s tím, co momentálně dělám.
0: A když malinko odbočíme, tak v které zemi by se vám líbilo být diplomatkou?
1: Upřímně Velká Británie nebo Francie, protože tyto země mají k té etiketě blízko a i vlastně k té módě, k té eleganci, tak určitě tyto dvě země by mě lákaly.
0: No a tak se elegantně vrátíme do Česka. Ano. Jak jsme na tom s etiketou v České republice? Jak se umíme chovat?
1: Nechci to nějak úplně dramatizovat, ale poslední dobou musím říct, že jsme na tom lépe, než vlastně dříve. I vlastně mně přijde, že ta mladá generace se o tu etiketu jako takovou zajímá. A ono vždycky záleží na tom vlastně na té konkrétní příležitosti, jestli jsme třeba v divadle, nebo jsme na nějaké jiné společenské události. Ale řekla bych, že jsme na tom poměrně dobře.
0: Vy se tomu věnujete kolik let?
1: Už je to vlastně 8. rokem.
0: A jak se to za tu dobu změnilo? Proměnilo? Jsou tam nějaké trendy?
1: Já bych řekla, že ta etiketa se celkově mění, ta se vyvíjí vlastně, ona se jaksi přizpůsobuje tomu našemu modernímu životu a když se vlastně podíváte, tak ty změny vidíme nejvíce v tom oblékání. Už je vlastně ta doba taková ležernější, občas když jdeme i do divadla, to mě teda mrzí hodně, když přijdete do Národního divadla a vidíte tam někoho v džínách, tak to je za mě samozřejmě takový ten nešvar dnešní doby. Ale mění se to vlastně i tím, že ta doba je rychlejší. Třeba ty sociální sítě nebo třeba ty e-maily. Za posledních pár let si myslím, že více lidí rádi píšou SMSky, než třeba vám zavolají. V tom si myslím, že ta změna je viditelná.
0: A když jsme třeba u toho divadla,
1: ano,
0: nebo u společenských událostí, tak když je na pozvánce napsán dress code, měli bychom ho za každou cenu dodržovat?
1: Bylo by to dokonalé samozřejmě, protože ten dress code je tam z určitého důvodu stanovený a ten hostitel, ať už je to třeba narozeninová oslava, svatba, nebo když jdeme do divadla, tak ten dress code chceme dodržet vlastně i vůči tomu hostiteli. Chceme vlastně zachovat jakýsi respekt a úctu vůči tomu hostiteli, takže samozřejmě pokud to jde, tak bychom ten dress code měli dodržet.
0: A porušujeme ho občas?
1: Samozřejmě, to právě vidíme v tom divadle. To jsme byli posledně s manželem a já jsem se tam připadala trošku nepatřičně v těch dlouhých šatech, když jsem tam viděla třeba i turisty v těch džínách. A to já upřímně bych ani neodpustila turistům, že tam jdou v těch džínách, protože přece malé černé šaty v délce midi vám hodně místa v kufru nezaberou. A přesně když někam jedeme, tak ten program dopředu plánujeme a víme, že půjdeme do divadla, tak by to chtělo i přizpůsobit tomuto oblečení a zachovat si vlastně tu úctu, jak té budově vlastně i k těm divákům, k těm účinkujícím. A tak si prostě užít ten večer, tu událost, protože to mi asi potvrdíte, když jste oblečená do hezkých šatů nebo do nějakého kostýmku, tak se cítíte zcela jinak, než třeba v teplákové soupravě.

0: Lenky Vahalové.
1: Posloucháte Rádio Praha, se jmenuje Julie Balobanová. A když vidíme na pozvánce třeba black tie, to znamená co?
2: Black tie pro pány znamená smoking, pro dámy záleží, jestli máme black tie optional nebo black tie creative. Mm-hmm. To jsou tři možnosti, ale pro nás, pro dámy, to znamená v 90% dlouhá večerní roba. Jsou tam ještě přípustné třeba slavnostní overall, nebo třeba, když je to creative black tie, tak může být i vlastně dámský smoking a potom jsou vhodné vlastně i malé černé, ale ne malé v délce mini, ale malé v délce midi. To je vlastně taková výjimka, ale chce to po nás vlastně ten takový ten famózní oděv.
1: A je něco nad black tie?
2: Je white tie. White tie je vlastně nad black tie. Tam jsou jedině, pro dámy jedině velká večerní roba a je to vlastně ta nejformálnější, nebo je to ten nejformálnější typ dress code pro nás. Teda ten večerní. Mm-hmm. Potom máme vlastně i ten denní, ten je morning dress a ten je vlastně alternativou k tomu nejformálnějšímu večernímu typu oblékání.
1: A co si vzít na sebe, když je tam napsáno smart casual?
2: Smart casual. No, těch možností máme více v dnešní době. Tak to můžou být i klidně džíny, k tomu klasické jednoduché tričko a sako. Nebo třeba i plísovaná sukně a k tomu třeba hezká halenka. Opravdu u toho smart casual je těch variant více. Co bych jenom řekla, že se jednoznačně vyhýbáme třeba děrovaným džínům, nebo třeba si nevezmeme tílko. Takže musíme si vlastně zachovat tu eleganci a tu formálnost, ale neúplně přehánět s tím.
1: Takže džíny, ale elegantní.
2: Přesně tak.
1: A já se hezky dostanu k silonkám. To je velké téma. Měla jsem tam tady dokonce stylistku, která rozhodně zakazovala silonky na jakoukoliv událost. Jak to máte vy? Jak to vnímáte?
2: Můžu se jenom zeptat, zakazovala tělové nebo i černé? Černé asi
1: černé
2: nezakazovala,
1: pořádku,
2: že?
1: Tělové silonky špatně.
2: Jsou největším foupa. Já s tím samozřejmě nesouhlasím. Ono vlastně dříve se říkávalo i v rámci etikety, že jakmile jdeme do společnosti, ať už je to třeba narozeninová oslava, kamarádky nebo něco dalšího, tak silonky jsou povinností. Jak jsme si vlastně na začátku řekli, tak ta etiketa a ta doba se mění. Takže teď nesouhlasím s tím, že pokaždé, když jdeme do společnosti, ty silonky jsou potřebou. Ale proti těm tělovým, jako nemám nic proti tělovým silonkám, protože co když si vlastně vezmete bílé šaty v délce třeba, ne mini, třeba midi, tak ty černé silonky se k tomu nehodí. Takže ty tělové jsou tady vhodnější. A opravdu, když třeba máte nějakou důležitou schůzku s klientem, nebo třeba máte veřejné vystoupení, nebo vás čeká nějaká společenská událost velice formálního rázu, třeba na Pražském hradě a tak dále, tak v této situaci podle etikety a protokolu jsou ty silonky povinností. Možná mi někdo řekne, že ani Kate Middleton už silonky nenosí, ale nosí. Oni jsou jenom neviditelné. Opravdu jsou třeba 8 až 12 den. A co je pro nás, pro dámy, důležité, tak si zvolit silonky, které odpovídají tónu naší pleti a které jsou téměř neviditelné. Takže já nic proti tělovým silonkám nemám. Možná, co bych vlastně ještě vytkla, tak tělové silonky a otevřené boty. Mm-hmm. To samozřejmě ne. Jakmile máme otevřené boty, sandále, tak vlastně tady silonky ne.
1: A nefunguje to.
2: Nefunguje to, přesně tak, ono to mi nevypadá hezky. A co bych možná ještě dodala k těm silonkám, tak raději ty matné. Než ty vlastně lesklé. Ty matny jsou opravdu neviditelné.
1: A co silonky ve spreji?
2: Musím říct, že s tím mám zkušenost v létě, mám s ním dobrou zkušenost a vlastně ani v zimě proti tomu nic nemám. Protože ono to krásně sjednotí vlastně tu pleť a ono to i vypadá, i kdybyste měla na sobě silonky.
0: Host Lenky Vahalové. Host Lenky Vahalové. Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Vahalové. Každou neděli v 9 večer na Rádiu Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a s mým hostem, což je Julie Balobanová. A teď pojďme přímo k té etiketě, to znamená k nějakým základním zákonům slušného chování, vybraného chování, klidně můžeme říct. Jaké jsou ty nejčastější prohřešky, které děláme, třeba v restauraci?
2: Já bych možná na začátek zmínila to, že podle mě největší prohřešek je situace, kdy ostatní uvádíme do rozpaku. Mm. A nebo se nechováme slušně, a nebo třeba se ptáme na nevhodné otázky. Tohle já považuji za největší, nebo třeba za větší prohřešek, než když nedržíte správně příbor. Za mě ta etiketa je především o ohleduplnosti, o té úctě. O tom vlastně, když máte ta pravidla zažitá, tak se stanete velmi dobrým společníkem. Nezeptáte se na nevhodnou otázku, třeba proč nemáte děti, proč nejste vdaná a tak dále. Jo, takže pro mě vlastně ty největší prohřešky jsou právě, spočívají právě v tomhle. Mluvím-li teda o té restauraci, tak bych tady zmínila asi tři základní chyby. První je držení sklenice na víno. Velmi často vidíme třeba i u těch filmů, že jo, jak drží třeba i Velký Gatsby, to znáte, že jak tam drží tu sklenici za to tělo.
1: Ano, ano.
2: Ono to vypadá možná elegantně, ale potom ta sklenice, tam zůstávají ty otisky prstů, takže sklenici na víno držíme.
1: A když máme rukavičky?
2: To je jiná situace, možná právě ta výjimka, ale v 95% ty rukavičky nemáme a proto je vlastně vhodné tu sklenici držet za stopku. Nikoliv za to tělo. Ať už je to sklenice třeba na šumivé víno nebo na červené víno, držíme za stopku ze dvou důvodů. První ryze estetický, ať tam nezanecháme vlastně ty otisky prstů, a ten druhý důvod je ryze praktický, protože každé víno má určitou předepsanou teplotu, že?
1: Pardon, a sklenička koňaku? Kde je ta malá nožička?
2: Tam už můžeme držet právě za to tělo. Tam to k tomu vlastně i přispívá k tomu správnému vychutnání, ale u toho vína jedině za tu stopku. To je vlastně ta první chyba. Ta druhá je používání látkové a papírového ubrousku. Velmi často vidíme, jak třeba, ať už je to dáma nebo muž, rozklepávají ten látkový ubrousek jako prádlo, pak si to ještě, že si to položí na klín, protože ten látkový ubrousek patří samozřejmě na klín. Potom třeba víme, že po dojedení patří vedle talíře, ne do talíře. A ten papírový naopak do talíře a na to dáme ten příbor. Takže vlastně to je ta druhá chyba a možná ta třetí, bych tedy zmínila i to držení příboru. Velmi často nedržíme ten příbor s vrchním držením. No je to správně, když vlastně ty střenky máte schované v dlaních, ukazováčky vyvíjete tlak, když potřebujete něco na kraj, tak ty hroty vlastně směřují dolů. Potřebujeme-li potom nabrát něco sypkého, něco křehkého, třeba bramborovou kaši nebo rýži, tak to vlastně ty hroty otočíme, tu vidličku otočíme hroty nahoru.
1: Ještě mě napadá, kabelka patří na stůl a kabát přes opěradlo židla?
2: No samozřejmě, že ne. Ta kabelka jednoznačně nepatří na stůl. Ten důvod je jednoduchý. Vlastně mi nepatří na stůl z hygienických důvodů, protože předtím třeba cestujete autem, metrem a tak dále, to pak nechceme mít na stole. Obzvlášť, když je ten stůl třeba krásně prostřený, je na tom bílý čistý ubrus, tak tam nechceme mít tu kabelku. Takže si pořídíme třeba buď ten háček na ty kabelky, nebo si vlastně dáme, vyplníme si ten prostor mezi zády a opěradlem židle, a nebo v těch lepších restauracích máte k dispozici i tu speciální stoličku. To je za mě dokonalá varianta.
1: A ten kabát?
2: Ten kabát určitě, když je tam šatna, tak je to jednoznačné, že si odložíme do šatny, potom vlastně si pověsíme na věšák samozřejmě, ale přesto opěradlo židle ne, protože by to ten kabát mohl překážet vlastně k té obsluze nebo třeba i našemu spolustolovníku. Rádio

0: Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Bálové.
1: Se mnou je stále Julie Balobanová. Velmi mě zaujaly ty nevhodné otázky. Jak na ně správně reagovat?
2: Ono potom v té situaci hrozně záleží na tom, jestli na to máte energii, či ne. Protože on vlastně každý odborník na etiketu vám řekne, určitě musíte reagovat s úsměvem, slušně, zkuste změnit to téma. Je to velice jednoduché o tom mluvit, ale když se vás někdo ptá, proč nemáte děti a už je to po 50., tak možná už tu energii odpovídat na ty dotazy nemáte, že jo? A už nemáte energii tam třeba položit nějaký jiný dotaz nebo změnit to téma.
1: Na druhou stranu změnit téma mi přijde trošičku asociální, když se někdo zeptá, proč nemáte děti a já na to řeknu, venku je ale krásné počasí.
2: Přesně tak, přesně tak. Tak je to občas i takové trošku zvláštní. Já si osobně myslím, jak ta etiketa je modernější, tak je v naprostém pořádku říct, já se vám omlouvám, ale toto téma je pro mě nepříjemné. Můžeme ho prosím vynechat? Máme spoustu dalších krásných témat. Jo, takže já si myslím, že vlastně i ta upřímnost v té společnosti, jak opět, jak je ta moderní, i ta moderní generace, už je otevřenější, už jsou vlastně i ta, jsou upřímnější a to si myslím, že i v této situaci naprosto vhodné. Samozřejmě neřeknete, na co se mě ptáte, jenom prostě omluvíte se a řeknete, toto téma je pro mě nepříjemné.
1: Na druhou stranu, když to téma rozvineme, tak no. Současná mladá generace, jak říkáte, je víc otevřená těmto tématům, takže je vhodné konverzovat na nějaké společenské události na toto téma, když už jsem tázaná?
2: Není to vhodné.
1: Není to vhodné.
2: Není to vhodné. Ono těch témat je více. Ať už je to politika, ať už je to třeba náboženství, válka, to jsou témata, která vlastně nejsou vhodná.
1: Jaký je váš plat?
2: Přesně například. To je samozřejmě hodně nevhodné téma, ale právě téma dětí, téma vlastně rodiny, svatby a tak dále, to my nikdy nevíme, jestli tu dotyčnou osobu neurazíme tím tématem. Co třeba, když žena se snaží o to dítě a ono to nejde a my se zeptáme, proč nemáte děti. Takže určitě bych tady byla opatrná a jak jsem již zmínila, je spousta dalších témat, o kterých si můžeme povídat, ať už je to kultura, ať už je to i třeba počasí. To taky můžeme začít konverzaci i tématem počasí, když to zní, že to je banální téma, ale ono je to banální, když se zeptáte, podívejte se, venku je krásně. Tak co mi na to odpovíte? Ano. Ale když vám řeknou, podívejte se, dneska je krásně a já jsem konečně měla možnost jít zaběhat, děláte vy nějaký sport? Nebo vy se mě zeptáte, a kam jste vlastně šla, že jo? Takže vlastně i to téma počasí je pro začátek konverzace v podstatě dobré.
0: Viny. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Dva legendární synth bandy v hlasování. Pet Shop Boys a Megaseller Actually. Nebo Depeche Mode a jejich legendární Violator. Pet Shop Boys nebo Depeche Mode. Zapeklitá otázka. Volba je u nás na Facebooku.

0: Ale moc to nepomáhá. I tam jsem taky vlastně nazbírala hodně nepříjemných komentářů. Ale vlastně, jak jsem již zmiňovala, jak se doba mění, tak bohužel na těch sociálních sítích s tím už moc nejde bojovat.
1: Blokovat komentáře?
0: Já to třeba nedělám. Mm-hmm. Já to třeba nedělám, protože takhle upřímně, já si to už nečtu. Když je to třeba video, které má třeba 100 000 zhlédnutí, tak tam určitě budou nějaké komentáře od lidí, které nezajímá etiketa. A to je v pořádku. Ne každému ta etiketa je blízká. S tím já jsem úplně v pořádku, jenomže potom ty komentáře si raději nečtu, abych z toho nebyla smutná samozřejmě. Ale myslím si, že spousta lidí v dnešní době, a to nevím, možná i vím proč, že jak jsou nespokojení vnitřně, třeba i trošku nevyrovnaní, tak oni mají tu potřebu tam ten komentář napsat, že se jim to nelíbí, že se jim nelíbí účes, nebo se jim nelíbí, co ta daná osoba říká, ale to neznamená, že se to nebude líbit někomu jinému.
1: Jedna cesta zablokovat, druhá cesta to nečíst. Na druhou stranu je spousta profesí, která je odkázaná na to pracovat na sociálních sítích a nějakým způsobem tam musí fungovat. Často třeba i na ty komentáře odpovídat, protože řeší nějakou službu nebo produkt. Je třeba na místě poučit toho člověka, který tam píše nenávistný komentář.
0: Já bych možná zkusila napsat něco, něco jako slušného, hezkého, ale neúplně poučovat, což nás etiketa zase učí tomu, ať vlastně neupozorňujeme na ty chyby a tak dále. Ano. Ale já jsem vlastně třeba dříve reagovala, děkuji za připomínku nebo děkuji za váš názor a třeba jsem tam hodila nějaké srdíčko nebo smalíka.
1: Mělo to efekt?
0: No vlastně potom už vlastně daná osoba neodpovídala, protože jakmile jdete do konfrontace, tak tam máte najednou 10-15 komentářů a třeba někdo se ještě připojí a to už nechcete. Já třeba občas teď už nereaguji, protože upřímně na to občas i nemám čas, ale dříve jsem reagovala třeba s malíkem nebo děkuji za komentář a šla jsem dál. A ono potom už vlastně ta daná osoba nemá vám co odpovědět, že jo?

0: Lenky Vahalové.
1: Jsme ve finále. Se mnou je Julie Balobanová, specialistka na etiketu a vybrané chování. A já se dívám, že jste napsala zatím dvě knihy. Etiketa pro elegantní

0: Elegantní ženu a dress code pro elegantní ženu. Chystáte ještě něco dalšího?
1: Zatím ne, protože ono to, i to psaní zabere hodně času a je to velmi náročná práce a myslím si, že to neumí dělat každý. Takhle s výsledkem jsem spokojená, ale zatím neplánuji. Možná třeba za pár let, že by vyšla nějaká větší kniha, kde dáme dohromady všechny informace. Ano, ale momentálně ne.
0: A co se týká dámského klubu, ano. Tak pokud se nemýlím, tak jste založila dámský klub. Tak. Tam se naučíme co? Nebo co nás tam čeká?
1: Ono to vzniklo velmi přirozenou cestou, že já vlastně k dispozici mám tři kurzy, je to společenská etiketa, etiketa u stolu a business etiketa. A vlastně ty klientky, co byly stále, tak oni se mě ptali, a co dál, jestli je nějaké pokračování. Tak mě právě napadla myšlenka založit si tenhle klub, který bude ty ženy spojovat. A my to máme tak, že každý měsíc jsou tam dvě akce, ať už je to třeba ochutnávka čaje nebo kávy, nebo třeba i vína, nebo třeba nějaký workshop. Teď příští měsíc máme krásnou přednášku od paní stylistky. Takže je to vlastně o tom, že tam se dozvíte spoustu informací a hlavní myšlenku je spojovat ty ženy, co mají stejné hodnoty a stejný pohled na ten život.
0: No a kdybychom u vás chtěli absolvovat nějaký kurz, tak děláte tedy i pro firmy i individuální kurzy?
1: Přesně tak, já dělám pro veřejnost, kurzy pro veřejnost, většinou je to vlastně v 90% jsou to kurzy pro dámy, a potom dělám i ty firemní a jsou samozřejmě i individuální, takže mám to takové pestré různě.
0: A cože nám nejvíc chybí v tom veřejném prostoru?
1: Že nám občas, že nám chybí čas pro sebe. Že vlastně my furt jak... Ta doba celkově je velmi uspěchaná. My furt někam spěcháme. A mně přijde, že se trošku musíme uklidnit, zastavit se. Třeba i vlastně, když jdete do restaurace, když se podíváte, tak většina lidí jsou na telefonu. Mě to tak strašně mrzí, protože proč jít do hezké restaurace, když jste furt na telefonu? Vy tam jdete, abyste si užili tu společnost. Takže já si myslím, že celkově, co nám v dnešní době chybí, tak ten čas na sebe a na ty ostatní.
0: A s tím, jak se chovají muži, tak s tím jsou ženy spokojené v České republice? Jakou máte zkušenost?
1: Ono záleží na konkrétní ženě, na konkrétní situaci. Myslím si, že to zase není tak tragické, ale co bych asi zmínila, že nebo doporučila spíše mužům, aby to, že ta žena je společensky významnější, aby to nebrali nějak hodně vážně. Ono to není o tom, že žena je něco víc, muž je něco méně. Ono je to jenom o tom, že my té společensky významnější osobě, ženě staršímu, dáváme přednost, že se staráme o její komfort, pohodlí, dámě pomůžeme do kabátu, z kabátu, otevřeme ty dveře do restaurace a tak dále. Takže určitě bych to mužům doporučovala. Na druhou stranu už jsou muži trošku opatrnější, protože nevědí, jestli tím chováním třeba tu ženu neurazí. Ale chci to potvrdit z vlastních zkušeností. Je to spíše zatím výjimka u nás v rámci České republiky. Ano, třeba Amerika, ta už je na tom trošku pokročilejší, tam už se muži opravdu bojí třeba ženě otevřít dveře a tak dále. Ale myslím si, že stále v České republice jsme na tom dobře. A ženy touží potom gentlemanském chování od těch mužů.
0: No a na úplný závěr nějaký tip pro tu etiketu nebo pro to vznešené chování?
1: Zase prostě bych řekla vlastně ono, ta etiketa, my vlastně spousta lidí tu etiketu vnímá jako něco škrobeného, něco vlastně, co nás nějakým způsobem svazuje, omezuje. Ono to není o tom. Možná můj tip je naučit se správně vycítit situaci a zachovat se v té situaci patřičně. To znamená nepřehánět to s tou etiketou. Jestli jdete na piknik, tak si klidně vemte do ruky krajíc chleba, namažte ho máslem a okusujte. Jo, prostě jako moje rada pro všechny je taková, ať to nepřeháníme s etiketou, ať se chováme přirozeně, ať se chováme vhodně, tak, aby každý, kdo se v mé společnosti ocitne, aby se cítil dobře.
0: Se mnou byla Julie Balobanová, moc děkuji za rozhovor.
1: Já taky děkuji za pozvání.
2: Host Lenky Váhalové.
3: Host Lenky Váhalové.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Váhalové. Kompletní archiv pořadu
3: najdete na můj rozhlas.cz.
2: Host Lenky Váhalové.

Generation of the Groove. Generation on the Move. Join in on

0: Sobota 4. července, Praha vysílá zprávy, ve studiu s nimi kolegyně Anna Hašková. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Bylo 6 hodin.
1: Pražské metro nejezdí na části linky C, nahrazují ho autobusy. Na zahájení Karlovarského festivalu dostal Křišťálový globus za přínos filmu herec Dustin Hoffman. Na řeckém Rodosu zemřel 19-letý Čech, srazilo ho auto. Dnes čekejte polojasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Kvůli obnově zabezpečovacího zařízení nejezdí pražské metro po části linky C. Dopravu mezi nádražím Holešovice a stanicí Pražského povstání zajišťují autobusy s označením XC. Výluka potrvá do 10. července, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
3: Podrobnosti o výluce se cestující dozví třeba z letáku na zastávkách, v autobusech a tramvajích, ale třeba i zhlášení ve vozech. V ulicích jim pomůžou informátoři v reflexních vestách.
1: Praha 14 v září otevře dočasnou modulární školu v Travné ulici, bude v ní 6 tříd a jídelna. Dočasné prostory mají kapacitně pokrýt období, než městská část zprovozní stálou základní školu v ulici U Hostavického potoka. Začít stavět ji chce na podzim a dokončit v roce 2028. Ve škole má být místo pro 540 dětí. Americký herec Dustin Hoffman převzal v Karlových Varech Křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii. Je držitelem dvou Oscarů za filmy Kramerová versus Kramer a Rain Man. Karlovarský festival mu promítl sestřih všech jeho rolí.
4: Když budete mít velké štěstí, budete jednou tak staří jako já. Mě bude za pár dní 89. Uvidíte obraz svého životního díla a pro mě je to hodně emocionální a jsem nesmírně vděčný, že jsem měl příležitost dělat práci, kterou miluji. Chci poděkovat Karlovarskému festivalu, že pomáhá přežít lásce k natáčení filmu.
1: Na ostrově Rodos zemřel 19-letý Čech, kterého v osobním autě srazil 61-letý Řek. S odvolaním na policii to uvedl řecký server Rodiaky. Neštěstí se stalo na silnici v pobřežní obci Afantu na severozápadě ostrova, po které šel mladík pěšky. Čech na místě podlehl svým zraněním. Řecká policie řidiče zadržela a zahájila proti němu trestní stíhání. Fotbalisté Argentiny jsou v osmifinále mistrovství světa. Kapverdy zdolali 3-2 v prodloužení. Jejich dalším soupeřem bude Egypt, který vyřadil Austrálii po penaltách 2-1. Dále Kolumbie porazila Ghanu 1-0. Dnes bude polojasno nebo skoro jasno. Později čekejte od severozápadu přibývání oblačnosti a večer pravděpodobně déšť. Nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů. Povane zpočátku slabý, postupně mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: O silnicích, dálnicích v sobotu ráno projíždíme plynulé, s lehkými komplikacemi počítejte na dálnici D10. U exitu D10 je provoz kvůli pracem na silnici veden pouze jedním nebo dvěma pomocnými pruhy. A to v obou směrech, v tuto hodinu vás to ale zcela jistě nezdrží. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré jitro, už teď 4 minuty po 6. hodině je jasné, že v Praze nevstáváme do tropického dne na teploměru aktuálně ani ne 15 stupňů Celsia, teploty nad 35 stupňů, nicméně v červnu zažili přes 2/3 Evropanů. Podrobnosti ve vysílání už za chvíli. Dnes je sobota, 4. července. Děkujeme, že jste si na začátek nového dne vybrali vysílání Českého rozhlasu. No a co se muziky týče, za chvíli No Doubt, Lady Gaga nebo na samotný začátek našeho společného sobotního rána zpěvák Bruno Mars. Klidné vstávání přejeme.

0: Lady Gaga ve vysílání Rádia Praha. Dobré ráno vám přejeme v 6 hodin 15 minut. Evropu v druhé polovině června zasáhla výrazná vlna veder. Podle analýzy agentury AFP zažily teploty nad 35 stupňů Celsia více než 2/3 Evropanů, celkem zhruba 410 milionů lidí. Pro srovnání, slavná vlna veder ze srpna 2003 dopadla přibližně na 320 milionů lidí. Téměř všichni obyvatelé Francie a velká část španělské a italské populace se dostali nad 35. Později se extrémní teploty přesouvaly i do střední Evropy, na Balkán a směrem k Ukrajině. V některých místech teploty nad 35 stupňů trvaly opakovaně. Jedno španělské město v Katalánsku je zažilo dokonce 16 dní po sobě. Vedra zavírala školy i hudební festivaly a v řadě zemí znovu otevřela debatu o tom, jestli je Evropa na podobné extrémy vůbec připravená. Jak se ve srovnání se zbytkem Evropy vedlo Česko? I na to najdete odpověď na webu irozhlas.cz. V Praze dnes nicméně žádné tropické teploty nečekáme, dnes bude polojasno nebo skoro jasno, později čekejte od severozápadu dokonce přibývání oblačnosti a večer pravděpodobně déšť, teploty mezi 22 až 24 stupni Celsia. No a po silnicích i dálnicích v sobotu ráno dál projíždíme plynulé, s lehkými komplikacemi počítejte na D10. U exitu 10 je provoz v obou směrech kvůli pracem na silnici veden pouze jedním nebo dvěma pomocnými pruhy. V tuto hodinu vás to ale zcela jistě nezdrží. Opatrně, pokud jedete z Plzně do Prahy po D5, na 30. kilometru se před exitem 28 srazila dodávka s nákladním vozidlem. Průjezd hlášen pouze se zvýšenou opatrností. No a menší komplikace ode dneška až do neděle ve Vršovické na Praze 10 mezi křižovatkami ulic Botiči a Oblouková se totiž opravuje tramvajový pás. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás.
2: To nejlepší z 90.
1: Každou sobotu na Rádiu Praha.
2: Zóna 90. 90.

0: tě dokola.
1: Dobré ráno, posloucháte Radio Praha, Tomáš Klus nás dovedl ke krátkým zprávám. Chvilku před 6:30 je pro vás má Anna Hašková.
2: Autobusoví dopravci posílili spoje do Karlových Varů. Tam začal 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Stálé spoje jsou podle zástupců Flixbusu a Regiojetu téměř vyprodané a rychle se plní i ty posilové. Ty jsou naplánované na oba víkendové dny i na pondělí. V případě potřeby jsou dopravci připraveni kapacity ještě navýšit. Na severovýchodě Prahy, ale i v Mělníku a Neratovicích je ode dneška část domácností bez teplé vody a tepla. Důvodem je plánovaná odstávka kvůli opravám v Mělnické elektrárně, která zmíněné oblasti zásobuje. V Praze se to týká třeba Bohnic, Kobylis, Proseka, ale i Hloubětína a Horních Počernic. Omezení potrvá do 10. července. Kvalita vody ve většině přírodních koupališť ve Středočeském kraji zůstává i po vlně veder výborná. Potvrdili to pravidelné kontroly hygieniků. V nádrži Orlík se sice objevily sinice, ale jejich obsah je malý. Voda má dobrou průhlednost a lze se v ní koupat. Stejná situace platí i na přehradě Slapy. Extrémní vedra na východě a ve střední části Spojených států narušily oslavy 250. výročí americké nezávislosti. Město Filadelfie zrušilo chystaný slavnostní průvod několik hodin před jeho začátkem. Teploty ve městě se totiž pohybovaly kolem 40 stupňů Celsia. Vlna veder doprovázená vysokou vlhkostí vzduchu bude ve Spojených státech přetrvávat i o víkendu. Dnes čekejte polojasno nebo skoro jasno, postupně od severozápadu přibude oblačnosti, večer může pršet. Teploty vystoupí nejvýše na 22 až 24 stupňů. Vítr bude foukat zpočátku slabý, postupně mírný severozápadní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Situace na dálnicích i na pražských silnicích dál zůstává klidná, provoz je plynulý, s lehkými komplikacemi počítejte na D10, u exitu D10 je provoz v obou směrech kvůli pracem na silnici veden pouze jedním nebo dvěma pruhy, v tuto hodinu vás to ale zcela jistě nezdrží. Opatrně, pokud jedete z Plzně do Prahy po D5 na 30. kilometru se před exitem 28 srazila dodávka s nákladním vozidlem, pruh je zvlášen pouze se zvýšenou opatrností, no a menší komplikace od dneška až do neděle ve Vršovické na Praze 10 mezi křižovatkami ulic Kbotiče a Oblouková probíhá oprava tramvajové trati. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
1: No a 2,5 minuty po 6:30 přejeme dobré ráno, pokračuje víkendová Praha. Ve Středočeském kraji meziročně vzrostl počet nehod motorkářů. 9 jich zemřelo. Policisté se na ně proto zaměřují při mimořádných kontrolách. Začali včera, víc už za chvíli v reportáži. Dobrý poslech.

0: Leone a Callum Scott v ranním víkendovém vysílání Rádia Praha. Bylo 6:45. Na silnicích ve středočeském kraji už letos zemřelo 9 motorkářů. Loni za celý rok to bylo 13. Zvýšil se i počet nehod samotných. Středočeští policisté proto na včerejšek a ještě na dnešek připravili mimořádnou kontrolní akci.
1: Právě projíždí dva motorkáři, jednoho teda policie zastavuje.
2: Kontrola, prokažte vaši totožnost. Řidičský průkaz najdete? Kolegyně s váma ještě provede takovou zkoušku, jak se sundejte za tím přilbu.
3: Po dobu tónu foukat do té trubičky plynulý výdech, jo? Tak můžete. Tak je to v pořádku, na ústech si můžete vzít, ten je pro vás.
4: Děkuji.
5: Dejte si, dejte, ať jste vidět.
1: Za odměnu reflexní kšandy. Petr má tady za sebou kontrolu, všechno v pořádku. Vy jste říkal, že jste 18 let jezdil motocross. Jakou máte radu pro motorkáře, když jste takhle zkušený, aby se vždycky v pořádku vrátili domů, protože bohužel letošní statistiky jsou velmi smutné.
6: Aby nebláznili. Hlavně ať neblázní. Ať jezdí v klidu. Já už mám taky nějaký pátek, takže vím, co říkám.
1: Policejní preventista Jaroslav Bicán. Proč akce zaměřená právě na motorkáře?
7: Protože motorkáři jsou v provozu na pozemních komunikacích vlastně nejohroženějším účastníkem a bohužel jejich dopravní nehody jsou převážně buď to smrtelné, anebo s těžkým zraním. Zaměřujeme se na ně s ohledem na to, že ta čísla nám bohužel rostou.
1: Co tady říkají ty statistiky?
7: Když se podíváme na statistiky v rámci územního odboru Benešov, kde se momentálně nacházíme, tak od začátku roku se řešilo 32 dopravních nehod a když si porovnáte samý období za minulý rok, tak tam máme 22 nehod a za letošek v rámci krajského ředitelství Středočeského kraje monitorujeme 310 dopravních nehod. Bohužel z toho je 9 smrtelných.
1: Jaké jsou nejčastější příčiny nehod těch motorkářů?
7: Nejčastějšími příčinami bohužel je samozřejmě nedodržení rychlosti, hazardování, kdy zkoušejí jak svoji motorku, tak vlastně svoje schopnosti.
1: Polovinu nehod si podle Jaroslava Bicana zaviní motorkáři sami. Z poloviny jsou na vině řidiči vozidel, kteří je přehlédnou nebo jim nedají přednost. Z Benešovská Věra Hájíková, Český rozhlas.
0: V sobotu 4. července čekáme v Praze polojasno nebo skoro jasno, postupně od severozápadu přibývání oblačnosti, večer může pršet, teploty vystoupí nejvýš na 22 až 24 stupňů Celsia. Dálnice D5 z Plzně do Prahy je neprojezdná za Žebrákem, na 30. kilometru zasahují záchranáře u srážky dodávky s nákladním autem. Sjíždějte na Žebrák na 34. kilometru, místo objedete po souběžné silnici 605. Ve Vršovické na Praze 10 začaly opravovat tramvajovou trať mezi křižovatkami s ulicemi v Butiči a Oblouková. Zdržení vás ale nečeká a s lehkými komplikacemi počítejte na D10. U exitu 10 je v provoz v obou směrech kvůli pracem na silnici veden pouze jedním nebo dvěma pomocnými pruhy. Dobře dojeďte.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Nelaďte se od pondělí do pátku na talk show o životě.

0: Dobré ráno, je sobota 4. července a Radio Praha teď vysílá další aktuální zprávy. Připravila je Anna Hašková. Hezké ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Bude 7 hodin.
1: V Šárecké ulici v Pražských Dejvicích pokračuje druhá etapa rekonstrukce. Česká a turecká policie zadržela 50 lidí, kteří podvedli Čechy o více než 500 miliardy. V Íránu začíná pohřeb někdejšího vůdce země Chámenejího. Jeho rakev je vystavená ve velké teheránské mešitě. Sobota bude polojasná nebo skoro jasná s teplotami do 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští silničáři opravují druhou část Šárecké ulice v Dejvicích. Konkrétně se zaměřili na úsek mezi ulicemi Na Pískách a Na Klimentce. První etapu prací stihli dokončit o 15 dní dříve, než plánovali, říká mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbora Lišková.
3: Rekonstruujeme kompletně celý uliční prostor, což znamená od domu k domu. Rekonstruujeme chodníky, kompletně vozovky, vzniknou zde parkovací místa, upravovat se bude i zeleň.
1: Druhou etapu rekonstrukce Šárecké ulice chtějí silničáři dokončit do letošního října. Finální část směrem k Evropské ulici zahájí v příštím roce. V Krakovci na Rakovnicku si lidé dnes a zítra budou připomínat Jana Husa. Od jeho upálení v pondělí uplyne 611 let. Krakovec byl posledním kazatelovým útočištěm před odjezdem do Kostnice. Akce začne dnes večer zapálením symbolické hranice a vystoupením souboru Krákoráček. Zítřejší program bude v duchu středověku. Pořadatelé připravili vystoupení kejklíře, šermířskou grotesku nebo lukostřelbu. Na závěr se uskuteční bohoslužba církve československé husické. Čeští policisté spolu s kolegy z Turecka zadrželi 51 lidí z podvodného call centra v Istanbulu. Profesionálně organizovaná skupina se v telefonátech vydávala za policisty nebo pracovníky České národní banky. Pod nátlakem přesvědčovali oběti, aby převedli své peníze na údajně bezpečné účty. Mezi zadrženými bylo podle mluvčího Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Jakuba Vinčálka i 6 Čechů.
4: Skupina je spojována s nejméně 11 případy podvodů na občanech České republiky, při nich vznikla škoda přesahující 500 milionů korun. S ohledem na probíhající analýzu dat zajištěných při domovních prohlídkách lze očekávat, že konečná škoda bude ještě výrazně vyšší.
1: Při 3 domovních prohlídkách našla policie i padělané služební průkazy nebo technologie na vytváření deepfake videí v reálném čase. V Teheránu dnes začíná veřejný pohřeb bývalého iránského nejvyššího vůdce Alího Chameneího. Trvat bude 6 dnů. Očekává se účast milionů Iránců.
5: Rakev zabalená do iránské vlajky bude ve velké teheránské mešitě až do pondělního průvodu iránskou metropolí. V úterý bude rakev přesunutá do svatého města Kom a ve středu do sousedního Iráku, kde tvoří šítská komunita většinu obyvatelstva. Nakonec bude Chamenej pohřbený ve čtvrtek 9. července v mauzoleu imáma Alího Rezy ve svém rodišti v Mašhadu. Pohřeb iránský režim odkládal. Chamenej zemřel ve věku 86 let při útoku na Tehrán, kterým Spojené státy a Izrael 28. února zahájili válku s Iránem. Jana Karasová, Český rozhlas.
1: Čtvrtfinále Wimbledonu se zahraje minimálně jedna česká tenistka. Ve čtvrtém kole na sebe totiž narazí Barbora Krejčíková a Karolína Muchová. Krejčíková porazila 6-3 a 7-5 krajanku Nikolu Bartuňkovou. Muchová 6-2 a 7-6 Savankevovou z Tajska. O postup do osmifinále dvouher ještě budou bojovat Marie Bousková, Linda Nosková a Jiří Lehečka. Během dneška bude polojasno nebo skoro jasno, později se objeví přibývající oblačnost a večer i déšť. Teplotní maxima 22 až 24 stupňů. Foukat bude slabý, postupně mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Dálnice D5 z Plzně do Prahy zůstává neprůjezdná za Žebrákem. Na 30. kilometru zasahují záchranáři u srážky dodávky s nákladním autem. Sjíždějte na Žebrák na 34. kilometru. Místo objedete po souběžné silnici 605. Ve Vršovické na Praze 10 začaly opravovat tramvajovou trať mezi křižovatkami s ulicemi v Botiči a Oblouková. Zdržení vás ale nečeká a s lehkými komplikacemi počítejte na D10. U exitu 10 je provoz v obou směrech kvůli pracem na silnici veden pouze jedním nebo dvěma pruhy.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Rádio Praha.
0: Dobré ráno, v sobotu 4. července vstáváte s Rádiem Praha. Děkujeme za to. Dnešní den se ve Spojených státech nese ve znamení honosných oslav. Právě dnes tam totiž slaví 250 let americké nezávislosti. I tuto událost si s Petrem Jungmanem připomeneme už za chvíli. No a co se muziky týče, zazní Maroon 5. Taky Eva Farna. Nebo Super High Anika. 7:45 vám klidné vstávání od mikrofonu Rádia Praha. Přeju těch přívětivý.

0: Hezké ráno, vstáváte do soboty 4. července, 7 hodin a 16 minut, s vámi je Rádio Praha. Kdo dnes slaví svátek, kdo slaví narozeniny a jaké události si dnes připomínáme, to nám řekne Petr Jungmann.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Je sobota, 4. července. Svátek mají nositelé původem řeckého jména Prokop. A dnes je svátek svatého Prokopa, českého patrona a patrona horníků a rolníků. S vámi je Petr Jungmann, hezký den. Prohlášení nezávislosti schválil americký kongres přesně před 250 lety, v roce 1776. Od té doby je 4. červenec státním a nejdůležitějším svátkem Spojených států. První akce na tehdy nově postaveném Strahovském stadionu se konala přesně před 100 lety v roce 1926. Konal se tam 8. všesokolský sled. Právě pro tuto akci složil Leoš Janáček slavnou symfonietu. Po pozdějších dostavbách se Strahovský stadion s kapacitou 220 tisíc diváků stal největším stadionem světa. Taky před 100 lety byla v Boloni založena italská motocyklová firma Ducati. Nevyrábí jen ďábelsky nadupané motorky, ale třeba i kola. Město v ruské enklávě Königsberg Královec bylo před 80 lety v roce 1946 přejmenováno na Kaliningrad. Krále Přemysla Otakara II. Na jehož počest bylo založeno, ruským jménem připomíná pramálo. Chráněná krajinná oblast Moravský kras byla zřízena výnosem Ministerstva školství a kultury přesně před 70 lety, v roce 1956. Překvapivý a brilantní útok Izraelců v Ugandě na letišti Entebbe, operace Blesk, proběhla přesně před 50 lety v roce 1976. Jejím cílem bylo osvobodit 250 rukojmí z Palestinci uneseného letu Air France. Při zdrcující akci zemřeli 4 rukojmí a velitel izraelského komanda Jonathan Netanyahu, bratr pozdějšího premiéra. Na druhé straně bylo zabito všech 7 únosců, 45 ugandských vojáků a v plamenech se ocitlo všech 11 ugandských válečných letadel. Za pár minut bylo po všem a rukojmí byly v jiném letadle na cestě domů. Před 185 lety v roce 1841 se v Chromči na Šumpersku narodil nejvyšší Čech v historii. Josef Drásal vyrostl na závratných 242 cm. Já přeju hezkou sobotu.
0: Ta sobota bude polojasná nebo skoro jasná, později se objeví dokonce i přibývající oblačnost a večer i déšť, teplotní maxima 22 až 24 stupňů Celsia. Následky nehody blokují provoz na dálnici D5 z Plzně do Prahy. Za Žebrákem se srazila dodávka s nákladním autem. Sjíždějte proto na 34. kilometru na Žebrák. Objíždějte po souběžné silnici 605. Komplikace dál ve Vršovické na Praze 10. Tam totiž začaly opravovat tramvajovou trať mezi křižovatkami s ulicemi v Botiči a Oblouková. Zdržení vás ale nečeká. A s lehkými komplikacemi dál počítejte na D10. U exitu 10 je v provoz v obou směrech kvůli práci. Jsem na silnici veden pouze jedním nebo dvěma pomocnými pruhy. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Opět na rádiu Praha, minuta po půl osmé, krátké zprávy a Anna Hašková.
1: Přesně před rokem zasáhl Česko rozsáhlý výpadek proudu. Bez elektřiny se tehdy na několik hodin ocitl milion odběratelů hlavně v Praze a ve středních, severních a východních Čechách. Způsobilo to výpadky ve výrobě i v dopravě a omezení provozu služeb. Mezinárodní expertní skupina minulý týden potvrdila, že šlo o souběh několika nezávislých technických závad. Praha 1 rozdělí letos na podporu zdravotnictví téměř 1,5 milionu korun. Část peněz poputuje nemocnici milosrdných sester svatého Karla Boromejského na provoz specializovaného oddělení paliativní péče. Další peníze zamíří na vybavení 16 ambulantních ordinací i na podporu organizací poskytujících domácí a lůžkovou péči. Praha 10 připravuje úpravu vršovické promenády podél Botyče. Projekt počítá s opravou cest, novými lavičkami a veřejným osvětlením. Součástí bude i nový prostor pro setkávání lidí a výsadba další zeleně. Městská část chce práce zahájit ještě letos. Na výstavišti v Erfurtu dnes začíná sjezd krajně pravicové strany Alternativa pro Německo. Tamní úřady a policie se připravují na masivní protesty. Do hlavního města Durynska podle odhadů míří až 50 tisíc demonstrantů. Policie kvůli tomu už od pátku kontroluje hlavně autobusy, které míří do města. Dnes bude polojasno nebo skoro jasno, později čekejte od severozápadu přibývání oblačnosti a večer pravděpodobně déšť. Nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů. Povane zpočátku slabý, postupně mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Následky nehody blokují provoz na dálnici D5 z Plzně do Prahy. Za Žebrákem se srazila dodávka s nákladním autem. Sjíždějte proto na 34. kilometru na Žebrák. Objíždějte po souběžné silnici 605. A ve Vršovické na Praze 10 opravují tramvajovou trať mezi křižovatkami s ulicemi v Botiči a Oblouková. Zdržení vás ale nečeká. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Hezké ráno, 3,5 minuty po půl osmé pokračuje ranní víkendová Praha. Jsme rádi, že posloucháte. Cestující v pražské MHD se musí připravit na komplikace. Ode dneška, totiž do příštího pátku, nejezdí v Praze metro na části linky C. Za chvíli si řekneme víc, teď ale posíláme další muziku. Tady jsou Support Lesbians. Klidné vstávání, přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Ray Dalton jste poslouchali v ranním víkendovém vysílání Rádia Praha. Dobré ráno. V Praze nejezdí metro na části linky C. V úseku mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání musí proto cestující využívat náhradní dopravu. Technici vyměňují zabezpečovací zařízení na trati. Výluka potrvá do 10. července a podrobnosti má redaktor Ondřej Mikušek. Hezké ráno.
1: Hezký den. Dopravní podnik zavedl náhradní spojení. V celém úseku mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání jezdí autobusy XC. Situaci má pomoci také tramvajová linka číslo 2, ta nově pokračuje z náměstí Bratří Synků až do vozovny Pankrác, posílí tedy dopravu v Nuslích.
0: Co přesně je důvodem té výluky, co se v metru děje?
1: Technici pokračují ve výměně původních reléových stavědel, nahradit je má moderní elektronický systém. Je to zabezpečovací technologie, která řídí pohyb vlaků, výhybky i signalizaci. V podstatě to teď budou dělat počítače, které mají být spolehlivější i snadnější na údržbu. Zároveň umožní rychlejší řešení případných poruch.
0: Funguje už tedy tato technologie v jiných částech metra?
1: Dopravce výměnu provádí od roku 2024 postupně po jednotlivých úsecích, vždy s ohledem na to, aby bylo možné spojení pro cestující nějak nahradit. Jde o nejstarší část pražského metra, podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové tam zabezpečovací zařízení pochází ještě ze 70. let minulého století.
2: Výměnu stavědel provádíme na každém místě vždy ve dvou etapách. Teď je to druhá ve stanicích IP Pavlova, Muzeum a hlavní nádraží. Jde o rozsáhlou investiční akci, která je podmínkou pro připravovanou automatizaci provozu na trase C.
1: Dokončení dopravce předpokládá v příštím roce, kdy bude zbývat vyměnit stavědla ve stanicích Florenc, Vltavská a v depu Kačerov. I tehdy proto bude potřeba počítat s dopravním omezením.
0: To byl redaktor Ondřej Mikušek. Ondřej, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou a šťastnou cestu.
0: Praze dnes bude polojasno nebo skoro jasno, později čekejte od severozápadu přibývání oblačnosti a večer pravděpodobně déšť, teploty mezi 22 až 24 stupni Celsia. No a pojďme se podívat taky na pražské silnice. Dálnice D5 z Plzně do Prahy je neprůjezdná. Po nehodě za Žebrákem na 30. kilometru havarovalo více vozidel. Na místě pracují záchranáři. Sjíždějte proto na Žebrák na 34. kilometru. Objíždět je to možné po souběžné silnici 605. S lehkými komplikacemi počítejte na dálnici D10. U exitu 10 je provoz v obou směrech kvůli pracem na silnici veden pouze jedním nebo dvěma pomocnými pruhy. A ve Vršovické na Praze 10 začaly opravovat tramvajovou trať mezi křižovatkami ulice v Botiči a Oblouková. Zdržení vás ale nečeká. Šťastnou cestu i ode mě.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Topíte se v reklamách. Reklama. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Dobré ráno, posloucháte Rádio Praha, je 8 hodin a vysíláme další aktuální zprávy. Slovo má Anna Hašková, hezké ráno.
1: Pěkné ráno. Lidem na severovýchodě Prahy, ale i v Mělníku a Neratovicích ode dneška neteče teplá voda, omezení potrvá týden. Po deštích budou v Česku aktivnější klíšťata, varují předtím meteorologové. Unijní země se budou zabývat možným zákazem dovozu zboží z nelegálních židovských osad. Dnes bude polojasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Na severovýchodě Prahy, ale i v Mělníku a Neratovicích je ode dneška část domácností bez teplé vody a tepla. Důvodem je plánovaná odstávka kvůli opravám v mělnické elektrárně, která zmíněné oblasti zásobuje. V Praze se to týká třeba Bohnic, Kobylis, Proseka, ale i Hloubětína a Horních Počernic. Omezení potrvá do 10. července. Národní památkový ústav zaplatí za rekonstrukci invalidovny v pražském Karlíně 2 miliardy a 150 milionů korun. Na rekonstrukci se budou podílet 3 stavební společnosti. V historické budově mají vzniknout 2 stálé expozice, multifunkční sál a návštěvnická centra, říká mluvčí ústavu Blanka Černá.
3: Je předpoklad, že kompletně obnovený a vybavený areál invalidovny, včetně stálých expozic, by se veřejnosti otevřel na přelomu roku 2029 a 2030.
1: Invalidovna vznikla v první polovině 18. století podle pařížského vzoru pro potřeby válečných veteránů. Původní plán počítal s ubytováním až 4000 invalidů s rodinami, realizovala se ale jen 1/9 projektu. Meteorologové varují před klíšťaty. Na většině území je jejich aktivita na 4. stupni z 5, to znamená vysoké riziko. A situace se v příštích dnech možná ještě zhorší, upozorňuje na to Martin Možný z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Třeba na Mostecku, Chomutov nebo dole na jihu Čech, České Budějovice, okolí Vysočina. Souvisí to trošku jako i s tou teplotou a se srážkama. Čili my jsme teď měli takový suší období.
1: Lidé by proto v příštích dnech měli dodržovat preventivní opatření, používat repelenty a po návratu domů z přírody by se měli vždy důkladně prohlédnout. I letos totiž podle Státního zdravotního ústavu mírně přibývá třeba případů boreliozy. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová označila pokračující rozšiřování židovských osad na západním břehu Jordánu za nepřijatelné. Řekla to v Korku po jednání s irskou vládou. Zároveň potvrdila, že unijní exekutiva v nejbližší době předloží návrhy možných řešení ohledně zákazu dovozu zboží z těchto nelegálních osad. Irsko aktuálně předsedá Evropské unii a chce, aby členské státy o této problematice rozhodly co nejdříve. Dublin návrhy řešení očekává do 13. července. Kdy se v Bruselu setkávají unijní ministři zahraničí. Fotbalisté Argentiny postoupili do osmifinále mistrovství světa. Obhájci titulu porazili v Miami Capverdi 3-2 po prodloužení. Výkon ostrovní země, která má 500 000 obyvatel a hrála na světovém šampionátu poprvé, ocenil trenér vítězné Argentiny Lionel Scaloni.
5: Felicitaciones a Cabo Verde porque
6: gratuluju Capverdám k výkonu. My jsme ale věděli, že budou náročným soupeřem. Trpěli jsme, hodně jsme na hřišti trpěli. Zasloužili jsme si vyhrát, i když nám to soupeř rozhodně nedělal jednoduché. Zaměřil bych se ale taky na pozitiva. Náš tým se prostě nikdy nevzdává.
1: Útočník Argentiny Lionel Messi posunul dalším gólem svůj rekord v počtu branek na mistrovství světa, má jich 20. V osmifinále se Argentina utká s Egyptem, který porazil Austrálii 2-1 po penaltách. A postup slaví také Kolumbie po vítězství 1-0 nad Ghanou. Dnes čekejte polojasno nebo skoro jasno, postupně od severozápadu přibude oblačnosti, večer pak může pršet. Teploty vystoupí nejvýše na 22 až 24 stupňů. Vítr bude foukat zpočátku slabý, postupně mírný severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Dálnice D5 z Plzně do Prahy je po nehodě za Žebrákem opět průjezdná, na 30. kilometru ještě řeší hromadnou nehodu, více aut, dálnice byla chvíle zcela zastavená, teď už se ovšem dá projet pravým pruhem a kolona se dává do pohybu. Ve Vršovické na Praze 10 začaly opravovat tramvajovou trať mezi křižovatkami s ulicemi v Botiče a Oblouková, zdržení vás nicméně nečeká, s lehkými komplikacemi pak počítejte na D10. U exitu 10 je provoz v obou směrech kvůli pracem na silnici veden pouze jedním nebo dvěma pomocnými pruhy. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré ráno, sobota 4. července. Ve Spojených státech se slaví 250 let nezávislosti a v Praze slavíme Mezinárodní den surikat, konkrétně v pražské zoo. I na tuto oslavu vás v této hodině pozve kolega Jiří Štefl, vyrazíme ale i na festival do Karlových Varů a zazní taky spousta muziky. Už za chvíli třeba Charlotte God. Taky producentské duo Jubel. Nebo Bob Marley a Robin Schulz. 5:45 po 8 hodině vám přejeme klidné vstávání.
2: Rádio Praha a Vojtěch Přívětivý.

0: Hezké ráno, v sobotu 4. července vstáváte s Rádiem Praha, teď se ale z metropole vydáme na západ Čech. V Karlových Varech totiž začal jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Nabídne více než 130 filmů a do lázeňského města znovu přiváží i velká jména světové kinematografie. Hlavní hvězdou je letos Dustin Hoffman, dvojnásobný držitel Oscara, který převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos a zároveň uvede legendární film Absolvent. Dorazí také Juliette Binoche, která ve Varech představí svůj režijní debut, anebo taky Harvey Keitel, Jeffrey Wright, Jesse Eisenberg a nebo Kevin Bacon. Výkonný ředitel festivalu Krištof Mucha připomíná, že Vary jsou mimořádné i tím, že festival v Česku existuje už od roku 1946 a pořád si drží svou roli ve světě. Zároveň ale dodává, že pořadatelé musí festival průběžně posouvat, aby nezakrněl, i když pro diváky má zůstat místem jistot a tradic. Celý festival pečlivě sledujeme a sledovat ho můžete i vy na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Praha je nej.
1: Na ovocném trhu stojí divadlo, kde se už více než 200 let nepřestalo hrát. Stavovské divadlo je nejstarším divadlem v Praze, které dodnes slouží svému původnímu účelu. Divadlo vzniklo už v 18. století díky hraběti Nosticovi, který chtěl vytvořit prostor pro vzdělání, kulturu a jazyk. Právě tady měl světovou premiéru Don Giovanni a operu tehdy dirigoval sám Wolfgang Amadeus Mozart. Stavovské divadlo je dodnes jediným divadlem na světě, kde Mozart osobně dirigoval premiéru své opery. Na jevišti se později objevila i bílá nemoc Karla Čapka a nějaký čas se divadlu říkalo Tylovo podle Josefa Kajetána Tyla. A právě odsud vedla cesta ke vzniku budoucího Národního divadla. Praha je nej. Rádio
0: Praha. Dnes je sobota 4. července, čekáme v Praze polojasno nebo skoro jasno, postupně od severozápadu přibývání oblačnosti, večer může pršet, teploty maximálně 22 až 24 stupňů Celsia. Dálnice D5 z Plzně do Prahy je po nehodě za žebrákem opět průjezdná. Na 30. kilometru ještě řeší hromadnou nehodu více aut. Dálnice byla chvíli zcela zastavená. Teď už se ale dá projet pravým pruhem a kolona se dává do pohybu. Komplikace na D1 mezi 15. a 21. kilometrem na výjezdu z Prahy směrem do Brna. Je tam pomalu jedoucí vozidlo údržby, které jede odstavným pruhem, tak s tím počítejte a buďte opatrní. No a komplikace vás čekají ve Vršově na Praze 10, kde začaly opravovat tramvajovou trať mezi křižovatkami s ulicemi v Botiči a Oblouková. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Dobré ráno, za moment bude 8:30, teď vysíláme krátké zprávy Rádia Praha a slovo má Anna Hašková.
1: Oba nadcházející státní svátky můžou obchody zůstat otevřené. Na svátek Cyrila a Metoděje a den upálení mistra Jana Husa nemusí ze zákona zavírat velké prodejny a supermarkety. Přesto si před nákupem raději ověřte otvírací dobu, protože obchody mohly dát svým zaměstnancům volno. Některé prodejny navíc mohly změnit otevírací hodiny na začátku školních prázdnin. Obyvatelé Strahova a lokality na Hřebenkách si v poslední době stěžují radnici Prahy 5 na hluk. V nočních hodinách tam jezdí řidiči s hlasitými tuningově upravenými auty. Městská část proto chce v místě zavést úsekové měření rychlosti. Českým krasem dnes začíná jezdit nová turistická autobusová linka číslo 878. O víkendech a státních svátcích propojí Karlštejn, Svatý Jan pod Skalou, Loděnici, Mořinu nebo Hlásnou Třebaň. V provozu bude do konce října a navazovat bude na vlaky z Prahy. Slováci dnes v referendu rozhodují o zrušení doživotní renty pro nejvyšší ústavní činitele, kteří odsloužili dvě funkční období za sebou. Takové podmínky aktuálně splňuje jen předseda vlády Robert Fico. Referendum má rozhodnout také o možném obnovení úřadu speciální prokuratury a Národní kriminální agentury. Instituce byly určené na boj proti organizovanému zločinu a korupci a Ficova vláda je předloni zrušila. Během dneška bude polojasno nebo skoro jasno, později se objeví přibývající oblačnost a večer i déšť. Teplotní maxima 22 až 24 stupňů. Foukat bude slabý, postupně mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy vázne provoz mezi Žebrákem a Zdicemi. Na 30. kilometru dořešují hromadnou nehodu v levém pruhu a kolona má asi 3 kilometry, zdržení kolem 15 minut. Komplikace ve Vršovické na Praze 10 začaly opravovat tramvajovou trať mezi křižovatkami s ulicemi v Botiči a Oblouková. Zdržení vás ale nečeká. S lehkými komplikacemi nicméně počítejte na dálnici D10 na exitu 10, pardon, u exitu 10 je provoz v obou směrech kvůli pracem na silnici veden pouze jedním nebo dvěma pomocnými pruhy. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové. Expertka na etiketu a vybrané chování Julie Balovanová. Jaká jsou základní pravidla slušného chování? Co jsou to nevhodné otázky? A jak se správně obléknout? Host Lenky Vahalové. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobré jitro, 2:45 po 8:30 pokračuje ranní víkendová Praha. V pražské zoologické zahradě se dnes slaví Mezinárodní den surikat. Nejen do pražské zoo vás už za chvíli pozve kolega Jiří Štefol z kulturní redakce. Do té doby další muzika, třeba Jubel nebo skupina One Republic. Klidné vstávání vám přejeme.

0: Dobré ráno, bylo 8:45, posloucháte Rádio Praha. Spousta lidí na víkend z metropole odjela, ať už do Varů, na chalupu nebo na Beat for Love do Ostravy. Jestliže ale v Praze zůstáváte a přemýšlíte, kam vyrazit, tak pro vás máme pár tipů. Slovo má Jirka Štefl.
1: Vydejte se v sobotu do zahrad Strakovy akademie, kde sídlí úřad vlády. Rozsáhlý komplex si můžete projít bez průvodce. Pokud byste ale chtěli výklad, tak si můžete stáhnout do vašeho mobilu aplikaci s audioprůvodcem. Díky tomu se tak dozvíte zajímavosti o využití zahrady, rostlinách a keřích a přenesete se i do historie. Vstup je letos nově z ulice Uplovárny, která navazuje na Kosárkovo nábřeží. Zahrady úřadu vlády budou otevřené v sobotu mezi 10. a 18. hodinou. Jestli máte rádi surikaty, tak byste neměli chybět v pražské zoo. V sobotu tam oslaví totiž jejich mezinárodní den. Těšit se můžete na komentovaná krmení i setkání. A ve staré čistírně odpadních vod si pro vás připravili komentované prohlídky pro celou rodinu. Navštívíte podzemní i nadzemní prostory industriální památky, uvidíte parní stroje a svezete se i lodičkou. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. A hezký víkend přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: Ať už máte v plánu cokoliv, počítejte s tím, že v Praze dnes čekáme polojasnou nebo skoro jasnou oblohu, později se objeví přibývající oblačnost, večer i déšť, teplotní maxima mezi 22 až 24 stupni Celsia. Pozor, teď na pražském okruhu na exitu 62 směrem na dálnici D1 došlo ke srážce dvou osobních aut na křižovatce. Podrobnosti zjišťujeme. Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy vázne provoz mezi Žebrákem a Zdicemi na 30. kilometru. Dořešují hromadnou nehodu v levém pruhu a kolona má asi 3 km zdržení kolem 15 minut. A opatrně na D8 na výjezdu z Prahy směrem do Ústí jede v odstavném pruhu pomalu jedoucí vozidlo údržby. Opatrní buďte až po 16. kilometr. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Pražský update, to nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Sobota 4. července, Praha vysílá zprávy, ve studiu s nimi kolegyně Anna Hašková, které přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Bude 9 hodin.
1: Pražské metro nejezdí na části linky C, nahrazují ho autobusy. Stát za první půl rok na dálničních známkách vybral více než 5 miliard korun. Kreml tvrdí, že jeho jednotky dobyly ukrajinské město Kostanětivka. Dnes čekejte polojasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Kvůli obnově zabezpečovacího zařízení nejezdí pražské metro po části linky C. Dopravu mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání zajišťují autobusy s označením XC. Výluka potrvá do 10. července, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
3: Podrobnosti o výluce se cestující dozví třeba z letáku na zastávkách, v autobusech a tramvajích, ale třeba i zhlášení ve vozech. V ulicích jim pomůžou informátoři v reflexních vestách.
1: Praha upravila domov pro seniory v Dobřichovicích za téměř 284 milionů korun. Přibylo tam 46 nových míst. Budova dlouhodobě nevyhovovala potřebám klientů i personálu, říká náměstkyně pražského primátora Alexandra Udženia z ODS.
4: My jsme vícelůžkové pokoje nahradili dvoulůžkovými a jednolůžkovými pokoji s vlastním sociálním a bezbariérovým zázemím. Přibyla tu také třeba kavárna, prostory pro setkávání, terapie a společné aktivity.
1: Nejprodávanější dálniční známkou byla letos v prvním pololetí desetidenní varianta, na druhém místě skončila roční. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém dálničních známek spravuje. Celkem v tomto roce zatím vybral stát na dálničních známkách přes 5 miliard korun. Oproti stejnému období za minulý rok se tržby zvýšily o více než 2%. Rusko tvrdí, že dobylo východu ukrajinské město Kostanětivka. Je nejen významné průmyslové centrum regionu, ale také klíčový obranný bod na cestě ke strategickým městům Kramatorsk a Slaviansk, které stále ovládají ukrajinské síly. Moskva také uvedla, že kontroluje celou Luhanskou oblast. Ani jedno tvrzení ale neodpovídá mapám serveru Deep State, který situaci na frontě od začátku války monitoruje. Přesto ruský prezident Vladimir Putin řekl, že se tak otevírá cesta pro další vojenský postup a dobytí dalších oblastí na Donbase. Kyjev se k tvrzení zatím nevyjádřil. Čtvrtfinále Wimbledonu si zahraje minimálně jedna česká tenistka. Ve čtvrtém kole se totiž utkají Karolína Muchová a Barbora Krejčíková. Muchová porazila 6-2 a 7-6 Savankevovou z Tajska. Krejčíková zdolala 6-3 a 7-5 krajenku Nikolu Bartuňkovou, která přiznává, že soupeřka zahrála lépe.
5: Tam spíš jsem jakoby dotahovala potom i na konci toho druhého setu. Ještě jsem tam obracala matchboly, takže nebylo to jako, že by to bylo nějaký vyrovnaný, ale už jsem jako chytila poslední ještě nádech a musela jsem to ještě obrátit a konec jsem to nezvládla. Bára je zkušená hráčka a samozřejmě můj výkon mohl být lepší, ale zase Bára zahrála jako dobře.
1: Dnes zabojují o postup do osmifinále Wimbledonu tři další Češi, Jiří Lehečka, Marie Bousková a Linda Nosková. Dnes bude polojasno nebo skoro jasno, později čekejte od severozápadu přibývání oblačnosti a večer pravděpodobně déšť. Nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů. Povane zpočátku slabý, postupně mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pozor teď na pražském okruhu, na exitu 62 došlo v křižovatce ke srážce dvou osobních aut, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy vázne provoz mezi Žebrákem a Zdicemi, na 30. kilometru dořešují hromadnou nehodu v levém pruhu, kolona má asi 3 kilometry a zdržení a cirka 15 minut. Opatrně na D8 na výjezdu z Prahy směrem do Ústí a jede v odstavném pruhu pomalu jedoucí vozidlo údržby, opatrní buďte až po kilometr 16.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, tady je ranní víkendová Praha. Jsme rádi, že v sobotu 4. července vstáváte s Českým rozhlasem. 9 hodin, 4,5 minuty aktuální čas. Praha se objevila v top 10 světových destinací pro kongresy. Loni sem přelákali přes 850 tisíc lidí. Téma, kterému se ve vysílání budeme věnovat už za chvíli, čemu se ale jdeme věnovat právě teď, to je muzika. V této hodině zazní třeba Ellie Goulding. Taky Tame Impala a Jenny. No a na samotný začátek skupina Jonas Brothers. Hezký poslech a klidné vstávání vám přejeme.
2: Víkendová Praha. A Vojtěch Přívětivý.

0: Tame Impala a Jenny, přesně ve čtvrt na 10 ve vysílání Rádia Praha. Dobré ráno vám přejeme. Praha se dostala mezi 10 nejlepších kongresových destinací na světě. Mezinárodní kongresová asociace ICCA ji zařadila na 6. místo. A česká metropole tak potvrzuje, že není jenom městem pro klasické turisty, ale i důležitým místem pro odborná a obchodní setkání. Loni se v Praze uskutečnilo zhruba 5000 konferencí a kongresů, které sem přilákaly přes 850 000 lidí. Nejčastěji přijíždějí delegáti z Evropy a ze Spojených států, přibývá ale i návštěvníků z Asie. Podle zástupců cestovního ruchu je pro Prahu kongresová turistika výhodná i proto, že se akce často konají mimo hlavní sezónu a pomáhají tak zaplnit hotely a restaurace i v době, kdy je běžných turistů méně. Do budoucna má větším akcím pomoct i nová přístavba kongresového centra na Vyšehradě. Která města jsou v žebříčku před Prahou a co přesně má nová část kongresového centra nabídnout? Odpověď najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Praze dnes bude polojasno nebo skoro jasno. Později čekejte od severozápadu přibývání oblačnosti a večer pravděpodobně i déšť. Teploty mezi 22 až 24 stupni Celsia. No a pojďme i na silnice opatrně, teď na výjezdu z Prahy po D1 na 24. kilometru za Merošovicemi stojí porouchané vozidlo, očekávejte proto kratší zdržení, je to ve směru na Brno. Na silnici 3 z Prahy do Budějovice kolona před Benešovem popojíždí se od Mrače asi 10 minut a v Praze opatrně v Českobrodské směrem z centra do Běchovic u nájezdu na Štěrboholskou spojku došlo tu k nehodě dvou osobních aut v křižovatce a projíždí se pomaleji. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Milí dobří andělé, děkujeme. Když náš syn bojoval s leukémií, drželi jste nás nad vodou. Finančně a hlavně lidsky. Díky vám jsme to zvládli. Dnes už je léčba za námi. A tak jsme se i my stali dobrými anděli. Protože rodin, jako je ta naše, jsou tisíce. Přidejte se k nám i vy na dobrýanděl.cz. Děkujeme.
3: Mediálním partnerem je Rádio Praha. Viny.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
4: Na Rádiu Praha.
3: Dva legendární synth bandy v hlasování. Pet Shop Boys a Megaseller Actually. Nebo Depeche Mode a jejich legendární Violator. Pet Shop Boys nebo Depeche Mode. Zapeklitá otázka. Volba je u nás na Facebooku.

0: Dobré ráno, bylo 9:30, Radio Praha teď vysílá krátké zprávy, slovo má Anna Hašková.
1: Autobusoví dopravci posílili spoje do Karlových Varů, tam začal 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Stále spoje jsou podle zástupců Flixbusu a Regiojetu téměř vyprodané a rychle se plní i ty posilové. Ty jsou naplánované na oba víkendové dny i v pondělí. V případě potřeby jsou dopravci připraveni kapacity ještě navýšit. Na severovýchodě Prahy, ale i v Mělníku a Neratovicích je ode dneška část domácností bez teplé vody a tepla. Důvodem je plánovaná odstávka kvůli opravám v mělnické elektrárně, která zmíněné oblasti zásobuje. V Praze se to týká třeba Bohnic, Kobylis, Proseka, ale i Hloubětina a Horních Počernic. Omezení potrvá do 10. července. Kvalita vody ve většině přírodních koupališť ve Středočeském kraji zůstává i po vlně veder výborná. Potvrdili to pravidelné kontroly hygieniků. V nádrži Orlík se sice objevily senice, ale jejich obsah je malý. Voda má dobrou průhlednost a lze se v ní koupat. Stejná situace platí i na přehradě Slapy. Extrémní vedra na východě a ve střední části Spojených států narušily oslavy 250. výročí americké nezávislosti. Město Filadelfie zrušilo chystaný slavnostní průvod několik hodin před jeho začátkem. Teploty ve městě se totiž pohybovaly okolo 40 stupňů Celsia. Vlna veder doprovázená vysokou vlhkostí vzduchu bude ve Spojených státech přetrvávat i o víkendu. Dnes čekejte polojasno nebo skoro jasno, postupně od severozápadu přibude oblačnosti, večer může pršet. Teploty vystoupí nejvýše na 22 až 24 stupňů. Vítr bude foukat zpočátku slabý, postupně mírný severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Opatrně teď na výjezdu z Prahy půjde jedna, na 24. kilometru za Mirošovicemi stojí porouchané auto, očekávejte proto kratší zdržení. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna se rozjíždí kolona před omezením na mostě Šmejkalka. Ještě jednou připomínám, ve zúžení na 24. kilometru stálo nepojízdné vozidlo, tak tedy aktuální informace, vozidlo už odjelo, kolona se dává do pohybu. Teď se popojíždí mezi 16. a 20. kilometrem, zdržení kolem 15 minut. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic kolona před Benešovem popojíždí se od Mrače asi 10 minut a v Praze opatrně v Českobrodské směrem z centra do Běchovic. U nájezdu na Štěrboholskou spojku nehoda a dvou osobních aut v křižovatce komplikuje provoz, projíždí se pomalej. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Docent Martin Chovanec spolu se svou manželkou stojí v čele nadačního fondu Nina, který pomáhá lidem s diagnózou vzácného mozkového nádoru. Proč? Na to odpoví v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobrý den, 4,5 minuty po 9:30 pokračuje ranní víkendová Praha. Chcete o víkendu nebo obecně o prázdninách navštívit Karlštejn, Svatý Jan pod Skalou nebo Lom Amerika? Ode dneška spojuje tato místa nová autobusová linka. Kudy a jak často pojede, si povíme už za chvíli. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Dobré ráno, posloucháte vysílání Rádia Praha do Českého krasu. Dnes začíná jezdit nová turistická autobusová linka číslo 878. Propojuje například Karlštejn, Svatý Jan pod Skalou anebo Hlásnou Třebaň. Její cestu sleduje reportérka Alena Junová. Dobré ráno.
1: Dobrý den. Na odjezd prvního autobusu od vlakové zastávky v Karlštejně si přivstali dva lidé, s každým dalším spojem ale jezdí více cestujících. Jeden z autobusů odjel před 15 minutami a odvezl asi 10 lidí. Dále pokračoval do Srbska, Svatého Jana pod Skalou, do Loděnice, Mořiny a Hlásné Třebáně. Poslední zastávkou je zase Karlštejn, kde teď stojím. Autobusová linka tedy tvoří uzavřený okruh, zastavuje v místech, kam často míří turisté. Přiblíží je například k Hornickému muzeu Chrustenická šachta, klomu Velká Amerika nebo na úsek Svatojakubské cesty.
0: Jak často tato linka bude jezdit?
1: Denně pojede celkem 13 spojů. Okruh zastávek budou autobusy objíždět v obou směrech. Polovina autobusu tedy vyjede z Karlštejna do Srbska, druhá část pojede v opačném směru do Hlásné Třebáně. První autobus vyjíždí v 8:30 ráno a poslední v 5 odpoledne. Mezi jednotlivými spoji budou lidé na zastávce čekat nejdéle hodinu a půl. Odjezdy autobusů budou také přímo navazovat na osobní vlaky ze Smíchovského nádraží. Cesta z Prahy do oblíbených destinací tak lidem zabere zhruba hodinu. Nová linka 878 pojede vždy o víkendu a státních svátcích, a to ode dneška až do konce října.
0: Zavedení té nové linky požadovaly obce. Víme proč?
1: Hlavním důvodem je, že chtěli obce i Středočeský kraj nabídnout alternativní možnost dopravy. Při cestě na některá místa totiž museli lidé víckrát přestupovat z vlaků do autobusů a pro turisty tak bylo rychlejší a pohodlnější jet autem. Nová autobusová linka by tak mohla zmírnit provoz mezi obcemi a vyřešit problémy s malou kapacitou parkovišť nebo s odstavováním aut na nevhodných místech. Pokud bude mít nová linka úspěch, mohla by v příštích letech fungovat už od března.
0: Do Českého krasu začíná jezdit nová turistická autobusová linka číslo 878. Podrobnosti přinesla do našeho vysílání reportérka Alena Junová. Děkujeme, hezkou sobotu.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: Ať už máte dnes v plánu Český kras nebo cokoliv jiného, tak počítejte s tím, že v Praze bude polojasno nebo skoro jasno. Později čekejte od severozápadu přibývání oblačnosti a večer pravděpodobně déšť, teploty mezi 22 až 24 stupni Celsia a zpočátku povane slabý, postupně mírný severozápadní vítr. No a pojďme ještě na silnice. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna se rozjíždí kolona před omezením na mostě Šmejkalka. Ve zúžení na 24. kilometru stálo nepojízdné vozidlo, už ale odjelo a kolona se dává do pohybu. Teď se popojíždí mezi 16. a 20. kilometrem. Zdržení kolem 15 minut. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy opatrně za sjezdem na Roudnici. Na 24. kilometru je dlouhodobé omezení a zpomaluje se.
2: Kolem 24. kilometrů se tam tvoří nárazovitě kolona až do zastavení, co jsem koukal v tom protisměru.
0: A v Praze opatrně v Českobrodské směrem centra do Běchovic u nájezdu na Štěrboholskou spojku nehoda dvou osobních aut v křižovatce, komplikuje provoz, projíždí se pomaleji. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Topíte se v reklamách. Reklama. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklamy.

0: Je 10 hodin, přejeme vám krásné dopoledne, na Rádiu Praha přinášíme zprávy ve studiu, už je Anna Hašková. Aničko, zdravím tě.
1: Pěkné dopoledne. V Hradecké ulici v Pražských Dejvicích pokračuje druhá etapa rekonstrukce. Na zahájení Karlovarského festivalu dostal křišťálový globus za přínos filmu herec Dustin Hoffman. Jižní Čínu zasáhla tropická bouře, narušená je letecká doprava. Sobota bude polojasná nebo skoro jasná s teplotami do 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští silničáři opravují druhou část Šárecké ulice v Dejvicích. Konkrétně se zaměřili na úsek mezi ulicemi Na Pískách a Na Klimentce. První etapu prací stihli dokončit o 15 dní dříve, než plánovali, říká mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbora Lišková.
3: Rekonstruujeme kompletně celý uliční prostor, což znamená od domu k domu. Rekonstruujeme chodníky, kompletně vozovky, vzniknou zde parkovací místa, upravovat se bude i zeleň.
1: Druhou etapu rekonstrukce Šárecké ulice chtějí silničáři dokončit do letošního října. Finální část směrem k Evropské ulici pak zahájí v příštím roce. V Krakovci na Rakovnicku si lidé dnes a zítra budou připomínat Jana Husa. Od jeho upálení v pondělí uplyne 611 let. Krakovec byl posledním kazatelovým útočištěm před odjezdem do Kostnice. Akce začne dnes večer zapálením symbolické hranice a vystoupením sboru Krákoráček. Zítřejší program pak bude v duchu středověku. Pořadatelé připravili vystoupení kejklíře, šermířskou grotesku nebo lukostřelbu. Na závěr se uskuteční bohoslužba Církve československé. Husické. Americký herec Dustin Hoffman převzal v Karlových Varech křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii. Je držitelem dvou Oscarů za filmy Kramerová versus Kramer a Rayman. Karlovarský festival mu promítl se střih všech jeho rolí.
4: If you're very lucky.
5: Když budete mít velké štěstí, budete jednou tak staří jako já. Mně bude za pár dní 89. Uvidíte obraz svého životního díla. A pro mě je to hodně emocionální a jsem nesmírně vděčný, že jsem měl příležitost dělat práci, kterou miluji. Chci poděkovat Karlovarskému festivalu, že pomáhá přežít lásce k natáčení filmů.
1: Jihočínský ostrov Hainan zasáhla tropická bouře Maysak. Doprovází ji vítr o rychlosti přes 80 km v hodině. Bouře narušila leteckou i železniční dopravu. Na Hainanu se očekávají přívalové deště. Podle čínského meteorologického úřadu může na některých místech napršet až 350 mm za 24 hodin. Úřady nařídily evakuace z rizikových oblastí. Lodě dostaly příkaz vrátit se do přístavu a nevyplouvat. Čeští basketbalisté prohráli ve Stockholmu v kvalifikaci mistrovství světa se Švédskem 76-87. Šance zajistit si postup do další fáze budou mít Češi znovu v pondělí, kdy budou v Brně hostit Estonsko. Během dneška bude polojasno nebo skoro jasno, později se objeví přibývající oblačnost a večer i déšť. Teplotní maxima 22 až 24 stupňů. Foukat bude slabý, postupně mírný severozápadní vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A na Rádiu Praha stále sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme v Praze v Českobrodské ulici u sjezdu na Pražský okruh. Dejte pozor, havarovala tam dvě osobní auta. Komplikace, ty máme také hlášené na D8, a to konkrétně na 24. kilometru ve směru do Prahy. Tady havarovalo nákladní auto, místem projíždějte proto se zvýšenou opatrností a dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pěkné sobotní dopoledne, máme 5 minut po 10. hodině a víkendová Praha vám toho opět přináší hodně. Už za necelou půl hodinu se například vydáme s naší letající redaktorkou Sabinou do Žlutých Lázní, kde se dá aktivně trávit čas. Ať už sportem nebo třeba relaxováním u vody. A stranou nezůstane ani skupina Pussycat Dolls.

nebo Olivia Rodrigo. Já jsem Vláda Malošík a přeji vám nádherný víkend a pohodový poslech.

0: 10:17 s vámi je Rádio Praha, krásnou sobotu vám všem, dnes s datem 4. července. Dnes můžete v pražské zoologické zahradě oslavit svátek jednoho z nejoblíbenějších zvířat. Zastavte se na některém z komentovaných setkání a poznejte surikaty zblízka. Program v Africkém domě je následující. Od 10:45 a 14:00 probíhají komentovaná krmení. V 10:12:30 a 13:30 to budou komentovaná setkání a v 15:30 pak dojde k předání potravního enrichmentu surikatám. Další informace najdete i na našem webu praha.rozhlas.cz. No, vracíme se na silnice, protože tam se pořád něco děje, například v Praze, v Českobrodské je to nehoda dvou osobních aut, a to u sjezdu na Pražský okruh. Jeďte opatrně. Komplikace máme taky na 29. kilometru dálnice D1. A to konkrétně ve směru do Prahy, tady překáží nehoda, srazil se tady autobus a osobní auto, projíždějte se zvýšenou opatrností. No a komplikace zůstávají i na D8 na 24. kilometru ve směru do Prahy, tady je nehoda nákladního auta. I tady dejte pozor a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: 10 hodin, 29 minut, nějaká ta vteřina k tomu. Přejeme krásný den, tohle byli Martin Harych a Celeste Buckingham na Rádiu Praha. No a my se vydáme k vodě. Pokud patříte mezi ty, kteří rádi tráví volný čas aktivně, tak vás zřejmě bude bavit areál Žlutý Lázní. Právě tady totiž můžete sportovat, ležet u vody nebo trávit čas kulturou. Víc teď uslyšíte v reportáži naší létající redaktorky Sabiny Vosecké.
1: Já jsem Sofie.
2: Sofie.
1: Já jsem Diana.
2: Jsi Segry, že jo?
1: Já jsem Klaudie.
3: Já jsem Max.
2: Max.
4: Já jsem Matěj.
5: Já jsem Doris.
2: Doris, tak já vás tady chvilku pozoruju. Koukám, že máte sebou míč, jste ve sportovním, hrajete. Tak chodíte sem často?
1: Ne, my jsme se takhle spontánně domluvili, že si půjdeme zahrát beach volejbal, tak jsme hráli vlastně hodinu a půl. Hodně dlouho hraju šestkovej volejbal s kamarádama ráda a vlastně beach volejbal tak se hraje 2-2. Takže my jsme ale hráli takhle 3-3.
2: Ale parta spolužáků si přišla do Žlutých Lázní společně zasportovat. A právě k tomu je tenhle areál přesně určený. K dispozici je tu hned několik beach volejbalových hřišť. Zahrát si tu ale můžete řadu dalších sportů, dodává mluvčí areálu Hanka Týce.
6: Nově tady také máme minitenis. Tam, kde dřív bývalo takovéto venkovní fitko, tak to už tam teď není. Tam jsou teď pingpongové stoly. Mimochodem stolní tenis zaznamenává poslední roky velký boom. Je o něj velký zájem. A vedle těch stolů právě jsou nově dvě hřiště na takový minitenis, takže to je novinka.
2: Areál je prostorný a kromě sportovní části nabízí taky velkou travnatou plochu pro relaxování. A to není všechno. Kromě toho sem můžete zajít v létě taky na promítání filmů, stand-up show na stojáka a pro nezadané se tu konají i speed dating akce. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
7: Víkendová Praha.
8: A Vláďa Malošík.
0: A jdeme na silnice, tam žádná velká změna, stále komplikace v Praze, v Českobrodské ulici, u sjezdu na Pražský okruh, dejte pozor, je tam nehoda dvou osobních vozidel, stále tam máme hlášené problémy, tak projíždějte opatrně. Pozor si dejte také na dálnici D1, tady je komplikace na 29. kilometru ve směru na Prahu a jedná se tady o nehodu autobusu a osobního auta. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností. Komplikace zůstávají taky na D8, tady je to na 24. kilometru ve směru na Prahu a jedná se také o nehodu, havarovalo tady nákladní auto, tak projíždějte opatrně a ať už míříte kamkoliv, dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Dnes večer v České televizi.
10: ČT1. Prazvláštní zvířata, fascinující pokusy s obyčejným papírem a další zábavné zázraky přírody. ČT2. Příběh francouzského markíze, který se stal jedním ze symbolů amerického boje za nezávislost. Premiéra filmu Lafayette. A ČT Art. Život svérázného grafika a kreslíře Vladimíra Boudníka a jeho neméně slavných a svérázných přátel. Boleslav Polívka ve filmu Něžný barbar. Sobotní večer s Českou televizí.
11: Host Lenky Vahalové. Expertka na etiketu a vybrané chování Julie Balobanová. Jaká jsou základní pravidla slušného chování? Co jsou to nevhodné otázky? A jak se správně obléknout? Host Lenky Vahalové. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha.
7: Rádio Praha. Rádio Praha. Novinka.

0: Na Rádiu Praha necelou minutu před 10:45 dospívala Taylor Swift, za chvíli nás čeká také Bruce Springsteen a jeho legendární píseň Streets of Philadelphia. Dnes je 4. července a přestože tohle datum je významné především za oceánem, tak začneme doma. V roce 2012 vědci z Evropské laboratoře CERN oznámili objev nové částice konzistentní s Higgsovým bosonem, což byl jeden z největších milníků moderní částicové fyziky. No a jak jsem naznačil už na začátku, dnes je taky Den nezávislosti Spojených států amerických. Roku 1776 vyhlásil 13 amerických kolonií nezávislost na Velké Británii. Američané tento den slaví zpravidla průvody, rodinným grilováním a velkolepými ohňostroji. V roce 1826 na 50. výročí deklarace zemřeli dva klíčoví otcové zakladatelé a bývalí prezidenti Spojených států amerických Thomas Jefferson a John Adams. V roce 1934 v tento den zemřela také významná vědkyně Marie Curie Sklodowská. A recesisté v tento den slaví den smažení vajec na chodníku, který upozorňuje na vrcholící letní horko. No a my se opět vracíme na silnice, připomínám nehodu, která je v Českobrodské u sjezdu na Pražský okruh. Tam komplikuje provoz nehoda dvouosobních aut, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Opatrně taky stále na dálnici D1 na 29. kilometru ve směru na Prahu je nehoda autobusu a osobního auta, tak tady projíždějte také se zvýšenou opatrností. Pozor si dejte i v Kolodějské ulici mezi křižovatkami ulice Dubečská a Krivníčkům v Praze 10. Tady počítejte s omezením kvůli práci na silnici. Omezení tady potrvá do 6. července. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Scrollujete? Jen si klidně

0: 11 hodin s vámi Rádio Praha, máme pro vás další zprávy a taky Anu Haškovou. Ahoj Aničko.
1: Pěkné dopoledne. Před rokem zasáhl Českou blackout. Praha 5 řeší hluk z tuningově upravených aut v lokalitě na Hřebenkách, chce měřit rychlost. Proti sjezdu německé strany AfD v Erfurtu demonstrují tisíce lidí. Dnes čekejte polojasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Přesně před rokem zasáhl Česko rozsáhlý výpadek proudu. Bez elektřiny tehdy několik hodin byl asi milion odběratelů, a to hlavně v Praze a ve středních, severních a východních Čechách. Minulý týden potvrdila mezinárodní expertní skupina příčiny výpadku. Šlo o několik souběžně a na sobě nezávislých technických závad. Správce páteřní přenosové soustavy ČEPS teď plánuje přenosovou soustavu posílit, říká jeho mluvčí Ondřej Krátoška.
3: Do rozvoje přenosové soustavy bude ČEPS v následujících 10 letech investovat zhruba 130 miliard korun. Zaměří se především na modernizaci a posilování přenosové soustavy, výstavbu nových vedení a rozvoden.
1: Obyvatelé Strahova a lokality na Hřebenkách si v poslední době stěžují radnici Prahy 5 na hluk. V nočních hodinách tam jezdí řidiči s hlasitě tuningově upravenými auty. Městská část proto chce v místě zavést úsekové měření rychlosti, říká zastupitel a předseda dopravní komise Prahy 5 Jan Panenka z ODS.
4: Věříme, že úsekové měření rychlosti může být účinným nástrojem, který pomůže situaci na Hřebenkách zlepšit. Chceme, aby se obyvatelé mohli v noci v klidu vyspat a aby tato lokalita byla bezpečná.
1: Praha 1 rozdělí letos na podporu zdravotnictví téměř 1,5 milionu korun. Část peněz poputuje nemocnici milosrdných sester svatého Karla Boromejského na provoz specializovaného oddělení paliativní péče. Další peníze zamíří na vybavení 16 ambulantních ordinací i na podporu organizací poskytující domácí a lůžkovou péči, říká radní městské části Michal Miller z ODS.
5: Cílem je pomoci jak ambulantním lékařům s vybavením jejich ordinací, tak organizacím, které poskytují paliativní péči lidem z naší městské části. Vnímám, že je pro občany v závěrečné části života důležité být v obklopení svých blízkých a v místě, kde strávili značnou část své životní cesty.
1: Asi 20 tisíc lidí v ulicích východoněmeckého Erfurtu protestuje proti dnešnímu sjezdu krajně pravicové strany Alternativa pro Německo. Demonstranti několik míst ve městě zcela zablokovali. Dočasně byla také neprůjezdná dálnice, která vede kolem Erfurtu. Část protestujících chtěla zabránit účastníkům sjezdu dostat se do výstavní haly, kde se akce odehrává. AfD je v současnosti největší opoziční stranou ve spolkovém sněmu. Nynější průzkumy ji přisuzují 26 až 29% hlasů. Volby by tak teď vyhrála. Po 17. hodině začne v Barceloně 113. ročník cyklistické Tour de France. Na úvod čeká závodníky týmová časovka. Zúčastní se i tři Češi, Matias Vacek, Pavel Bittner a Jakub Otruba. Titul bude obhajovat Slovinec Tadej Pogačar. Dnes bude polojasno nebo skoro jasno, později čekejte od severozápadu přibývání oblačnosti a večer pravděpodobně déšť. Nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů. Povane zpočátku slabý, postupně mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A připravené pro vás máme opět aktuální dopravní informace. Začneme na D7, kde máme problém na 9. kilometru ve směru z Prahy na Chomutov. Dejte pozor, je tady hlášený předmět na vozovce, jedná se o gauč ležící v levém jízdním pruhu, tak velmi opatrně D7 ve směru z Prahy, 9. kilometr. Komplikace, ty máme taky na dálnici D1 dál od Prahy ve směru z Prahy, dejte pozor na 66. kilometru, tady se pohybuje chodec po dálnici, tak opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: 11 hodin a 5 minut a s vámi je stále sobotní víkendová Praha. Ve Středočeském kraji meziročně vzrostl počet nehod motorkářů. 9 jich zemřelo. Policisté se proto na ně zaměřují při mimořádných kontrolách. Začali včera, víc prozradíme už v 11:30 v reportáži. Pardon, v 11:30 v reportáži. A ještě nejbližší songy, o ty se postará kapela Činasky. Okay. A taky Artemas. Nerušený poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: 11 hodina téměř 14 minut, přejeme krásný sobotní den. Taky o tomto víkendu vás zveme na Rádiu Praha na návštěvu Pražské zoologické zahrady a právě pro cestu do Zoo Praha můžete zvolit loď Pražské paroplavební společnosti. Ta vyjíždí denně až do 31. srpna z Rašínova nábřeží vždy v 9, ve 12 a v 15.30 hodin. Tu správnou loď poznáte bezpečně, jezdí se totiž na lodi Odra, která je nově polepená Lego zvířátky. Cesta trvá přibližně 75 minut, během ní uvidíte historické centrum metropole z trochu jiného úhlu. Na lodi si můžete zvolit horní otevřenou terasu nebo dolní uzavřený prostor. Podrobné informace k plavebnímu řádu i do i ze zoo najdete v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. No a nezapomínáme ani na ty aktuální dopravní informace, mimo jiné třeba z D7, kde máme problém na 9. kilometru ve směru z Prahy na Chomutov. Je tady hlášený předmět na vozovce, jedná se o gauč ležící na vozovce v levém jízdním pruhu, projíždějte proto velmi opatrně. Komplikace, ty jsou také na dálnici D1 trošku dál od Prahy, pokud jdete ve směru z Prahy, tak dejte pozor na 66. kilometru, je tam hlášený chodec jdoucí po krajnici, tak hlavně opatrně. No a já ještě připojím Vinohradskou ulici v Praze 10, kde probíhají stavební práce, kvůli tomu je v místě omezení, provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická, a to až do 8. července. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: 11 hodin 31 minuta a Rádio Praha stále s vámi přejeme nádherný sobotní den, ať se vydaří po všech stránkách. No, ne všude se daří. Na silnicích ve Středočeském kraji už letos zemřelo 9 motorkářů. Loni za celý rok to bylo 13. Zvýšil se i počet nehod celkově. Středočeští policisté proto na včerejšek a ještě i na dnešek připravili mimořádnou kontrolní akci.
1: Právě projíždí dva motorkáři, jednoho teda policie zastavuje.
2: Kontrola, prokažte vaši totožnost. Řidičský průkaz najdete? Kolegyně s váma ještě provede takovou zkoušku, jak se sundejte za tím přelhu.
3: Tak pane řidiči, zeptám se nějaký alkohol před nebo během jízdy? Dobře.
4: Já nepiju, protože ani nesmím.
3: Tak po dobu tónu koukat do té trubičky plynulý výdech, jo? Tak můžete. Tak je to v pořádku, na ústech si můžete vzít, ten je pro vás.
4: Děkuji.
2: Teď si dejte, ať jste vidět.
1: Za odměnu reflexní kšandy. Petr má tady za sebou kontrolu, všechno v pořádku. Vy jste říkal, že jste 18 let jezdil motocross. Jakou máte radu pro motorkáře, když jste takhle zkušený, aby se vždycky v pořádku vrátili domů, protože bohužel letošní statistiky jsou velmi smutné.
4: Aby nebláznili. Hlavně ať neblázní. Ať jezdí v klidu. Já už mám taky nějaký pátek, takže vím, co říkám.
1: Policejní preventista Jaroslav Bicán. Proč akce zaměřená právě na motorkáře?
5: Protože motorkáři jsou v provozu na pozemních komunikacích vlastně nejohroženějším účastníkem a bohužel jejich dopravní nehody jsou převážně buď to smrtelné, anebo s těžkým zraním. Zaměřujeme se na ně s ohledem na to, že ta čísla nám bohužel rostou.
1: Co tady říkají ty statistiky?
5: Když se podíváme na statistiky v rámci územního odboru Benešov, kde se momentálně nacházíme, tak od začátku roku se řešilo 32 dopravních nehod a když si porovnáte samý období za minulý rok, tak tam máme 22 nehod. Když se budeme bavit o krajských číslech, za rok 2025 máme 627 dopravních nehod a za letošek v rámci krajského ředitelství Středočeského kraje monitorujeme 310 dopravních nehod. Bohužel z toho je 9 smrtelných.
1: Jaké jsou nejčastější příčiny nehod těch motorkářů?
5: Nejčastějšími příčinami bohužel je samozřejmě nedodržení rychlosti, hazardování, kdy zkoušejí jak svoji motorku, tak vlastně svoje schopnosti. Druhá stránka věci je i vybavení toho motorkáře. Kolikrát motorkáři nejsou vybaveni tak, jak by správně měli, což znamená oblečení. Když vám někdy motorkář vyjede v šortkách, v tričku a v pantoflích pomalu, tak to samozřejmě potom ta dopravní nehoda podle toho vypadá.
1: Polovinu nehod si podle Jaroslava Bicana zavení motorkáři sami, z poloviny jsou na vině řidiči vozidel, kteří je přehlédnou nebo jim nedají přednost. Z Benešovská Věra Hájková, Český rozhlas. Víkendová Praha. A Vláďa Malošík.
0: A přidáme aktuální dopravní informace. Začneme jimi na dálnici D1, a to ve směru z Prahy. Na 15,5 kilometru dejte velký pozor, je tady nehoda dvou osobních aut. Projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Připojím D1 trošku dál od Prahy, ve směru z Prahy na 66. kilometru. Tady stále platí varování před chodcem jdoucím po krajnici. No a komplikace, ty zůstávají i na D7, a to konkrétně na 9. kilometru ve směru z Prahy na Chomutov. Je tady stále hlášený předmět na vozovce, jedná se o gauč ležící na silnici v levém místním pruhu. Tak velmi opatrně a dobře dojeďte.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Docent Martin Chovanec spolu se svou manželkou stojí v čele nadačního fondu NINA, který pomáhá lidem s diagnózou vzácného mozkového nádoru. Proč? Na to odpoví v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: 11 hodin 46 minut, Rádio Praha vám přináší další pozvání v dnešní prázdninové repríze pořadu host Lenky Vahalové. Tentokrát do studia přijde expertka na etiketu a vybrané chování Julie Balobanová. Vystudovala diplomacii a k etiketě ji vedla už její babička. Jaká jsou základní pravidla slušného chování, co jsou to nevhodné otázky a jak se správně obléknout, když je na pozvánce uvedeno black tie nebo white tie. Vše uslyšíte už za pár minut hned po zprávách v poledne na Rádiu Praha. Dobrý poslech i chuť k sobotnímu obědu vám přeje Vláďa Malošík. A nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Začneme opět na dálnici D1. Tam máme stále komplikaci na 15,5 kilometru ve směru z Prahy. Je tam nehoda dvou osobních aut, tak tímto místem projíždějte se zvýšenou opatrností. D1 má problém i na 66. kilometru ve směru z Prahy, čili trošku dál od Prahy. Komplikace tam jsou v podobě chodce jdoucího po krajnici, to varování je stále aktuální, tak dejte pozor. No a problémy zůstávají i na D7, a to konkrétně na 9. kilometru ve směru z Prahy na Chomutov. Tam je stále platné varování před předmětem na vozovce, jedná se o gauč, který leží v levém jízdním pruhu. Projíždějte proto se zvýšenou opatrností. A my přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Viny.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
3: Na Rádiu Praha.
2: Dva legendární synthy bandy v hlasování. Pet Shop Boys a Megaseller Actually. Nebo Depeche Mode a jejich legendární Violator. Pet Shop Boys nebo Depeche Mode. Zapeklitá otázka. Volba je

0: Je tady sobotní poledne na rádiu Praha, to znamená taky polední zprávy, přináší je Anna Hašková.
1: Pěkné odpoledne. Pražské metro nejezdí na části linky C, nahrazují ho autobusy. Po deštích budou v Česku aktivnější klíšťata, varují předtím meteorologové. Ukrajina odmítá ruské tvrzení o dobytí východu ukrajinského města Kostantinivka. Odpoledne čekejte oblačno až zataženo a teploty do 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Kvůli obnově zabezpečovacího zařízení nejezdí pražské metro na části linky C. Dopravu mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání zajišťují autobusy s označením XC. Výluka potrvá do 10. července, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
3: Podrobnosti o výluce se cestující dozví třeba z letáku na zastávkách, v autobusech a tramvajích, ale třeba i zhlášení ve vozech. V ulicích jim pomůžou informátoři v reflexních vestách.
1: Kvalita vody ve většině přírodních koupališť ve Středočeském kraji zůstává i po vlně veder výborná. Potvrdili to pravidelné kontroly hygieniků. V nádrži Orlík se sice objevily senice, ale jejich obsah je malý. Voda má dobrou průhlednost, ale lze se v ní koupat. Stejná situace podle mluvčí Středočeské hygienické stanice Dany Šalamunové platí i na přehradě Slapy.
4: Pokud je na některých přírodních koupalištích kvalita koupacích vod na stupni 2, jedná se pouze o mírné zhoršení, které je způsobeno sníženou průhledností vlivem nárůstu fytoplanktonu. Ten ovšem není zdraví nebezpečný. Jedná se například o přírodní koupaliště Vyžlovka v oblasti Prahy a Písník Bakov na Mladoboleslavsku.
1: Meteorologové varují před klíšťaty. Na většině území je jejich aktivita na 4. stupni z 5. To znamená vysoké riziko. A situace se v příštích dnech ještě zhorší. Upozorňuje na to Martin Možný z Českého hydrometeorologického ústavu.
5: Třeba na Mostecku, Chomutov nebo dole na jihu Čech, České Budějovice, okolí Vysočina. Souvisí to trošku jako i s tou teplotou a se srážkama. Čili my jsme teď měli takový suší období.
1: Lidé by proto v příštích dnech měli dodržovat preventivní opatření. Měli by třeba používat repelenty a po návratu domů z přírody by se měli důkladně prohlédnout. I letos totiž podle Státního zdravotního ústavu mírně přibývá třeba případů boreliozy. Ukrajinský generální štáb popřel tvrzení Moskvy o dobytí klíčové Kostantinivky ruskými jednotkami. Mluvčí štábu Andrej Kovalov podle serveru Ukrajinská pravda řekl, že ukrajinské síly pokračují v obranné operaci ve městě i na přístupech k němu. Kovalov ale doplnil, že zaznamenali případy, kdy do města pronikaly malé skupiny ruské pěchoty. Kostantinivka leží na východě Ukrajiny. Má strategickou pozici na silnici, která vede k posledním velkým městu na Donbasu pod kontrolou Kyjeva. Fotbalisté Argentiny zvítězili nad Kapverdami v Miami 3-2 po prodloužení a postoupili tak do osmifinále mistrovství světa. V něm se střetnou s Egyptem, který v Dallasu vyřadil Austrálii po remíze 1-1 a úspěšném penaltovém rozstřelu. Postup slaví také Kolumbie, která vyhrála v Kansasu nad Ghanou 1-0. Odpoledne bude v Praze a okolí oblačno až zataženo. Večer se může od severozápadu místy objevit déšť. Nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů. Povane slabý, postupně mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Pozor na dálnici D1, 15,5 kilometr ve směru z Prahy. Tady máme nehodu dvouosobních aut, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Komplikace zůstávají i na D8 mezi, nebo spíše na 18. kilometru ve směru z Prahy. Je tady hlášený předmět na vozovce v levém místním pruhu, leží na silnici poražená zábrana, takže i tady opatrně. A ještě připojím 30. kilometr D4 ve směru od Strakonic do Prahy. Je tady odstavené porouchané vozidlo. I tady dejte pozor. A dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Host Lenky Váhalové. Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Váhalové. Host Lenky Váhalové.
6: Krásné poledne, posloucháte Radio Praha. Mým hostem bude už za chvíli expertka na etiketu a vybrané chování Julie Balobanová. Budeme se bavit o základech slušného chování, ale samozřejmě probereme třeba i to, jak se správně obléknout na různé společenské události.

0: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Julie Balobanová. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A můžu říct specialistka na etiketu a vybrané chování?
1: Ano.
0: Takže úplně jednoduše, jak jste se k tomu dostala?
1: Já jsem se k tomu dostala poměrně přirozenou cestou. Nejdříve díky své babičce, která je opravdová dáma a která mě k tomu vedla jaksi vlastně od dětství, která mě učila třeba, jak přijímat ty návštěvy, jak se chovat ve společnosti. Právě třeba i díky ní jsem cestovala do zahraničí, mohla jsem poznat různé kultury, což je také vlastně velmi důležité. No a pak jsem se k etiketě dostala v rámci studia, ještě vlastně během prvního ročníku, protože mám vystudovanou diplomacii a mezinárodní vztahy. A právě jak etiketa, tak i diplomatický protokol, to byly předměty, které byly vlastně součástí toho studia. Takže jsem se k tomu dostala pak v rámci studia a po dokončení školy jsem se rozhodla, že se tomu chci věnovat i nadále.
0: A chtěla byste být někdy v budoucnu diplomatkou?
1: Řekla bych, že možná jo, v budoucnu, třeba tak za 10-15 let, že by to byla dobrá zkušenost, velmi zajímavá zkušenost, ale zatím jsem spokojená s tím, co momentálně dělám.
0: A když malinko odbočíme, tak v které zemi by se vám líbilo být diplomatkou?
1: Upřímně Velká Británie nebo Francie, protože tyto země mají k té etiketě blízko a i vlastně k té módě, k té eleganci, tak určitě tyto dvě země by mě lákaly.
0: No a tak se elegantně vrátíme do Česka. Ano. Jak jsme na tom s etiketou v České republice? Jak se umíme chovat?
1: Nechci to nějak úplně dramatizovat, ale poslední dobu musím říct, že jsme na tom lépe, než vlastně dříve. I vlastně mně přijde, že ta mladá generace se o tu etiketu jako takovou zajímá. A ono vždycky záleží na tom vlastně na té konkrétní příležitosti, jestli jsme třeba v divadle, nebo jsme na nějaké jiné společenské události. Ale řekla bych, že jsme na tom poměrně dobře.
0: Vy se tomu věnujete kolik let?
1: Už je to vlastně 8. rokem.
0: A jak se to za tu dobu změnilo? Proměnilo? Jsou tam nějaké trendy?
1: Já bych řekla, že ta etiketa se celkově mění, ta se vyvíjí vlastně, ona se jaksi přizpůsobuje tomu našemu modernímu životu a když se vlastně podíváte, tak ty změny vidíme nejvíce v tom oblékání. Už je vlastně ta doba taková ležernější, občas když jdeme i do divadla, to mě teda mrzí hodně, když přijdete do Národního divadla a vidíte tam někoho v džínách, tak to je za mě samozřejmě takový ten nešvar dnešní doby. Ale mění se to vlastně i tím, že ta doba je rychlejší. Třeba ty sociální sítě nebo třeba ty e-maily. Za posledních pár let si myslím, že více lidí rádi píšou SMSky, než třeba vám zavolají. V tom si myslím, že ta změna je viditelná.
0: A když jsme třeba u toho divadla,
1: ano,
0: nebo u společenských událostí, tak když je na pozvánce napsán dress code, měli bychom ho za každou cenu dodržovat?
1: Bylo by to dokonalé samozřejmě, protože ten dress code je tam z určitého důvodu stanovený a ten hostitel, ať už je to třeba narozeninová oslava, svatba, nebo když jdeme do divadla, tak ten dress code chceme dodržet vlastně i vůči tomu hostiteli. Chceme vlastně zachovat jakýsi respekt a úctu vůči tomu hostiteli, takže samozřejmě pokud to jde, tak bychom ten dress code měli dodržet.
0: A porušujeme ho občas?
1: Samozřejmě, to právě vidíme v tom divadle. To jsme byli posledně s manželem a já jsem se tam připadala trošku nepatřičně v těch dlouhých šatech, když jsem tam viděla třeba i turisty v těch džínách. A to já upřímně bych ani neodpustila turistům, že tam jdou v těch džínách, protože přece malé černé šaty v délce midi vám hodně místa v kufru nezaberou. A přesně když někam jedeme, tak ten program dopředu plánujeme a víme, že půjdeme do divadla, tak by to chtělo i přizpůsobit tomuto oblečení a zachovat si vlastně tu úctu jak té budově, vlastně i k těm divákům, k těm účinkujícím. A tak si prostě užít ten večer, tu událost, protože to mi asi potvrdíte, když jste oblečená do hezkých šatů nebo do nějakého kostýmku, tak se cítíte zcela jinak než třeba v teplákové soupravě.

0: posloucháte Rádio Praha, se mnou je Julie Balobanová. A když vidíme na pozvánce třeba black tie, to znamená co?
1: Black tie pro pány znamená smoking, pro dámy záleží, jestli máme black tie optional nebo black tie creative. Mm-hmm. To jsou tři možnosti, ale pro nás, pro dámy, to znamená v 90% dlouhá večerní roba. Jsou tam ještě přípustné třeba slavnostní overall, nebo třeba, když je to creative black tie, tak může být i vlastně dámský smoking a potom jsou vhodné vlastně i malé černé, ale ne malé v délce mini, ale malé v délce midi. To je vlastně taková výjimka, ale chce to po nás vlastně ten takový ten famózní oděv.
0: A je něco nad black tie?
1: Je white tie. White tie je vlastně nad black tie. Tam jsou jedině, pro dámy jedině velká večerní roba a je to vlastně ta nejformálnější, nebo je to ten nejformálnější typ dress code pro nás. Teda ten večerní. Potom máme vlastně i ten denní, ten je morning dress a ten je vlastně alternativou k tomu nejformálnějšímu večernímu typu oblékání.
0: A co si vzít na sebe, když je tam napsáno smart casual?
1: Smart casual. No, těch možností máme více v dnešní době. Tak to můžou být i klidně džíny, k tomu klasické jednoduché tričko a sako. Nebo třeba i plísovaná sukně a k tomu třeba hezká halenka. Opravdu u toho smart casual je těch variant více. Co bych jenom řekla, že se jednoznačně vyhýbáme třeba děrovaným džínům, nebo třeba si nevezmeme tílko. Takže musíme si vlastně zachovat tu eleganci a tu formálnost, ale neúplně přehánět s tím.
0: Takže džíny, ale elegantní.
1: Přesně tak.
0: A já se hezky dostanu k silonkám. To je velké téma. Měla jsem tady dokonce stylistku, která rozhodně zakazovala silonky na jakoukoliv událost. Jak to máte vy? Jak to vnímáte?
1: Můžu se jenom zeptat, zakazovala tělové nebo i černé? Černé asi
0: černé
1: nezakazovala,
0: v pořádku,
1: že?
0: Ale tělové silonky špatně.
1: Jsou největším foupa. Já s tím samozřejmě nesouhlasím. Ono vlastně dříve se říkávalo i v rámci etikety, že jakmile jdeme do společnosti, ať už je to třeba narozeninová oslava, kamarádky nebo něco dalšího, tak silonky jsou povinností. Jak jsme si vlastně na začátku řekli, tak ta etiketa a ta doba se mění. Takže teď nesouhlasím s tím, že pokaždé, když jdeme do společnosti, ty silonky jsou potřebou. Ale proti těm tělovým, jako nemám nic proti tělovým silonkám, protože co když si vlastně vezmete bílé šaty v délce třeba, ne mini, třeba midi, tak ty černé silonky se k tomu nehodí. Takže ty tělové jsou tady vhodnější. A opravdu, když třeba máte nějakou důležitou schůzku s klientem, nebo třeba máte veřejné vystoupení, nebo vás čeká nějaká společenská událost velice formálního rázu, třeba na Pražském hradě a tak dále, tak v této situaci podle etikety a protokolu jsou ty silonky povinností. Možná mi někdo řekne, že ani Kate Middleton už silonky nenosí, ale nosí. Oni jsou jenom neviditelné. Opravdu jsou třeba 8 až 12 den. A co je pro nás, pro dámy, důležité, tak si zvolit silonky, které odpovídají tónu naší pleti a které jsou téměř neviditelné. Takže já nic proti tělovým silonkám nemám. Možná, co bych vlastně ještě vytkla, tak tělové silonky a otevřené boty. To samozřejmě ne. Jakmile máme otevřené boty, sandále, tak vlastně tady silonky ne.
0: A nefunguje to.
1: Nefunguje to, přesně tak, ono to mi nevypadá hezky. A co bych možná ještě dodala k těm silonkám, tak raději ty matné. Než ty vlastně lesklé. Ty matny jsou opravdu neviditelné.
0: A co silonky ve spreji?
1: Musím říct, že s tím mám zkušenost v létě, mám s ním dobrou zkušenost a vlastně ani v zimě proti tomu nic nemám. Protože ono to krásně sjednotí vlastně tu pleť a ono to i vypadá, i kdybyste měla na sobě silonky.
2: Host Lenky Váhalové. Host Lenky Váhalové. Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Váhalové. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a s mým hostem, což je Julie Balobanová. A teď pojďme přímo k té etiketě, to znamená k nějakým základním zákonům slušného chování, vybraného chování, klidně můžeme říct. Jaké jsou ty nejčastější prohřešky, které děláme, třeba v restauraci?
1: Já bych možná na začátek zmínila to, že podle mě největší prohřešek je situace, kdy ostatní uvádíme do rozpaku. Mm. A nebo se nechováme slušně, a nebo třeba se ptáme na nevhodné otázky. Tohle já považuji za největší, nebo třeba za větší prohřešek, než když nedržíte správně příbor. Za mě ta etiketa je především o ohleduplnosti, o té úctě. O tom vlastně, když máte ta pravidla zažitá, tak se stanete velmi dobrým společníkem. Nezeptáte se na nevhodnou otázku, třeba proč nemáte děti, proč nejste vdaná a tak dále. Jo, takže pro mě vlastně ty největší prohřešky jsou právě, spočívají právě v tomhle. Mluvím-li teda o té restauraci, tak bych tady zmínila asi tři základní chyby. První je držení sklenice na víno. Velmi často vidíme třeba i u těch filmů, že jo, jak drží třeba i Velký Gatsby, to znáte, že jak tam drží tu sklenici za to tělo.
0: Ano.
1: Ono to vypadá možná elegantně, ale potom ta sklenice, tam zůstávají ty otisky prstů, takže sklenici na víno držíme.
0: A když máme rukavičky?
1: To je jiná situace, možná právě ta výjimka, ale v 95% ty rukavičky nemáme a proto je vlastně vhodné tu sklenici držet za stopku. Nikoliv za to tělo. Ať už je to sklenice třeba na šumivé víno nebo na červené víno, držíme za stopku ze dvou důvodů. První ryze estetický, ať tam nezanecháme vlastně ty otisky prstů, a ten druhý důvod je ryze praktický, protože každé víno má určitou předepsanou teplotu, že?
0: Pardon, a sklenička koňaku? Kde je ta malá nožička?
1: Tam už můžeme držet právě za to tělo. Tam to k tomu vlastně i přispívá k tomu správnému vychutnání, ale u toho vína jedině za tu stopku. To je vlastně ta první chyba. Ta druhá je používání látkové a papírového ubrousku. Velmi často vidíme, jak třeba, ať už je to dáma nebo muž, rozklepávají ten látkový ubrousek jako prádlo, pak si to ještě, že si to položí na klín, protože ten látkový ubrousek patří samozřejmě na klín. Potom třeba víme, že po dojedení patří vedle talíře, ne do talíře. A ten papírový naopak do talíře a na to dáme ten příbor. Takže vlastně to je ta druhá chyba a možná ta třetí, bych tedy zmínila i to držení příboru. Velmi často nedržíme ten příbor s vrchním držením. No je to správně, když vlastně ty střenky máte schované v dlaních, ukazováčky vyvíjete tlak, když potřebujete něco na kraj, tak ty hroty vlastně směřují dolů. Potřebujeme-li potom nabrát něco sypkého, něco křehkého, třeba bramborovou kaši nebo rýži, tak to vlastně ty hroty otočíme, to vidličku otočíme hroty nahoru.
0: Ještě mě napadá, kabelka patří na stůl a kabát přes opěradlo židla?
1: No samozřejmě, že ne. Ta kabelka jednoznačně nepatří na stůl. Ten důvod je jednoduchý. Vlastně mi nepatří na stůl z hygienických důvodů, protože předtím třeba cestujete autem, metrem a tak dále, to pak nechceme mít na stole. Obzvlášť, když je ten stůl třeba krásně prostřený, je na tom bílý čistý ubrus, tak tam nechceme mít tu kabelku. Takže si pořídíme třeba buď ten háček na ty kabelky, nebo si vlastně vyplníme si ten prostor mezi zády a opěradlem židle, a nebo v těch lepších restauracích máte k dispozici i tu speciální stoličku. To je za mě dokonalá varianta.
0: A ten kabát?
1: Ten kabát určitě, když je tam šatna, tak je to jednoznačné, že si odložíme do šatny, potom vlastně si pověsíme na věšák samozřejmě, ale přesto opěradlo židle ne, protože by to ten kabát mohl překážet vlastně k té obsluze nebo třeba i našemu spolustolovníku.

0: Lenky Váhalové.
1: Host Lenky Váhalové.
0: Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny
1: na Rádiu Praha.
0: Host Lenky Váhalové.
2: Se mnou je stále Julie Balobanová. Velmi mě zaujaly ty nevhodné otázky. Jak na ně správně reagovat?
3: Ono potom v té situaci hrozně záleží na tom, jestli na to máte energii, či ne. Protože on vlastně každý odborník na etiketu vám řekne, určitě musíte reagovat s úsměvem, slušně, zkuste změnit to téma. Je to velice jednoduché o tom mluvit, ale když se vás někdo ptá, proč nemáte děti a už je to po 50., tak možná už tu energii odpovídat na ty dotazy nemáte, že jo? A už nemáte energii tam třeba položit nějaký jiný dotaz nebo změnit to téma.
2: Na druhou stranu změnit téma mi přijde trošičku asociální, když se někdo zeptá, proč nemáte děti a já na to řeknu, venku je ale krásné počasí.
3: Přesně tak. Tak je to občas i takové trošku zvláštní. Já si osobně myslím, jak ta etiketa je modernější, tak je v naprostém pořádku říct, já se vám omlouvám, ale toto téma je pro mě nepříjemné. Můžeme ho prosím vynechat? Máme spoustu dalších krásných témat. Jo, takže já si myslím, že vlastně i ta upřímnost v té společnosti, jak opět, jak je ta moderní, i ta moderní generace už je otevřenější, jsou upřímnější a to si myslím, že i v této situaci naprosto vhodné. Samozřejmě neřeknete, na co se mě ptáte, jenom prostě omluvíte se a řeknete, toto téma je pro mě nepříjemné.
2: Na druhou stranu, když to téma rozvineme, tak Současná mladá generace, jak říkáte, je víc otevřená těmto tématům, takže je vhodné konverzovat na nějaké společenské události na toto téma, když už jsem tázaná?
3: Není to vhodné. Ono těch témat je více. Ať už je to politika, ať už je to třeba náboženství, válka, to jsou témata, která vlastně nejsou vhodná.
2: Jaký je váš plat?
3: Přesně například. To je samozřejmě hodně nevhodné téma, ale právě téma dětí, téma vlastně rodiny, svatby a tak dále, to my nikdy nevíme, jestli tu dotyčnou osobu neurazíme tím tématem. Co třeba, když žena se snaží o to dítě a ono to nejde a my se zeptáme, proč nemáte děti. Takže určitě bych tady byla opatrná a jak jsem již zmínila, je spousta dalších témat, o kterých si můžeme povídat, ať už je to kultura, ať už je to i třeba počasí. To taky můžeme začít konverzaci i tématem počasí, když to zní, že to je banální téma, ale ono je to banální, když se zeptáte, podívejte se, venku je krásně. Tak co mi na to odpovíte? Ano. Ale když vám řeknou, podívejte se, dneska je krásně a já jsem konečně měla možnost jít zaběhat, děláte vy nějaký sport? Nebo vy se mě zeptáte, a kam jste vlastně šla, že jo? Takže vlastně i to téma počasí je pro začátek konverzace v podstatě dobré.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha a teď pojďme se přesunout do oblasti sociálních sítí, protože tam mám trošku pocit, že to slušné chování se trošku vytrácí.
2: Mizí.
1: Kam mizí a jak ho tam vrátit do tohohle prostředí?
2: Já si osobně myslím, že už to nevrátíme, i když se budeme snažit.

0: komentáře od lidí, které nezajímá etiketa. A to je v pořádku. Ne každému ta etiketa je blízká. S tím já jsem úplně v pořádku, jenomže potom ty komentáře si raději nečtu, abych z toho nebyla smutná samozřejmě. Ale myslím si, že spousta lidí v dnešní době, a to nevím, možná i vím proč, že jak jsou nespokojení vnitřně, třeba i trošku nevyrovnaní, tak oni mají tu potřebu tam ten komentář napsat. Že se jim to nelíbí, že se jim nelíbí účes, nebo se jim nelíbí, co ta daná osoba říká, ale to neznamená, že se to nebude líbit někomu jinému.
1: Jedna cesta zablokovat, druhá cesta to nečíst. Na druhou stranu je spousta profesí, která je odkázaná na to pracovat na sociálních sítích a nějakým způsobem tam musí fungovat. Často třeba i na ty komentáře odpovídat, protože řeší nějakou službu nebo produkt. Je třeba na místě poučit toho člověka, který tam píše nenávistný komentář.
0: Já bych možná zkusila napsat něco jako slušného, hezkého, ale neúplně poučovat, což nás etiketa zase učí tomu, ať vlastně neupozorňujeme na ty chyby a tak dále. Ano. Ale já jsem vlastně třeba dříve reagovala děkuji za připomínku nebo děkuji za váš názor a třeba jsem tam hodila nějaké srdíčko nebo smalíka.
1: Mělo to efekt?
0: No vlastně potom už vlastně daná osoba neodpovídala, protože jakmile jdete do konfrontace, tak tam máte najednou 10-15 komentářů a třeba někdo se ještě připojí a to už nechcete. Já třeba občas teď už nereaguji, protože upřímně na to občas i nemám čas, ale dříve jsem reagovala třeba s malíkem nebo děkuji za komentář a šla jsem dál. A ono potom už vlastně ta daná osoba nemá vám co odpovědět, že jo.
2: Radio Praha 107,1 FM.

0: Jsme ve finále, se mnou je Julie Balobanová, specialistka na etiketu a vybrané chování. A já se dívám, že jste napsala zatím dvě knihy. Etiketa pro elegantní ženu a dress code pro elegantní ženu. Chystáte ještě něco dalšího?
1: Zatím ne, protože ono to, i to psaní zabere hodně času a je to velmi náročná práce a myslím si, že to neumí dělat každý. Takhle s výsledkem jsem spokojená, ale zatím neplánuji. Možná třeba za pár let, že by vyšla nějaká větší kniha, kde dáme dohromady všechny informace. Ano, ale momentálně ne.
0: A co se týká dámského klubu, ano. Tak pokud se nemýlím, tak jste založila dámský klub. Tak tam se naučíme co? Nebo co nás tam čeká?
1: Ono to vzniklo velmi přirozeně.

0: přirozenou cestou, že já vlastně k dispozici mám tři kurzy, je to společenská etiketa, etiketa u stolu a business etiketa. A vlastně ty klientky, co byly stále, tak oni se mě ptali, a co dál, jestli je nějaké pokračování. Mm-hmm. Tak mě právě napadla myšlenka založit si tenhle klub, který bude ty ženy spojovat. A my to máme tak, že každý měsíc jsou tam dvě akce, ať už je to třeba ochutnávka čaje nebo kávy, nebo třeba i vína, nebo třeba nějaký workshop. Teď příští měsíc máme krásnou přednášku od paní stylistky. Takže je to vlastně o tom, že tam se dozvíte spoustu informací a hlavní myšlenku je spojovat ty ženy, co mají stejné hodnoty a stejný pohled na ten život.
1: No a kdybychom u vás chtěli absolvovat nějaký kurz, tak děláte tedy i pro firmy i individuální kurzy?
0: Přesně tak, já dělám pro veřejnost, kurzy pro veřejnost, většinou je to vlastně v 90% jsou to kurzy pro dámy, a potom dělám i ty firemní a jsou samozřejmě i individuální, takže mám to takové pestré různě.
1: A co ženám nejvíc chybí v tom veřejném prostoru?
0: Že nám chybí čas pro sebe. Že vlastně my furt jak... Ta doba celkově je velmi uspěchaná. My furt někam spěcháme. A mně přijde, že se trošku musíme uklidnit, zastavit se. Třeba i vlastně, když jdete do restaurace, když se podíváte, tak většina lidí jsou na telefonu. Mě to tak strašně mrzí, protože proč jít do hezké restaurace, když jste furt na telefonu? Vy tam jdete, abyste si užili tu společnost. Takže já si myslím, že celkově, co nám v dnešní době chybí, tak ten čas na sebe a na ty ostatní.
1: A s tím, jak se chovají muži, tak s tím jsou ženy spokojené v České republice? Jakou máte zkušenost?
0: Ono záleží na konkrétní ženě, na konkrétní situaci. Myslím si, že to zase není tak tragické, ale co bych asi zmínila, že nebo doporučila spíše mužům, aby to, že ta žena je společensky významnější, aby to nebrali nějak hodně vážně. Ono to není o tom, že žena je něco víc, muž je něco méně. Ono je to jenom o tom, že my té společensky významnější osobě, ženě staršímu, dáváme přednost, že se staráme o její komfort, pohodlí, dámě pomůžeme do kabátu, z kabátu, otevřeme ty dveře do restaurace a tak dále. Takže určitě bych to mužům doporučovala. Na druhou stranu už jsou muži trošku opatrnější, protože nevědí, jestli tím chováním třeba tu ženu neurazí. Ale chci to potvrdit z vlastních zkušeností. Je to spíše zatím výjimka u nás v rámci České republiky. Ano, třeba Amerika, ta už je na tom trošku pokročilejší, tam už se muži opravdu bojí třeba ženě otevřít dveře a tak dále. Ale myslím si, že stále v České republice jsme na tom dobře. A ženy touží potom gentlemanském chování od těch mužů.
1: No a na úplný závěr nějaký tip pro tu etiketu nebo pro to vznešené chování?
0: Zase prostě bych řekla vlastně ono, ta etiketa, my vlastně spousta lidí tu etiketu vnímá jako něco škrobeného, něco vlastně, co nás nějakým způsobem svazuje, omezuje. Ono to není o tom. Možná můj tip je naučit se správně vycítit situaci a zachovat se v té situaci patřičně. To znamená nepřehánět to s tou etiketou. Jestli jdete na piknik, tak si klidně vemte do ruky krajíc chleba, namažte ho máslem a okusujte. Jo, prostě jako moje rada pro všechny je taková, ať to nepřeháníme s etiketou, ať se chováme přirozeně, ať se chováme vhodně, tak, aby každý, kdo se v mé společnosti ocitne, aby se cítil dobře.
1: Se mnou byla Julie Balobanová, moc děkuji za rozhovor.
0: Já taky děkuji za pozvání.
2: Host Lenky Váhalové. Host Lenky Váhalové. Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Váhalové. Kompletní archiv pořadu najdete na Můj rozhlas.cz.

0: 13. hodina je tady se zprávami. Na Rádiu Praha je přináší Anna Hašková. Aničko, vítám tě.
1: Hezké odpoledne. Lidem na severovýchodě Prahy, ale i v Mělníku a Neratovicích ode dneška neteče teplá voda. Omezení potrvá týden. Vláda chce do roku 2029 navýšit nástupní platy policistů a hasičů na 50 000 korun. Unijní země se budou zabývat možným zákazem dovozu zboží z nelegálních židovských osad. Odpoledne bude oblačno až zataženo, nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Na severovýchodě Prahy, ale i v Mělníku a Neratovicích je ode dneška část domácností bez teplé vody a tepla. Důvodem je plánovaná odstávka kvůli opravám v mělnické elektrárně, která zmíněné oblasti zásobuje. V Praze se to týká třeba Bohnic, Kobylis, Proseka, ale i Hloubětína a Horních Počernic. Omezení potrvá do 10. července. Praha upravila domov pro seniory v Dobřichovicích za téměř 284 milionů korun. Přibylo tam 46 nových míst. Budova dlouhodobě nevyhovovala potřebám klientů i personálu, říká náměstkyně pražského primátora Alexandra Udženia z ODS.
3: My jsme vícelůžkové pokoje nahradili dvoulůžkovými a jednolůžkovými pokoji s vlastním sociálním a bezbariérovým zázemím. Přibyla tu také třeba kavárna, prostory pro setkávání, terapie a společné aktivity.
1: Náborový plat u policistů, hasičů nebo příslušníků vězeňské služby by měl dosáhnout 50 000 korun v roce 2029. Vláda ho chce každý rok navyšovat o zhruba 5%, potvrdil ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Platy se podle něj mají navyšovat všem příslušníkům, nejen nováčkům.
4: Dneska ten nástupní plat je kolem 42 tisíc korun, takže my, když to takto rozdělíme, já si myslím, že to bude pomoct. Já vím, že řekněme ten platový vývoj, že se to mění, mění se i průměrná mzda, ale tohoto chceme docílit.
1: Metnarův v předchůdce Vít Rakušan z hnutí STAN ale tvrdí, že vláda slíbila okamžité navýšení platů. Takhle podle něj jen kopíruje plán bývalého kabinetu. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová označila pokračující rozšiřování židovských osad na západním břehu Jordánu za nepřijatelné. Řekla to v Korku po jednání s irskou vládou. Zároveň potvrdila, že unijní exekutiva v nejbližší době předloží návrhy možných řešení ohledně zákazu dovozu zboží z těchto nelegálních osad. Irsko aktuálně předsedá Evropské unii a chce, aby členské státy o této problematice rozhodly co nejdříve. Dublin návrhy řešení očekává do 13. července. Kdy se v Bruselu setkají unijní ministři zahraničí. Čeští basketbalisté prohráli ve Stockholmu v kvalifikaci mistrovství světa se Švédskem 76-87. Šanci zajistit si postup do další fáze budou mít Češi znovu v pondělí, kdy budou v Brně hostit Estonsko. Odpoledne čekejte oblačno až zataženo, večer může místy přijít déšť. Teploty vystoupí nejvýše na 22 až 24 stupňů. Vítr bude foukat slabý, postupně mírný severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A nevěrchá maně aktuální dopravní informace. Začneme v Jandově ulici v Praze, kde máme nákladní auto uvízlé pod mostem. Brání částečně provozu na vozovce, projíždějte proto velmi opatrně. Komplikace zůstávají také například na dálnici D1 na 21. kilometru ve směru z Prahy. Avarovala tady dvě osobní auta, projíždějte se zvýšenou opatrností. A opatrnost je nutná i na D8 na 37. a půltém kilometru ve směru na Prahu, je odstavené porouchané nákladní auto. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pěkné sobotní odpoledne vám všem. Je 13 hodin 5 minut, do kin míří bláznivá francouzská komedie plná chaosu, vtipných rodinných situací a nečekaných zvratů s názvem A je to tady zas. Pokračování snímku Jak se nám to mohlo stát slibuje opět hvězdné obsazení. Za pár minut vás na druhý díl tohoto filmu vezmeme. A víkendová Praha přináší i další hity, s nimi už čeká třeba kapela Bastille. Miley Cyrus. Je skupina Scooter. Break it up, break it up, break it up, break it up, my love. Dobrou náladu i posle vám přeje Vláďa Maloší.

0: Tak to byla skupina Scooter. Na rádiu Praha je 13 hodin 16,5 minuty. Ještě do neděle vás čeká v Praze na náměstí Republiky Sabor Latino Praha, což je přehlídka latinskoamerické kultury, tance a gastronomie. Program probíhá denně od 10 do 22 hodin a součástí je tanec, hudba, tradiční pokrmy, nápoje a řemeslné výrobky. Tohle všechno tvoří na místě jedinečnou atmosféru a mění náměstí Republiky v Latino Party. A ještě důležité upozornění, vstup je zdarma.
1: Praha žije. Rádio Praha. Praha je nej. V centru Starého Města, kousek od Národního divadla, najdete mezi domy nenápadnou stavbu, románskou rotundu svatého Kříže. Zajímavá je tím, že byla postavena v místech magického středu urbanistického kříže Staré Prahy. K rotundě se váže pověst, která vypráví o mrtvé dívce přivázané na kříž. Právě onen strouchnivělý kříž objevili v základech při opravách.

0: máme pro vás aktuální dopravní informace. Začneme nehodami v pražských ulicích v Cínovecké ve směru z centra. Na sjezdu do Kostelecké dejte pozor, havarovala tady dvě osobní auta, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. Opatrně taky v Jandově ulici v křižovatce s ulicí Uviných sklepů. Tady uvízlo nákladní automobil pod mostem, částečně brání provozu. Komplikace zůstávají také na 21. kilometru dálnice D1 ve směru z Prahy. Havarovala tady dvě auta, částečně brání provozu, projíždějte se zvýšenou opatrností a pozor si dejte i na D8, a to konkrétně na 38. až 37. a půltém kilometru ve směru na Prahu. Je tady odstavené porouchané nákladní auto. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nej-

0: Rádio Praha dozněla Madonna, je téměř půl druhé odpoledne, přejeme pěknou sobotu dnes s datem 4. července. Předky si nevybíráš, to si velmi dobře uvědomují hlavní hrdinové pokračování francouzské komedie a je to tady zas. Pozvánku do kina má pro vás Štěpánka Duchková.
1: Komedie A je to tady zas je pokračováním snímku Jak se nám to mohlo stát. Alice a François chystají svatbu a očekává se, že po všech předchozích zmatcích to už bude jen otázkou klidu, smíření a rodinné pohody. To je ale velký omyl.
2: Tady laboratoř. Někdo sdílí s vámi víc než 60% DNA. Je to váš bratranec.
3: Může to být zábavné podívat se na bratrance se mnou.
4: Výsledky se vám minule nelíbily.
1: Nikdo už nechce řešit rodokmen a otcové nevěsty a ženicha jsou konečně spokojeni. To se ale rychle změní ve chvíli, kdy vyjde najevo, že dřívější výsledky DNA testů byly chybné. A tak se znovu otevírá téma původu, identity a hrdosti.
5: Já jsem Turek, ty to víš a nic mi neřekla.
6: Protože neumíš naslouchat, jsi netolerantní.
7: Váš bratranec se jmenuje Mehmet Sulejmanoglu.
5: V rodině žádný Mehmet není.
1: Brdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a brzy začnou obhajovat své původní kořeny. Pokud ale nenajdou společnou řeč, zkazí svým dětem svatební den.
8: Nic nesmí pokazit svatbu, slyšel jsi?
5: Chcete nový?
9: Ne, nechci.
5: Proč jste mi o tom neřekl?
9: Co se děje? Sakra.
1: V hlavních rolích se opět objeví populární Christian Clavier a Didier Bourdon. Jejich komediální střed byl jedním z hlavních taháků už prvního filmu Jak se nám to mohlo stát a dvojka na něm dál staví. Diváci se mohou těšit na návrat celé rodinné sestavy, kterou režisér Julien Hervé znovu posílá do situací, ve kterých se rodinná soudržnost testuje důkladněji než rodokmen.
10: Víkendová Praha
11: a Vláďa Malošík.
0: A z kina vyrážíme na silnice. Pozor na nehody v Cínovecké ulici v Praze ve směru z centra na sjezdu do Kostelecké. Dejte pozor, havarovala tady dvě osobní auta. Komplikace máme také v ulici Jandová, v křižovatce s ulicí Uvinných sklepů. Uvízl nákladní automobil pod mostem a částečně brání provozu. No a problémy ty zůstávají také na dálnici D11 na 46. až 47. kilometru ve směru z Prahy. Dejte pozor na odstavené porouchané vozidlo. A velmi opatrně i na D7 ve směru od Prahy na Chomutov na 49.5 kilometru. Tady se pohybuje chodec po dálnici. Tak dejte pozor a šťastnou cestu.
10: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: 13 hodin 47 minut, Rádio Praha je stále s vámi. V Praze se ani o tomto víkendu rozhodně nudit nebudete, ale kam konkrétně vyrazíte, tak to už je jenom na vás. Možností je dost, třeba Cloud Festival 2026. Ten probíhá dnes i zítra v areálu 7 v Holešovicích a jedná se o festival moderní hip-hopové a rapové hudby, kde vystoupí třeba interpreti jako Quavo, Rich Amiri nebo Izomandias. A v Letenských sadech, přesněji v zahrádkách Letná, vás čekají v sobotu i v neděli Sunset DJs, a to od odpoledních hodin. Uslyšíte také relaxační hudební sety s jedním z nejlepších výhledů na Prahu. Další aktuální tipy najdete také na našem webu praha.rozhlas.cz. A doplním aktuální dopravní informace. Stále si dávejte pozor v Cínovecké ulici ve směru z centra. Na sjezdu do Kostelecké havarovala dvě osobní auta, projíždějte opatrně. Opatrně také v ulici Jandová u křižovatky s ulicí Uviných sklepů. Tady uvízlo nákladní auto pod mostem a částečně brání provozu. D11, tady máme problém na 46. až 47. kilometru ve směru z Prahy. Je tady odstavené, porouchané, havarované auto. A D7, tady máme komplikaci na 49. a 50. kilometru ve směru z Prahy na Chomutov. Je tady hlášený pohyb chodce po dálnici. Tak opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Yeah.

0: Česká policie zadržela 51 lidí kvůli podvodnému call centru v Istanbulu. Škoda přesahuje 500 000 000 korun. S dlouhodobějšími následky po nákaze klíšťovou encefalitidou bojuje skoro 45% nakažených. Papež uctil památku zesnulých migrantů na ostrově Lampedusa. Dnes bude oblačno, zataženo, k večeru se může objevit místy déšť a teploty maximálně 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Čeští policisté společně s tureckými kolegy zadrželi 51 lidí, kteří v Istanbulu provozovali podvodné call centrum. Organizovaná skupina se při telefonátech vydávala za policií nebo pracovníky České národní banky. Mezi zadrženými je i 6 Čechů.
2: Podvodníci přesvědčovali oběti, aby převedli své peníze na údajně bezpečné účty. Využívali k tomu padělané služební průkazy nebo technologie pro vytváření deepfake videí, vysvětluje mluvčí Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Jakub Finčálek.
3: Skupina je spojována s nejméně 11 případy podvodů na občanech České republiky. Vznikla škoda přesahující 500 milionů korun.
2: Česká národní banka upozorňuje, že s klienty jiných bank nikdy nekomunikuje napřímo. Dodává Zdeňka Hildová vás České bankovní asociace.
4: Nevolá klientům komerčních bank, aby nějakým stylem nutila vybírat peníze a vytvářela obavu toho, že někde se něco děje.
2: V případě podezření na podvod by se lidé měli obrátit na svou banku nebo na policii na lince 158. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Česká národní banka upozorňuje, že s klienty jiných bank nikdy nekomunikuje napřímo. Skoro 45% lidí nakažených klíšťovou encefalitidou bojovalo s jejími následky ještě půl roku po prodělání nemoci. Ze studie, kterou zpracovala infekční klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, zároveň vyplynulo, že pacienti měli nejčastěji problémy s bolestí hlavy nebo poruchou paměti a koncentrací. Lékaři v Česku každý rok evidují několik stovek nakažených, třeba loni jich bylo přes 700. Letos za prvních 5 měsíců s nemocí bojovalo 45 lidí. Nejvíc případů se ale objevuje až v létě a na podzim. V současnosti na většině území republiky platí střední nebo vysoká aktivita klíšťat. Papež Lev XIV. Navštívil italský ostrov Lampedusa ve Středozemním moři, přes který prchají do Evropy tisíce běženců z Afriky. Pontifik uctil památku lidí, kteří na této migrační trase zemřeli. Podle agentury AP vyslal Evropě i Spojeným státům silně symbolické gesto o křesťanské povinnosti hájit důstojnost každého člověka, zejména migrantů z těch nejzranitelnějších. Ochrana migrantů je jedním z klíčových témat úřadu Lva 14. Ostrov Lampedusa navštívil jen několik týdnů poté, co Evropská unie přísnější opatření v oblasti migrace zavedla. Počítají mimo jiné se zřizováním zadržovacích center mimo hranice 27. Papež je také kritikem imigrační politiky administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tenistka Nikola Bartuňková hodnotila navzdory páteční porážce s Barborou Krejčíkovou letošní Wimbledon pozitivně. S krajankou a předloňskou šampionkou prohrála ve třetím kole 3-6, 5-7 a ocenila její hru na travnatém povrchu. V rozhovoru s novináři řekla, že české osmifinále mezi Krejčíkovou a Karolínou Muchovou vidí 50-50. Dnes má být oblačno, zataženo, k večeru se může objevit místy déšť a teploty 22-24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Doplníme aktuální dopravní informace. Jandova ulice v Praze. Dejte pozor v křižovatce s ulicí Uviných sklepů. Tady pod mostem uvízl nákladní automobil, částečně brání provozu. Komplikace zůstávají také v Cínovecké ve směru z centra. Na sjezdu do Kostelecké ulice havarovala před časem dvě osobní auta. Stále v tomto místě máme hlášené problémy. Ty jsou také na D11C na 46. až 47. kilometru ve směru z Prahy. Je tady odstavené porouchané auto. A opatrně i na D7, a to konkrétně na 49. a 50. kilometru ve směru z Prahy na Chomutov. Tady je stále aktuální varování před chodcem pohybujícím se po dálnici. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Rádio Praha.
5: Máme 6 minut po 14. hodině a s vámi je stále sobotní víkendová Praha. Dnes s datem 4. července. Cestující v pražské městské hromadné dopravě se musí připravit na komplikace. Ode dneška do příštího pátku nejezdí v Praze metro na části linky C. Podrobnosti nabídneme už za necelou půl hodinu. A s muzikou nám v příštích minutách pomůže Eva Farná. Nutty Boy. Nebo kapela The Offspring. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám ten nejlepší poslech.

0: Víkendové Praze dospíval tedy svým, si 14 hodin 15,5 minuty přejeme pohodový sobotní den. Park Pordheimka se letos proměnil v letník jenom pod širým nebem. Do 21. srpna nabízí sérii 8 filmových večerů s oblíbenými českými komediemi a rodinnými klasikami. Vstupné je dobrovolné, stačí si přinést deku, něco dobrého k jídlu a vychutnat si pohodovou letní atmosféru. Promítání začínají vždy v 21 hodin. Letošní program už běží a ještě nabídne 10. července film Páni kluci, 17. července Což takhle dát si špenát, 24. to bude film Na samotě u lesa, 31. pak snímek Ať žijí duchové, 7. srpna Tři veteráni, 14. srpna film Jak svět přichází o básníky a 21. srpna od 21 hodin film Postřižiny. A doplníme aktuální dopravní informace. Připomínám komplikace v Praze v Cínovecké ve směru z centra. Na sjezdu do Kostelecké dejte pozor, havarovala tady dvě osobní auta. Problémy máme také v ulici Jandová v křižovatce s ulicí Uviných sklepů. Tady uvízlo nákladní auto pod mostem a částečně brání provozu. V Praze 15 v ulici K Horkám opravují most a ve směru jízdy v úseku Chodov-Hostivař je střídavý jednosměrný provoz řízený světelnou signalizací. S problémy v tomto místě počítejte do 17. července. A kvůli práci na plynovém potrubí počítejte s omezením v ulici Radimova v Praze 6. Kevadlový provoz je tady vedený jedním místním pruhem. Omezení tady potrvá do 17. července. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Radio Praha dospívala Taylor Swift, je krátce po půl třetí odpoledne. V Praze nejezdí metro na části linky C. V úseku nádraží Holešovice Pražského povstání musí cestující využívat náhradní dopravu. Technici vyměňují zabezpečovací zařízení trati a výluka potrvá do 10. července. Podrobnosti má pro vás redaktor Ondřej Mikušek. Přeji hezký den.
1: Hezký den. Dopravní podnik zavedl náhradní spojení. V celém úseku mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání jezdí autobusy XC. Situaci má pomoci také tramvajová linka číslo 2, ta nově pokračuje z náměstí Bratří Synku až do vozovny Pankrác. Posílí tedy dopravu v Nuslích.
0: Ondro, co přesně je důvodem výluky, co se v metru děje?
1: Technici pokračují ve výměně původních reléových stavědel, nahradit je má moderní elektronický systém. Je to zabezpečovací technologie, která řídí pohyb vlaku, výhybky i signalizaci. V podstatě to teď budou dělat počítače, které mají být spolehlivější i snadnější na údržbu. Zároveň umožní rychlejší řešení případných poruch.
0: Funguje už tahle technologie v jiných částech metra?
1: Dopravce výměnu provádí od roku 2024 postupně po jednotlivých úsecích, vždy s ohledem na to, aby bylo možné spojení pro cestující nějak nahradit. Jde o nejstarší část pražského metra. Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové tam zabezpečovací zařízení pochází ještě ze 70. let minulého století.
2: Výměnu stavědel provádíme na každém místě vždy ve dvou etapách. Teď je to druhá ve stanicích IP Pavlova, Muzeum a hlavní nádraží. Jde o rozsáhlou investiční akci, která je podmínkou pro připravovanou automatizaci provozu na trase C.
1: Dokončení dopravce předpokládá v příštím roce, kdy bude zbývat vyměnit stavědla ve stanicích Florenc, Vltavská a v depu Kačerov. I tehdy proto bude potřeba počítat s dopravním omezením.
0: To byl redaktor Ondřej Mikušek. Ondro, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou a šťastnou cestu.
3: Víkendová Praha.
4: A Vláďa Malošík.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. V Praze máme stále problém v Cínovecké ulici ve směru z centra. Na sjezdu do Kostelecké je nehoda dvou osobních aut. Částečně brání provozu, projíždějte proto velmi opatrně. No a komplikace, ty zůstávají také na dalších místech, například v ulici Nad Lesem v Praze 4. Je kvůli opravě povrchu vozovky uzavírka, která potrvá do 28. července. A v ulici Olgy Havlové v Praze 3 je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Provoz je vedený jedním směrem do ulice Malešická. Objížďka vede ulicemi Olgy Havlové a Navackově. Omezení tady potrvá do konce července. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: 3:15 s vámi stále víkendová Praha. Přejeme krásné sobotní odpoledne. Dopravní podnik hlavního města Prahy letos připravil už 19. ročník letního kina Kinobus. Až do 3. září se tak můžete těšit na nezapomenutelné letní večery, plné skvělých filmů pod širým nebem. Promítání probíhá vždy od pondělí do čtvrtka v různých lokalitách po celé Praze. Letos je připraveno 11 lokalit a 44 promítání. Vstup na všechna promítání je zdarma a kapacita je neomezená, takže si můžete užít filmový večer s rodinou a přáteli bez starostí. Přesný rozpis termínů, lokalit i konkrétních promítaných titulů najdete v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. No a doplníme aktuální dopravní informace, ty se příliš nezměnily, stále je problém v Cínovecké ulici v Praze. Ve směru z centra na sjezdu do Kostelecké vyšetřují nehodu dvou osobních vozidel, projíždějte se zvýšenou opatrností. Komplikace, ty máme stále také v Praze kvůli omezením či uzavírkám. Je to třeba v Novopatské ulici v Praze 9, tady probíhají práce na silnici. Jedná se o přípravné práce před rekonstrukcí Belské ulice a v místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy. S omezením v tomto místě počítejte do 16. srpna. V ulicích Vrchlického a následně Duškova v Praze 5 je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. A v Benkově ulici v Praze 11 se pracuje na silnici, v místě jsou zúžené jízdní pruhy a ulice je mezi křižovatkami ulic Kahovská a Květnového vítězství zjednosměrněna ve směru do ulice Květnového vítězství. S omezením tady počítejte do 10. září. A dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Praha 5 řeší hluk z tuningově upravených aut v lokalitě na Hřebenkách, chce měřit rychlost. Spolek Tábory Aurora zrušil pobyty pro děti z dětských domovů, teď ale hledá brigádníky na pořádání sbírky. Karlovarský filmový festival ocenil amerického herce Jesseho Eisenberga. Dnes má být oblačno, až zataženo, k večeru se může objevit místy déšť a teploty maximálně 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Obyvatele Strahova a lokality na Hřebenkách si v poslední době stěžují radnici Prahy 5 na hluk. V nočních hodinách tam jezdí řidiči s hlasitými tuningově upravenými auty. Městská část proto chce v místě zavést úsekové měření rychlosti, říká zastupitel a předseda dopravní komise Prahy 5 Jan Panenka z ODS.
2: Věříme, že úsekové měření rychlosti může být účinným nástrojem, který pomůže situaci na Hřebenkách zlepšit. Chceme, aby se obyvatelé mohli v noci v klidu vyspat a aby tato lokalita byla bezpečná.
0: Policie prověřuje spolek Tábory Aurora, který na poslední chvíli zrušil odjezd na zaplacené letní tábory pro děti z dětských domovů. Na případ upozornil ve čtvrtek Český rozhlas. Ředitele dětských domovů za akce zaplatili desítky, někdy i stovky tisíc korun. Český rozhlas nyní zjistil, že prověřovaný spolek od čtvrtka hledá brigádníky pro veřejnou sbírku na podporu dětských táborů pro děti z dětských domovů. Spolek na dotazy nereaguje a ani policie se zatím nechce k věci víc vyjadřovat. Kvůli zrušeným táborům začali lidé dětem přispívat v několika sbírkách, jednu spustil právě i prověřovaný spolek. Americký herec Jesse Eisenberg převzal v Karlových Varech cenu prezidenta festivalu. Uvedl svůj snímek Dvojník, který je adaptací Dostojevského novely. Ředitel festivalu Krištof Mucha vyzdvihoval přímou a jednoduchou domluvu s hollywoodskou hvězdou.
3: A za 3 minuty mě pípnul e-mail a tam bylo: ahoj, to je Krištof, tady Jesse, nemůžeme to vyřešit sami spolu.
4: Americký herec Jesse Eisenberg pak sliboval, že napíše všem divákům, kteří se mu přes agenta ozvou. Ve velkém sále hotelu Thermal uvedl svůj starší film Dvojník, který podle něj dost vychází z evropské kinematografie.
5: V Americe je stále těžší natáčet tenhle typ filmů, které mám tak rád. Jsou to filmy lidské, prapodivné, se středním rozpočtem. V Evropě se takové filmy stále natáčejí a daří se jim tady dobře.
4: Jesse Eisenberg v Karlových Varech taky potvrdil, že příští týden dostane polské občanství. Těšil se na to, že bude moc častěji natáčet právě ve střední Evropě a ještě víc spolupracovat i s mezinárodním festivalem. Z Karlových Varů Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Češi se naladili na pražský baseballový týden 5. místem na nejstarším evropském turnaji v Harlemu, kam dostali poprvé pozvánku. Odvezli si 2 výhry, z toho velmi cenou nad Tajvanem, a 4 porážky. Už od neděle se čeští baseballisté představí na tradičním turnaji v Praze, kde je čekají Němci, mistři Evropy Nizozemci a úřadující šampion prestižní akce Premier 12 Tajvan. Dnes má být oblačno, zataženo, k večeru se může místy objevit déšť a teploty 22 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: A jak to vypadá na silnicích? Máme tady bohužel novou nehodu, je v Kukulově ulici v Praze u křižovatky se Zahradničkovou, respektive nedaleko této křižovatky se srazil autobus s motocyklem. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Projíždějte velmi opatrně tímto místem. Komplikace máme taky na D5, a to na 12. až 13. kilometru ve směru z Prahy na Rozvadov. Je tady odstavené porouchané vozidlo, tak i tady projíždějte se zvýšenou opatrností. V Hybernské ulici v Praze 1 probíhají mezi křižovatkami ulic Senovážná a Havlíčkova stavební práce. V místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy a omezení tady potrvá do 23. února příštího roku. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Je 15 hodin 5,5 minuty a vaším sobotním parťákem je stále víkendová Praha. Slaví úspěchy v Česku i v zahraničí a před pár dny vydali nový videoklip. O čem je a kde ho zpěvák Albert Černý z Lake Malawi natočil, řekneme už v 15:30. Ještě písničky nabídne Holly Humberstone. Luis Capaldi. A taky Kygo, Khalid a Griffin. Dobrý poslech vám přeje Vláda Malošík.

0: Tak tohle byl Lenny Kravitz na rádiu Praha, před námi Tera, George Ezra nebo třeba Black Eyed Peas. Léto znamená i tradiční kulturní program pod širým nebem a na nejvyšším purkrabství Pražského hradu se opět vrací letní shakespearovské slavnosti. Sezónu letos se zahájila komedie Omylu, kterou můžete vidět do 15. července, ale těšit se můžete taky na představení Marná lásky snaha, Jak se vám líbí, Otelo, Večer tří králový nebo Macbeth. Pokud chcete zažít tu magickou atmosféru divadla na hradě, tak neváhejte. Podrobné informace k programu najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Praha je kulturou. No, stále sledujeme aktuální situaci na silnicích. Nehoda se stala v Praze v Kukulově ulici u křižovatky se Zahradníčkovou, respektive nedaleko této křižovatky se srazil autobus s motocyklem. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Opatrně taky na D5C mezi 12. a 13. kilometrem ve směru z Prahy na Rozvadov. Je tady odstavené porouchané vozidlo. A ještě připojím komplikace, které jsou kvůli omezení či uzavírkám v Praze, a s komplikacemi tak počítejte v ulici Krokova, to je Praha 2. Pracuje se tady na vozovce a ulice je uzavřená v úseku ulic Slavojova a Čiklova. Objížďka vede ulicemi Krokova, Lumírova a Slavojova. A práce tady potrvají do konce března 2027. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Tak tohle byly Black Eyed Peas na Rádiu Praha. Je téměř půl čtvrté, přejeme pěkné sobotní odpoledne. Tuzemská kapela Lake Malawi oslavuje svým zvukem a tvorbou nejen publikum u nás, ale i v zahraničí. Teď představili nový klip i single. Kde vznikal a jak, tak to se dozvíte už v následující reportáži naší létající redaktorky Sabiny Vosecké.
1: Popová hudební skupina původem z Třince vznikla po rozpadu Charlie Strait. Na představení klipu Let's Cancel the Wedding zahráli novinku přímo naživo.
2: Ona vznikala trošku divoce. My jsme si pozvali takového skvělého top 3 švýcarského producenta Toma Ellera, se kterým kamarádíme už dlouho, už jsme si nějaké písničky dělali. Tak jsme pozvali do Portugalska, on totiž rád surfuje, tak jsme si řekli super, pronajmeme si tam nějaké jako krásné studio. Takže Albert ještě tam se poptával známých a dokonce říkal, hele, doporučili mi to perfektní studio, já jsem tam ani nešel podívat, ale viděl jsem nějaké fotky, vypadá to dobře. No a když jsme tam došli s tímto producentem, krásné hodinky, jakoby připravený, tak jsme otevřeli dveře a byla to vlastně garáž.
1: Popisuje vznik nového singlu baskytarista Jeroným Schubert.
2: Byla to garáž, vedle nás jeden pán montoval kola, někde vedle jakoby túrovali motorky, no ale nás to, že jsme vešli do této jakoby garáže, inspirovalo k tomu, že jsme řekli, OK, je to jak zkušebna, kdyby nám bylo 16, jsou tu nástroje, tak je vezmem a prostě místo toho, abychom se mačkali jako v garáži za počítačem, tak to vlastně zkusíme, jak kdysi se skládalo, jak třeba Beatles, vezme jenom nástroje a složíme něco.
1: Malé nahrávací garážové studio tak nakonec inspirovalo hudebníky udělat to jinak.
3: Já jsem si sedl za bicí a Jeroným měl basu, ten producent Tom měl kytaru a my jsme to skládali jako na místě. My jsme, ta písnička nám trvala třeba 5-6 hodin a pak, až jsme to měli celé vymyšlené naživo, tak teprve potom se začalo nahrávat, jo? Což je podle mě velice příjemné, je to takový ten starý styl a mě na tom třeba baví i to, že jsem tam nahrál bicí, což úplně není standard, já nejsem bubeník, i když jako několik let jsem cvičil.
1: V klipu si zahrála taky manželka Alberta Černého Bára, ale i další známé osobnosti, třeba Tereza Maxová nebo Matěj Rupert.
3: My jsme se s Bárou to ráno pohádali a já jsem měl takovou blbou náladu, takovou trochu naštvanou a chtěl jsem to ze sebe nějak dostat jako ven. Takže já jsem si sedl za ty bicí, začal jsem do toho mlátit a začal jsem zpívat I get the feeling we should cancel the wedding, whoa! A jim se to právě líbilo, takže až budu zase naštvaný, sednu si za bicí.
1: Stejně jako většina českých kapel je i pro Lake Malawi léto vytíženým obdobím. Zastihnout je můžete na koncertech napříč celou republikou. Sabina Vosecká, Rádio Praha.

0: A doplníme aktuální dopravní informace. V Praze v Kukulově ulici stále dávejte pozor. Nedaleko křižovatky se Zahradníčkovou havaroval autobus a motocykl. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Projíždějte opatrně. Opatrně stále taky na D5 na 12. až 13. kilometru ve směru z Prahy na Rozvadov je odstavené porouchané auto. A vrátíme se ještě do pražských ulic za uzavírkami či omezeními. V Kolodějské ulici mezi křižovatkami ulice Dubečská a k Rybníčkům Praze 10. Tady počítejte s omezením kvůli práci na silnici. Omezení tady potrvá do 6. července. A ještě připojíme Vinohradskou v Praze 10, kde probíhají stavební práce a kvůli tomu je v místě omezení. Provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická, a to až do 8. července. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Prazvláštní zvířata, fascinující pokusy s obyčejným papírem a další zábavné zázraky přírody. ČT2. Příběh francouzského markíze, který se stal jedním ze symbolů amerického boje za nezávislost. Premiéra filmu Lafayette. A ČT Art. Život svérázného grafika a kreslíře Vladimíra Boudníka a jeho neméně slavných a svérázných přátel. Boleslav Polívka ve filmu Něžný barbar. Sobotní večer s Českou televizí.
4: Docent Martin Chovanec spolu se svou manželkou stojí v čele nadačního fondu NINA, který pomáhá lidem s diagnózou vzácného mozkového nádoru. Proč? Na to odpoví v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

Vteřiny nás dělí od 3:15 sobotní odpoledne s datem 4. července na Rádiu Praha pokračuje. Ano, dnes je 4. července a přestože tohle datum je významné především za oceánem, tak začneme doma. V roce 2012 vědci v evropské laboratoři CERN oznámili objev nové částice konzistentní s Higgsovým bosonem, což byl jeden z

0: největším milníkům moderní částicové fyziky. Jak jsem naznačil na začátku, dnes je taky Den nezávislosti Spojených států amerických. Roku 1776 vyhlásilo 13 amerických kolonií nezávislost na Velké Británii. Američané tento den slaví zpravidla průvody, rodinným grilováním a velkolepými ohňostroji. V roce 1826 na 50. výročí deklarace zemřeli dva klíčoví otcové zakladatelé a bývalí prezidenti Spojených států amerických Thomas Jefferson a John Adams. V roce 1934 v tento den zemřela také významná vědkyně Marie Curie Sklodovská. A recesisté v tento den slaví Den smažení vajec na chodníku, který upozorňuje na vrcholící letní horko. Tak to jsme rozebrali trošku čtvrtý červencový den a teď se vracíme na silnice a podíváme se na to aktuálně, jak to vypadá. Je tady stále nehoda a to v Kukulově ulici v Praze. Nedaleko křižovatky se Zahradníčkovou se srazil autobus a motocykl. V místě probíhá vyšetřování nehody a na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Problémy máme také v Praze 15 v ulici K Horkám. Opravují tady most a ve směru jízdy v úseku Chodov-Hostivař je střídavý jednosměrný provoz řízený světelnou signalizací. S problémy v tomto místě počítejte do 17. července. A kvůli práci na plynovém potrubí počítejte s omezením v ulici Radimova v Praze 6. Kevadlový provoz je tady vedený jedním místním pruhem. Omezení tady potrvá taktéž do 17. července. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.

0: Na Rádiu Praha si dáme další zprávy, je před námi totiž 16. hodina a se mnou ve studiu už Denisa Žižková.
1: Dobré odpoledne. V Šárecké ulici v Pražských Dejvicích pokračuje druhá etapa rekonstrukce. Dustin Hoffman uvedl na festivalu v Karlových Varech film Absolvent. Oslavy americké nezávislosti komplikují vedra. Organizátoři zrušili řadu akcí. Bude oblačno, zataženo, večer se může objevit i déšť a teploty maximálně 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští silničáři opravují druhou část Šárecké ulice v Dejvicích. Konkrétně se zaměřili na úsek mezi ulicemi na Pískách a na Klimentce. První etapu prací stihli dokončit o 15 dní dříve, než plánovali, říká mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbora Lišková.
3: Rekonstruujeme kompletně celý uliční prostor, což znamená od domu k domu. Rekonstruujeme chodníky, kompletně vozovky, vzniknou zde parkovací místa, upravovat se bude i zeleň.
1: Druhou etapu rekonstrukce Šárecké ulice chtějí silničáři dokončit do letošního října. Finální část směrem k Evropské ulici zahájí v příštím roce. Herec Dustin Hoffman uvedl na Karlovarském festivalu projekci snímku Absolvent. V něm stvárnil v roce 1967 nervózního mladíka, kterého svádí starší žena. Byla to jeho první filmová role a získal za ní nominaci na Oscara.
4: It was an accident. Byla to náhoda, že jsem roli dostal. Mike Nichols byl tehdy významným režisérem, takovým Spielbergem tehdejší doby. Prakticky dva roky hledal člověka, který by se stal tím absolventem. Už byl tehdy přesvědčený a říkal, dobře, nejde to natočit, nedá se nic dělat. A poslední den, kdy někoho hledal, jsem byl na řadě já a Catherine Rossová. Ale kdybychom na tom místě byli dva roky předtím, tak bychom ty role nedostali. Dostali by je ti, kdo přišli až na závěr.
1: Spojené státy slaví 250. výročí nezávislosti. Akce ale komplikují rekordní vedra na východě země. Filadelfie kvůli horku zrušila největší slavnostní průvod v zemi. Pouť všech států zrušil i Washington. Některá washingtonská předměstí zrušila nebo odložila ohňostroje. Nejistý je také plánovaný večerní projev amerického prezidenta Donalda Trumpa na prostranství National Mall v centru Washingtonu. K městu se totiž blíží bouře. Vedra mají v zemi trvat celý víkend. Úřady mimo jiné varují před přetížením elektrické sítě. Teniska Marie Bousková postoupila do osmifinále Wimbledonu. V Londýně porazila Rusku Samsonovovou ve třech setech. S turnajem se ve třetím kole překvapivě loučí světová dvojka Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Ve dvou sadách podlehla Belgičance Mertensové. Dnes má být oblačno až zataženo, večer se může objevit místy déšť a teploty 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A přinášíme aktuální dopravní informace. Začneme nehodou v Kukulově ulici v Praze. Ta se stala nedaleko křižovatky se Zahradníčkovou. Havaroval tady autobus a motocykl. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Projíždějte s nejvyšší opatrností. Komplikace máme také v ulici Nad Lesem v Praze 4. Tady je kvůli opravě povrchu vozovky uzavírka, která potrvá do 28. července. A v ulici Olgy Havlové v Praze 3 je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Provoz je vedený jedním směrem od ulice Malešická. Objížďka vede ulicemi Olgy Havlové a Navackově. Omezení tady potrvá do konce července. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Z dnešní soboty už máme za sebou 16 hodin a 4 minuty a víkendová Praha pokračuje v 16:30 několika typy pro volný čas. A taky dalšími hity, ty vám nabídneme i dřív, o ty se postará Sienna Spyro. Kapela The Rolling Stones. I Prince. Ať vám s námi nejlépe, to vám přeje Vláďa Malošík.

0: Rádio Prádo zpíval Prince, je 16 hodin 15 a půl minuty, pěkné sobotní odpoledne vám všem. Mimochodem, pokud jste ještě dnes nekoukali do kalendáře, tak najdete tam jméno Prokop a Ulrich, tak oslavencům všechno nejlepší. Taky o tomto víkendu vás zveme na návštěvu Pražské zoologické zahrady a právě pro cestu do Zoo Praha můžete zvolit loď Pražské paroplavební společnosti. Ta vyjíždí z Rašínova nábřeží vždy v 9, ve 12 a v 15.30 hodin. Tu správnou loď poznáte bezpečně, jezdí se totiž na lodi Odra, která je nově polepená Lego zvířátky. Cesta trvá přibližně 75 minut a během ní uvidíte historické centrum Metropole z trochu jiného úhlu. Na lodi si můžete zvolit horní otevřenou terasu nebo dolní uzavřený prostor. Podrobné informace k plavebnímu řádu i ze zoo najdete v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Centru Prahy najdete místo, kde se pivo vaří už více než 520 let. Legendární pivovar U Fleků patří mezi nejstarší, nepřetržitě fungující pivovary na světě. První zmínka o něm pochází už z roku 1499. Současný název získal až podle Jakuba Flekovského, který podnik koupil v 18. století. A zajímavé je, že se tu dodnes vaří stejné

0: vydáváme se opět na silnice, jak to vypadá v Praze a okolí, tak v Kukulově ulici v Praze u křižovatky, nebo respektive nedaleko křižovatky se Zahradníčkovou, stále dávejte pozor, vyšetřují tady nehodu autobusu a motocyklu, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, projíždějte proto s opatrností. Pozor také v ulicích Vrchlického a následně Duškova v Praze 5, tady je provoz převedený do protisměru, obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. A v Benkově ulici v Praze 11 se pracuje na silnici, v místě jsou zúžené jízdní pruhy a ulice je mezi křižovatkami ulice Kahovská a Květnového vítězství zjednosměrněná ve směru do ulice Květnového vítězství. S omezením tady počítejte do 10. září. A dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách.

0: Skupina Lucie a Amerika v půl páté na Rádiu Praha. Slíbili jsme pražské tipy a slib beze zbytku plníme. Inspiraci pro volný čas má pro vás Jirka Štefl.
1: Jestli vám přijde, že Praha je o víkendu prázdnější než během klasického víkendu, tak máte pravdu. Mnoho Pražanů se totiž vydalo nejen do Ostravy na festival Beats for Love, ale i do Karlových Varů na filmový festival. I tak se ale v Praze najdou zajímavé víkendové akce. V neděli si třeba můžete užít taneční večer na Letné. Obdivovat tam můžete vystoupení zkušených tanečníků, sledovat jejich umění z bezprostřední blízkosti, nebo se sami zapojit do otevřené lekce a vyzkoušet si první taneční kroky pod vedením instruktorů. Na taneční večer plný salsy zvou zahrádky na Letném. Začíná v 17 hodin. A nebo si udělejte procházku po Praze a objevte umění v rámci festivalu Urban Pictus. To je mezinárodní muralová akce, během které se města stávají plátnem pro vyjádření talentovaných umělců. Aktuálním projektem je mural Ruzině. Na jeho vytvoření se podílelo 30 tuzemských i zahraničních umělců. Jde o třetí nejdelší kolaborativní mural v Evropě a najdete ho v ulici Vlastina. No a fotky jsou taky na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Víkendová Praha.
3: A Vláďa Malošík.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Stále je problém v Kukulově ulici v Praze. Nedaleko křižovatky se Zahradníčkovou havaroval autobus a motocykl. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Projíždějte proto velice opatrně. Ve Vršovické ulici v Praze 10 probíhá oprava tramvajové trati. Kvůli tomu je tady omezení mezi křižovatkami ulic Potiči a Oblouková. S omezením počítejte do 6. července. V Kolodějské ulici mezi křižovatkami ulice Dubečská a Krybníčkům v Praze 10 počítejte s omezením kvůli práci na silnici. Omezení tady potrvá taktéž do 6. července. A v Cínovecké ulici v Praze Ďáblicích je kvůli pracem na vozovce dopravní omezení. Neprojedete tady pravým místním pruhem ve směru z centra v úseku sjezdu na Kosteleckou a nájezdu od Kostelecké ulice. Stejné omezení tady neprůjezdný pravý jízdní pruh je i na přemostění k Belské ulice. Práce v tomto místě potrvají do 16. července. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Rádio Praha je stále s vámi, prožíváme si víkend, vlastně teprve první v červenci, tak ať stojí za to. Zítra, tedy v neděli a následně v sobotu 5. září, proběhne v Praze v Hrzánském paláci Den otevřených dveří. Tradičně se tady můžete těšit na komentované prohlídky interiérů i venkovních prostor. V Hrzánském paláci zahrnuje prohlídka hudební sál, strahovský salonek, pracovnu předsedy vlády, gobelínový sál i jídelnu. Současně bude po delší době otevřený Slavíčkův ateliér. Budete tak mít možnost vidět historický lustr z konce 19. století, který malíř Jan Slavíček obdržel od Jana Masaryka, i expozici dobových fotografií. Vstup je zdarma. Hrzánský palác je součástí řadové zástavby na jižní straně Loretánské ulice při hraně Hradčanského ostrohu a v současné době slouží objekt k reprezentačním účelům předsedy vlády České republiky. No a doplníme aktuální dopravní informace, připomínám komplikace v pražských ulicích. Například ve Gbelské ulici stále probíhá rekonstrukce vozovky. Provoz je ve směru k Cínovecké převedený do protisměru v úseku ulic Novopatská Cínovecká a vedený jedním místním pruhem. Ve směru k Průmyslové v úseku ulic Cínovecká Novopatská je provoz vedený taky jedním místním pruhem a omezení tady potrvá do 15. srpna. Ve Vršovické ulici v Praze 10 probíhá oprava tramvajové trati, kvůli tomu je tady omezení mezi křižovatkami ulic Botiči a Oblouková. S omezením tady počítejte do 6. července. A v Cínovecké v Praze Ďáblicích je kvůli pracem na vozovce dopravní omezení, neprojedete tady pravým místním pruhem ve směru z centra v úseku sjezdu na Kosteleckou a nájezdu od Kostelecké ulice. Stejné omezení, tedy neprůjezdný pravý jízdní pruh je i na přemostění k Blské ulice. Právě v tomto místě práce potrvají do 16. července. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Praha 1 podpoří paliativní péči na svém území částkou bezmála 1,5 milionu korun. Z fondu obnovy venkova letos středočeské obce dostanou přes 6 milionů korun. Ruský útok na ukrajinský důl zabil jednoho člověka. Drony útočily i na zařízení na těžbu zemního plynu. Bude oblačno, je zataženo, večer by se mohl objevit i déšť a teploty maximálně 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Praha 1 rozdělí letos na podporu zdravotnictví téměř 1,5 milionu korun. Část peněz poputuje nemocnici milosrdných sester svatého Karla Boromejského na provoz specializovaného oddělení paliativní péče. Další peníze zamíří na vybavení 16 ambulantních ordinací i na podporu organizací poskytujících domácí a lůžkovou péči, říká radní městské části Michal Miller z ODS.
2: Cílem je pomoci jak ambulantním lékařům s vybavením jejich ordinací, tak organizacím, které poskytují paliativní péči lidem z naší městské části. Vnímám, že je pro občany v závěrečné části života důležité být v obklopení svých blízkých a v místě, kde strávili značnou část své životní cesty.
0: Středočeský kraj rozdělí víc než 6 milionů korun mezi menší obce. Ty mohly získat peníze z fondu obnovy venkova. Mezi podpořenými projekty jsou například výstavba ordinací v Kamíku nad Vltavou na Příbramsku nebo zateplení kulturního domu v Broumech na Berounsku. Vysvětluje mluvčí Středočeského kraje Zuzana Žítková.
3: Program je určen právě pro menší obce, které mají omezené možnosti financování a často řeší zásadní investice do základní infrastruktury.
0: Po ruském útoku na ukrajinský uhelný důl v Dněpropetrovské oblasti zemřel jeden člověk, informovala o tom energetická společnost DTEK, podle které je dalších 5 lidí zraněných. Ukrajinská státní energetická společnost Naftogaz uvedla, že ruské drony útočily také na zařízení na těžbu zemního plynu v Poltavské oblasti. V areálu vypukl požár a provoz byl pozastavený. V Záporožské oblasti údery na obytné budovy zranili 8 lidí, včetně 2 dětí. Podle ukrajinského letectva zaútočilo Rusko v noci 2 střelami a 86 drony. Ukrajinská protivzdušná obrana zneškodnila 69 dronů. Sprint ve Velké ceně Británie Formule 1 vyhrál lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu. Druhý dojel Lewis Hamilton z Ferrari, třetí byl mistr světa Lando Norris z McLarenu. Jezdce dnes v Silverstonu čeká od 17 hodin kvalifikace na nedělní hlavní závod. K večeru by se místy mohl objevit déšť a teploty dnes 22 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A máme pro vás aktuální dopravní informace. V Kolodějské ulici mezi křižovatkami ulice Dubečská a k Rybníčku Praze 10 počítejte s omezením kvůli práci na silnici. Omezení tady potrvá do 6. července. Ve Vinohradské ulici v Praze 10 probíhají stavební práce, kvůli tomu je v místě omezení, provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická, a to až do 8. července. A v Cínovecké ulici v Praze Ďáblicích je kvůli pracem na vozovce dopravní omezení, neprojedete tady pravým místním pruhem ve směru z centra v úseku sjezdu na Kosteleckou a nájezdu od Kostelecké ulice. Stejné omezení, tedy neprůjezdný pravý jízdní pruh, je i na přemostění k Belské ulice a práce v tomto místě potrvají do 16. července. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Je 17 hodin a bezmála 5 minut. Krásnou sobotu. Hvězdy světové elektronické a taneční hudby jsou v Ostravě. Nabitým programem tam dnes skončí 12. ročník festivalu Beats for Love. A na místě je náš reportér, tak se tam společně díky němu už za pár minut přeneseme. Ve víkendové Praze si opět skvěle zahrajeme. Zásluhu na tom bude mít třeba kapela Coldplay. Charlotte Gott. Nebo Lola Young. Já jsem Láďa Malošík a přeji vám skvělý poslech.

0: 17 hodin, téměř 15 minut, přejeme pohodovou sobotu na Rádiu Praha. Ještě do zítřejší neděle, včetně neděle, vás čeká v Praze na náměstí Republiky Sabor Latino Praha, což je přehlídka latinskoamerické kultury, tance a gastronomie. Program probíhá denně od 10 do 22 hodin a součástí je tanec, hudba, tradiční pokrmy, nápoje i řemeslné výrobky. Tohle všechno tvoří na místě jedinečnou atmosféru a mění náměstí Republiky v Latino Party. A ještě důležité upozornění, vstup je zdarma, tak hurá na akci. A na silnicích opatrně stále máme problémy v podobě omezení či uzavírek v pražských ulicích. Například v Praze 15 v ulici K Horkám opravují most ve směru jízdy v úseku Chodov-Hostivař. Je střídavý jednosměrný provoz řízený světelnou signalizací. S problémy v tomto místě počítejte do 17. července. V ulici Nad Lesem v Praze 4 je kvůli opravě povrchu vozovky uzavírka, která potrvá do 28. července. A ve Kbelské ulici stále probíhá rekonstrukce vozovky, provoz je ve směru k Cínovecké, převedený do protisměru v úseku ulic Novopatská-Cínovecká a vedený jedním místním pruhem. Ve směru k Průmyslové v úseku ulic Cínovecká-Novopatská je provoz vedený taky jedním místním pruhem a omezení tady potrvá do 15. srpna. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádio Praha.
3: Na Rádio Praha.
2: Dva legendární synth bandy v hlasování. Pet Shop Boys a Megaseller Actually.
3: Vinyl.
2: Nebo Depeche Mode a jejich legendární Violator. Pet Shop Boys nebo Depeche Mode. Zapeklitá otázka. Volba je u nás na Facebooku.

0: Na Rádiu Praha dospívala Billie Eilish, je 17:30, přejeme pohodový sobotní den. První dny letních prázdnin patří mimo jiné i velkým ostravským hudebním festivalům. 11 dnů zbývá do začátku Colors of Ostrava. Festival Beats for Love má ale před sebou poslední hodiny. V areálu bývalý železáren je i náš reportér Jirka Štefl. Jirko, zdravím tě.
1: Krásné odpoledne, krásný podvečer, Vláďo, tobě rád tě slyším a dobrý večer i našim posluchačům.
0: Tak prozrať ty klíčové DJ, kteří jsou dnešními headlinery a který z nich festival zakončí.
1: Tak v tuhle chvíli je to kalifornský DJ Ian Asher, který se proslavil třeba tím, že zremixoval několik starších hitů a ty se pak staly virálními na sociálních sítích. Dnešním hlavním tahákem je ale švédský DJ a producent Alesso, ty jeho songy milují festivalové davy lidí, a to i z toho důvodu, že na nich spolupracoval třeba s One Republic, Katy Perry nebo se skupinou Hertz. Takže velmi skoro až hitový večer bude dnes večer v oblasti Dolních Vítkovic. Headlinery, tady ale program nekončí. DJ budou předvádět svůj umaž do 4:00 raní, no a na to pak ještě naváže afterparty v centru Ostravy, která potrvá až do 11:00 dopolední, tak jsem velmi zvědavý, který odvážlivec to tam do té 11:00 dotáhne, já to nebudu.
0: No přesto, Jirko, můžeme říci, že ty už jsi v podstatě na podobné akce expert, tak jak bys ohodnotil letošní Beats for Love?
1: Ano, už jsem něco zažil, tak proto já jsem rád jako třeba kolem 2:00 v noci v posteli, ale zpět k tomu letošnímu ročníku Beats for Love. Je to velmi barevný festival, a to i přesto, že se koná v kulisách toho rezavějícího areálu bývalých železáren. S tím nazdobením si organizátoři dávají opravdu velmi záležet a chtějí vlastně tomu festivalu vdechnout ten další rozměr. Na samotném pódiu se totiž na každém vystoupení vlastně zhruba děje plus minus to stejné. Důležité je proto to, co se děje kolem něj. Oproti jiným festivalům, kde nejvíc lidí tančí u pódia, to tady neplatí. Tady vždycky tančí celý ten dav lidí, protože si hlavně přišli tu hudbu poslechnout, užít. Organizátoři taky zvládnuli první den, tady středu, kdy se Ostravou prohnal přívalový liják. Ten sice vytopil backstage, ale jinak bylo poznat, že všichni vědí, co mají dělat. Dneska se tady výrazně zpřísnili bezpečnostní kontroly na vstupech. Sám jsem měl trochu problém se do areálu dostat. Očividně si ty kontroly každý sekuriták vyložil trochu jinak, ale to už je pak s tím celým kolosem festivalu drobnost. No a ještě musím zmínit tu hbitost organizátorů. DJ Dimitri Vegas včera měl zpoždění na příletu, ale tu svoji show stihl, a to díky vypravenému konvoji z mošnovského letiště.
0: Areál se začne taky připravovat na už zmíněný festival Colors of Ostrava. Kdo na něm letos vystoupí?
1: Ano, ten areál se vlastně začne už dnes v noci pomalu sklízet a začne tady úplně rozdílný festival Colors of Ostrava. Na něm vystoupí třeba legendární Moby, zpěvačka Lord, Teddy Swims nebo taky 21 Pilots. Český rozhlas tady bude mít taky několik vstupů nebo několik programů, mimo jiné i na diskuzním fóru Melting Pot. Natáčet se tady budou různé pořady Českého rozhlasu, třeba Desítka Pavla Horváta, oblíbený podcast Radiožurnálu Sport. No a právě Radiožurnál, naše sesterská stanice, bude z festivalu každý den živě vysílat. Mimo jiné třeba moderátor Libor Bouček tady v Gongu, v tom ostravském kulturním centru, přivítá prezidenta Petra Pavla.
0: Tak tolik aktuálně z festivalu Beats for Love, reportér Jirka Štefl. Jirko, díky, běž si zatancovat a naslyšenou.
1: Naslyšenou, krásný víkend přeju.
2: Víkendová Praha
3: a Vláďa Maloší.
0: No a doplníme aktuální dopravní informace. Připomínám komplikace, které jsou v ulicích Vrchlického a následně Duškova v Praze 5. Tady je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. V Benkově ulici v Praze 11 se pracuje na silnici. V místě jsou zúžené jízdní pruhy a ulice mezi křižovatkami ulic Kahovská a Květnového vítězství zjednosměrněna ve směru do ulice Květnového vítězství. S omezením tady počítejte do 10. září. A s komplikacemi počítejte v ulici Krokova v Praze 2, tady se pracuje na vozovce a ulice je uzavřená v úseku ulic Slavojova Čiklova. Objížďka vede ulicemi Krokova, Lomírova a Slavojova. A práce tady potrvají do konce března 2027. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

17.46 minut, Rádio Praha vám nabízí další inspiraci. V Praze se ani zítra rozhodně nudit nebudete, ale kam konkrétně vyrazíte, tak to už je jenom na vaší volbě. Možností je dost, jen namátkou, třeba Cloud Festival 2026. Ten probíhá i zítra.

0: Zítra v areálu 7 v Holešovicích a jedná se o velký moderní festival hip-hopové a rapové hudby, kde vystoupí interpreti jako Quavo, Rich Ameri nebo Izoman Diaz. A v Letenských sadech, přesněji na zahrádkách Letná, vás čekají i v neděli Sunset DJs, a to od odpoledních hodin uslyšíte tak relaxační hudební sety s jedním z nejlepších výhledů na Prahu. Další aktuální tipy najdete taky na našem webu praha.rozhlas.cz. A přidáme aktuální dopravní informace, protože na silnicích jsou stále komplikace, například ve Vršovické ulici v Praze 10. Tam probíhá oprava tramvajové trati, kvůli tomu je tady omezení mezi křižovatkami ulic K Botiči a Oblouková. S omezením počítejte do 6. července. V Kolodějské ulici mezi křižovatkami ulic Dubečská a K Rybníčkům v Praze 10 počítejte s omezením kvůli práci na silnici. Omezení tady potrvá do 6. července. Ve Vinohradské v Praze 10 probíhají stavební práce, kvůli tomu je v místě omezení, provoz je obousměrně zachován, bez možnosti odbočení do ulice Počernická, a to až do 8. července. A v ulici K Horkám v Praze 15 opravují most a ve směru jízdy v úseku Chodov-Hostivař je střídavý jednosměrný provoz řízený světelnou signalizací. S problémy v tomto místě počítejte do 17. července. A dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Nelaďte se od pondělí do

0: Je 18 hodin, vaším sobotním parťákem je stále Rádio Praha. Máme pro vás další zprávy a Denisa Žižková už je tady.
1: Hezký podvečer. Pražské metro nejezdí na části linky C, nahrazují ho autobusy. Lidem na severovýchodě Prahy, ale i v Mělníku a Neratovicích ode dneška neteče teplá voda, omezení potrvá týden. Nová turistická autobusová linka dnes vyjela do Českého Krasu. Zítra bude proměnlivá převážně velká oblačnost s přehaňkami, výjimečně i možné bouřky a teploty maximálně 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Kvůli obnově zabezpečovacího zařízení nejezdí pražské metro na části linky C. Dopravu mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání zajišťují autobusy s označením XC. Výluka potrvá do 10. července, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
3: Podrobnosti o výluce se cestující dozví třeba z letáku na zastávkách, v autobusech a tramvajích, ale třeba i zhlášení ve vozech. V ulicích jim pomůžou informátoři v reflexních vestách.
1: Na severovýchodě Prahy, ale i v Mělníku a Neratovicích je ode dneška část domácností bez teplé vody a tepla. Důvodem je plánovaná odstávka kvůli opravám v Mělnické elektrárně, která zmíněné oblasti zásobuje. V Praze se to týká třeba Bohnic, Kobylis, Proseka, ale i Hloubětína a Horních Počernic. Omezení potrvá do 10. července. Po Českém Krasu začíná jezdit nová turistická autobusová linka číslo 878. Propojuje například Karlštejn, Svatý Jan pod Skalou nebo Hlásnou Třebaň. V provozu bude o víkendech a státních svátcích do konce října. Navazovat má na vlaky z Prahy, vysvětluje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a Středočeském kraji.
4: Linku spolufinancují obce v okolí těch zajímavostí. Cílem je omezit individuální dopravu do této oblasti a přiblížit lidem nejzajímavější místa Českého Krasu.
1: Zhruba pětina Čechů chodila do penze z úřadu práce. U předčasných penzí jsou to dokonce dvě pětiny. Vyplývá to z analýzy Ministerstva práce, která se zaměřila na roky před covidem a zkoumala motivace lidí k předčasnému odchodu do důchodu. Nejčastěji se lidé do evidence úřadu práce hlásili zhruba rok před penzí. Podle analýzy tento postup část z nich zvolila kvůli finanční podpoře od státu, která jim pomohla překlenout zbývající čas před penzí. Dřívější konec kariéry často urychlovala i zdravotní problémy. Kyjev odmítl, že by ruské síly dobyly strategicky významné město Konstantinivka. Sídlo v Doněcké oblasti jižně od Kramatorsku se Rusko snaží dobít už dlouho. Ruská armáda včera oznámila prezidentu Vladimiru Putinovi, že nad Konstantinivkou převzala kontrolu. Dnes zveřejnila údajný doklad video natočené ze vzduchu, na kterém v rozbombardovaném městě pózují mezi poškozenými budovami muži s ruskými vlajkami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky označil informace za další ruskou lež. V případě dobytí města by odtamtud Rusové mohli dál dobývat území směrem na sever podél fronty. Fotbalisté pražské Sparty v úvodním utkání letní přípravy porazili druholigovou Opavu 4-1. Úřadující český vicemistr dal 3 ze 4 branek po změně stran. Dvakrát skoroval navrátilec hostování Michal Ševčík, po jednom gólu zaznamenali Lukáš Haraslín a Matěj Ryneš. Zítra bude proměnlivá, převážně velká oblačnost s přehaňkami, výjimečně i bouřkami a teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální dění na silnicích v Praze a okolí. Ve Vršovické ulici v Praze 10 probíhá oprava tramvajové trati. Kvůli tomu je tady omezení mezi křižovatkami ulic K Botiči a Obloukova. S omezením počítejte do 6. července. Ve Vinohradské v Praze 10 probíhají stavební práce, kvůli tomu je v místě omezení, provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická, a to až do 8. července. A kvůli práci na plynovém potrubí počítejte s omezením v ulici Radimova v Praze 6. Kyvadlový provoz je vedený jedním místním pruhem a omezení v tomto místě potrvá do 17. července. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha.
5: Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pražský update.
6: Pražští hasiči.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
8: V Praze nepojede o víkendu metro.
9: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
0: Máme 5,5 minuty po 18. hodině, přeji vám hezkou první červencovou sobotu. Už ve 15:45 se vypravíme s naší létající redaktorkou Sabinou do Žlutých Lázní, kde se dá aktivně trávit čas, ať už sportem nebo relaxováním u vody. S Petrem Jungmanem se vrátíme do historie 4. červencového dne. Dozvíte se, že Pražské národní divadlo uvede poprvé v historii světovou premiéru své inscenace ve Francii. Laterna Magica už dnes představí na festivalu v Avignonu hru inspirovanou dosud téměř neznámým textem Václava Havla. A už za okamžik připomeneme, že cestující v pražské městské hromadné dopravě musí připravit na komplikace. Ode dneška do příštího pátku nejezdí v Praze metro na části linky C. Nerušený poslech vám přeje Vláda Malošík.
2: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update.
1: V Praze nejezdí metro na části linky C v úseku nádraží Holešovice Pražského povstání musí cestující využívat náhradní dopravu. Technici vyměňují zabezpečovací zařízení trati a výluka potrvá do 10. července. Podrobnosti má pro nás redaktor Ondřej Mikušek. Přeji hezký den.
2: Hezký den. Dopravní podnik zavedl náhradní spojení. V celém úseku mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání jezdí autobusy XC. Situaci má pomoci také tramvajová linka číslo 2, ta nově pokračuje z náměstí Bratří Synků až do vozovny Pankrác, posílí tedy dopravu v Nuslích.
1: Ondro, co přesně je důvodem výluky, co se v metru děje?
2: Technici pokračují ve výměně původních reléových stavědel, nahradit je má moderní elektronický systém. Je to zabezpečovací technologie, která řídí pohyb vlaku, výhybky i signalizaci. V podstatě to teď budou dělat počítače, které mají být spolehlivější i snadnější na údržbu. Zároveň umožní rychlejší řešení případných poruch.
1: Funguje už tahle technologie v jiných částech metra?
2: Dopravce výměnu provádí od roku 2024 postupně po jednotlivých úsecích, vždy s ohledem na to, aby bylo možné spojení pro cestující nějak nahradit. Jde o nejstarší část pražského metra. Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové tam zabezpečovací zařízení pochází ještě ze 70. let minulého století.
3: Výměnu stavědel provádíme na každém místě vždy ve dvou etapách. Teď je to druhá ve stanicích IP Pavlova, Muzeum a hlavní nádraží. Jde o rozsáhlou investiční akci, která je podmínkou pro připravovanou automatizaci provozu na trase C.
2: Dokončení dopravce předpokládá v příštím roce, kdy bude zbývat vyměnit stavědla ve stanicích Florence, Vltavská a v depu Kačerov. I tehdy proto bude potřeba počítat s dopravním omezením.
1: Tak to byl redaktor Ondřej Mikušek. Ondro, díky za informace. Na naslyšenou.
2: Naslyšenou a šťastnou cestu.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: No, doplníme aktuální dopravní informace. V Cínovecké ulici v Praze Ďáblicích je kvůli pracem na vozovce dopravní omezení. Neprojedete tady pravým místním pruhem ve směru z centra v úseku sjezdu na Kosteleckou a nájezdu od Kostelecké ulice. Stejné omezení, tedy neprůjezdný pravý jízdní pruh, je i na přemostění k Belské ulice. Práce v tomto místě potrvají do 16. července. A ještě doplním ulici k Horkám v Praze 15. Tady opravují most a ve směru jízdy v úseku Chodov Hostivař je střídavý jednosměrný provoz řízený světelnou signalizací. S problémy v tomto místě počítejte do 17. července. A šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Jeden muž, jedna vězeňská cela a 7 dní života. Libreto Perpetuum mobile napsal na jaře roku 1989 Václav Havel ve vězení v Praze na Pankráci. Teď i na jeho motivy vznikla nová inscenace Laterny magiky Národního divadla Perpetuum Havel. Světovou premiéru má právě dnes odpoledne na festivalu ve francouzském Avignonu. Pro Národní divadlo jde o historicky první premiéru ve Francii.
2: Absurdní fraška o 7 dnech vězně pana A.
3: Říká režisér Petr Boháč, který se při psaní scénáře inspiroval nejen Havlovým textem, ale třeba také zážitky a projevy v soudních síních současných ruských a běloruských politických vězňů.
2: My jsme vzali jednu věc, která je relativně neznámá, a napsal jí z vězení, napsal o vězních. My jsme ji trošku upravili, protože jsme se bavili se současnými vězmi, které prošly Lukašenkovým peklem vězenským. A díky tomu jsme to namohli nahlédnout, ten jeho text, aktuálně a současně. A jsem rád, že ji můžeme teďka vidět v Avignonu. Že ta premiéra v Avignonu právě téhohle kusu může konfrontovat jiného diváka než českýho. A to je vždycky dobře.
3: Jediné libreto pro nonverbální divadlo z pera Václava Havla převede na scénu performer Roman Zotov-Mikšin. Podle něj je potřeba mluvit o tom, jestli je svoboda stále svobodou a kde jsou hranice pravdy a lži.
4: Chci, abychom tou inscenací znova otevřeli ten dialog. Pro mě to je příležitost mluvit za všechny politické vězně, co sedí v tuto chvíli neprávem ve vězení. Vzpomínat na ty, co seděli a co zemřeli, co byli zabity a co stále sedí po celém světě.
3: V Avignonu nevystupuje Roman Zotov-Mikšin poprvé. Na tamní divadelní přehlídce se představil už v loňském roce s inscenací The Last of Soviets, která získala pozitivní ohlasy i od zahraniční kritiky.
4: Se moc těším, až se to potká s místním publikem, protože pokaždé s každým publikem je to jinak a jsem zvědavý, jak se ta inscenace obohatí o podněty, které budou přicházet od lidí, od diváků.
3: Tým Laterny magiky Pražského národního divadla uvede novinku Perpetuum Havel na avignonské scéně La Manufacture. S inscenací tam vystoupí celkem 8krát, naposledy 20. července. Česká premiéra se pak uskuteční 10. září v pražském paláci Akropolis. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Pražský update. Pražští
5: hasiči. Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
6: Praze nepojede o víkendu metro.
5: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský

0: půl sedmé, souhrn pražských práv teď přináší Denisa Žižková.
1: Dobrý podvečer. Kvůli obnově zabezpečovacího zařízení nejezdí pražské metro na části linky C. Dopravu mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání zajišťují autobusy s označením XC. Výluka potrvá do 10. července. Na severovýchodě Prahy je ode dneška část domácností bez teplé vody a tepla. Důvodem je plánovaná odstávka kvůli opravám v Mělnické elektrárně, která zmíněné oblasti zásobuje. V Praze se to týká třeba Bohnic, Kobylis, Proseka, ale i Hloubětina a Horních Počernic. Omezení potrvá do 10. července. Obyvatelé Strahova a lokality na Hřebenkách si v poslední době stěžují radnici Prahy 5 na hluk. V nočních hodinách tam jezdí řidiči s hlasitými tuningově upravenými auty. Městská část proto chce v místě zavést úsekové měření rychlosti. Pražská policie hledá lidi a děti, před kterými se obnažoval 28-letý muž, jehož fotografii dnes zveřejnila na webu. Policie ho po stejném činu zadržela v pondělí a obvinila z výtržnictví. Navrhla, aby ho soud poslal do vazby. V minulosti byl muž za obdobný trestný čin už odsouzen. Fotbalisté pražské Sparty v úvodním utkání letní přípravy porazili druholigovou Opavu 4-1. Úřadující český vicemistr dal 3 ze 4 branek po změně stran. Dvakrát skoroval navrátilec z hostování Michal Ševčík, po jednom gólu zaznamenali Lukáš Haraslín a Matěj Ryneš. Zítra bude v Praze proměnlivá, převážně velká oblačnost s přehaňkami, výjimečně i bouřkami a teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Pozor si dávejte například v ulici Nad Lesem v Praze 4. Kvůli opravě povrchu vozovky je tam uzavírka, která potrvá do 28. července. V ulici Olgy Havlové v Praze 3 je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Provoz je vedený jedním směrem od ulice Malešická a objížďka vede ulicemi Olgy Havlové a Navackově. Omezení tady potrvá do konce července. A ve Kbelské ulici stále probíhá rekonstrukce vozovky, provoz je ve směru k Cínovecké, převedený do protisměru v úseku ulic Novopatská, Cínovecká a vedený jedním místním pruhem. Ve směru k Průmyslové v úseku ulic Cínovecká, Novopatská je provoz vedený taky jedním místním pruhem a omezení tady potrvá do 15. srpna. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: den Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Je sobota, 4. července. Svátek mají nositelé původem řeckého jména Prokop. A dnes je svátek svatého Prokopa, českého patrona a patrona horníků a rolníků. S vámi je Petr Jungmann, hezký den. Prohlášení nezávislosti schválil americký kongres přesně před 250 lety, v roce 1776. Od té doby je 4. červenec státním a nejdůležitějším svátkem Spojených států. První akce na tehdy nově postaveném strahovském stadionu se konala přesně před 100 lety v roce 1926. Konal se tam 8. všesokolský sled. Právě pro tuto akci složil Leoš Janáček slavnou symfonietu. Po pozdějších dostavbách se strahovský stadion s kapacitou 220 tisíc diváků stal největším stadionem světa. Taky před 100 lety byla v Boloni založena italská motocyklová firma Ducati. Nevyrábí jen ďábelsky nadupané motorky, ale třeba i kola. Město v ruské enklávě Königsberg Královec bylo před 80 lety v roce 1946 přejmenováno na Kaliningrad. Krále Přemysla Otakara II. Na jehož počest bylo založeno, ruským jménem připomíná pramálo. Chráněná krajinná oblast Moravský kras byla zřízena výnosem Ministerstva školství a kultury přesně před 70 lety, v roce 1956. Překvapivý a brilantní útok Izraelců v Ugandě na letišti Entebbe, operace Blesk, proběhla přesně před 50 lety v roce 1976. Jejím cílem bylo osvobodit 250 rukojmí z Palestinci uneseného letu Air France. Při zdrcující akci zemřeli 4 rukojmí a velitel izraelského komanda Jonathan Netanyahu, bratr pozdějšího premiéra. Na druhé straně bylo zabito všech 7 únosců, 45 ugandských vojáků a v plamenech se ocitlo všech 11 ugandských válečných letadel. Za pár minut bylo po všem a rukojmí byly v jiném letadle na cestě domů. Před 185 lety v roce 1841 se v Chromči na Šumpersku narodil nejvyšší Čech v historii. Josef Drásal vyrostl na závratných 242 cm. Já přeju hezkou sobotu.

0: Pražský update.
1: Pokud patříte mezi ty, kteří rádi tráví volný čas aktivně, tak vás zřejmě bude bavit areál Žlutý Hlázní. Právě tady totiž můžete sportovat, ležet u vody nebo trávit čas kulturou. Víc teď uslyšíte v reportáži naší létající redaktorky Sabiny Vosecké.
2: Já jsem Sofie.
3: Sofie.
2: Já jsem Diana.
3: Jsem Claudie.
2: Já jsem Claudie.
4: Já jsem Max.
3: Max.
5: Já jsem Matěj.
6: Já jsem Doris.
3: Doris, tak... Já vás tady chvilku pozoruju, koukám, že máte sebou míč, jste ve sportovním, hrajete, tak chodíte sem často?
2: Ne, my jsme se takhle spontánně domluvili, že si půjdeme zahrát beach volejbal, tak jsme hráli vlastně hodinu a půl. Hodně dlouho hraju šestkovej volejbal s kamarádama ráda a vlastně

0: beach volejbal, tak se hraje 2-2, takže my jsme ale hráli takhle 3-3.
1: Tahle parta spolužáků si přišla do Žlutých lázní společně zasportovat a právě k tomu je tenhle areál přesně určený. K dispozici je tu hned několik beach volejbalových hřišť. Zahrát si tu ale můžete řadu dalších sportů, dodává mluvčí areálu Hanka Týce.
2: Nově tady také máme minitenis. Tam, kde dřív bývalo takovéto venkovní fitko, tak to už tam teď není. Tam jsou teď pingpongové stoly. Mimochodem stolní tenis zaznamenává poslední roky velký boom. Je o něj velký zájem a vedle těch stolů právě jsou nově dvě hřiště na takový minitenis, takže to je novinka.
1: Areál je prostorný a kromě sportovní části nabízí taky velkou travnatou plochu pro relaxování. A to není všechno. Kromě toho sem můžete zajít v létě taky na promítání filmů, stand-up show na stojáka a pro nezadané se tu konají i speed dating akce. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
3: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
4: A jak to vypadá na silnicích? Stále komplikace kvůli omezením či uzavírkám v Praze, například v ulicích Vrchlického a následně Duškova, konkrétně v Praze 5, je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. V Benkově ulici v Praze 11 se pracuje na silnici a v místě jsou zúžené jízdní pruhy. Ulice je mezi křižovatkami ulic Kahovská a Květnového vítězství zjednosměrněna. Ve směru do ulice Květnového vítězství. S omezením tady počítejte do 10. září. A v Hybernské ulici v Praze 1 probíhají mezi křižovatkami ulice Senovážná a Havlíčkova stavební práce. V místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy a omezení tady potrvá do 23. února 2027. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: V noci na zítřek bude oblačno až zataženo, od severozápadu na většině území města občas zaprší nebo se vyskytnou přehánky. Nejnižší teploty 16 až 14 stupňů Celsia. A zafouká slabý západní až severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. V neděli bude oblačno až zataženo, od severozápadu na většině území města s občasným deštěm nebo přehánkami, výjimečně i možnost bouřky. Později odpoledne a večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupně Celsia. A zpočátku slabý, během dne mírný severozápadní vítr do 7 metrů za sekundu, večer zeslábne a změní se na západní.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: 19. hodina je tady na Rádiu Praha, to znamená taky další zprávy s Denisou Žižkovou. Ahoj Denčo.
1: Ahoj, hezký večer. Rekonstrukce invalidovny v pražském Karlíně bude stát 2 miliardy 150 milionů korun. Kazatele Jana Husa si lidé připomenou dnes a zítra na Krakovci. Proti sjezdu strany AfD v Německu protestuje přes 30 tisíc lidí. Zítra bude proměnlivá převážně velká oblačnost a teploty maximálně 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Národní památkový ústav zaplatí za rekonstrukci invalidovny v pražském Karlíně 2 miliardy 150 milionů korun. Na rekonstrukci se budou podílet 3 stavební společnosti. V historické budově mají vzniknout 2 stálé expozice, multifunkční sál a návštěvnická centra, říká mluvčí ústavu Blanka Černá.
3: Je předpoklad, že kompletně obnovený a vybavený areál invalidovny, včetně stálých expozic, by se veřejnosti otevřel na přelomu roku 2029 a 2030.
1: Krakovci na Rakovnicku si lidé dnes a zítra připomenou Jana Husa. Od jeho upálení v pondělí uplyne 611 let. Krakovec byl posledním kazatelovým útočištěm před odjezdem do Kostnice. Akce začne dnes večer o 7:30 zapálením symbolické hranice a vystoupením sboru Krákoráček. Zítřejší program bude v duchu středověku. Pořadatelé připravili vystoupení kejklíře, šermířskou grotesku nebo lukostřelbu. Na závěr se uskuteční bohoslužba Církve československé husitské. Přes 30 tisíc lidí dnes vyšlo demonstrovat v durinském Erfurtu proti sjezdu nejsilnější německé opoziční strany AfD. Uvedla to policie, podle které je situace převážně klidná. Sjezd strany, jejíž některé zemské organizace platí úředně za pravicově extremistické, mohl začít bez problémů.
4: Uzavřené hranice, volná ruka trhu, zelená spalovacím motorům nebo zredukovaný sociální stát. Tak představila stovkám delegátů v Erfurtu svou vizi Německa Alice Weidlová, kterou sjezd potvrdil v pozici předsedkyně strany víc než 1,8% hlasů. Weidlová řekla, že AfD je novou německou národní stranou udávající rytmus politickému životu. Na sjezdu zastavila návrh durinského předsedy Bjarna Häckeho na snažší prorůstání AfD a ultrapravicových skupin. Zároveň ale za místo předsedu strany sjezd vybral blízkého spolupracovníka tohoto politika, který byl v minulosti odsouzený za používání protiústavních sloganů a symbolů. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Tenistka Linda Nosková porazila po odvráceném matchballu Rumunku Soranu Kirstavovou 2-6, 6-3 a 7-6 a postoupila po druhé za sebou do osmifinále Wimbledonu. Z vítězství se raduje i Jiří Lehečka, který porazil Španěla Munara 6-4, 6-4, 4-6 a 6-4. Zítra má být převážně velká oblačnost s přehaňkami, výjimečně i s bouřkami a teploty mezi 23 a 25 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze. V ulici Nad Kavalírkou v Praze 5 probíhají práce na plynovém potrubí. Místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Kyvadlový provoz je tady vedený jedním jízdním pruhem, a to ještě do 15. července. A kvůli práci na plynovém potrubí počítejte s omezením v ulici Radimova v Praze 6. Kyvadlový provoz je tady vedený jedním jízdním pruhem. Omezení tady potrvá do 17. července. A připojím také Vídeňskou ulici v Praze 4, kde probíhají stavební práce. Kvůli tomu je tady omezení. V místě je nutné počítat se střídavými zábory silnice mezi křižovatkou Vídeňská u Michalského lesa a u Krčského nádraží. A to až do 31. srpna. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je s vámi sobotní večerní Praha a máme téměř 5 minut po 19. hodině. Už ve 15:45 vám nabídneme pár skvělých tipů pro volný čas. A už za okamžik uslyšíte, že i hospody mají své pamětní desky. Například v Plzni bývalí štamgasti restaurace U Kuců slavnostně odhalili pamětní desku jako vzpomínku na studentská léta a své rázného z hostinského. Ještě muzika, s tou už čeká třeba skupina Hodiny.
5: Zas mám strach, když ztrácíš cestu zpátky, a tak čmárám doma marný zkratky, co ví.
0: Enrique Iglesias. A taky Post Malone a Sway Lee. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám dokonalý poslech.

0: 19 hodin 16 minut, večerní Praha je s vámi, přejeme krásný sobotní den. Tam, kde bývala v Plzni restaurace U koců, svítí nová pamětní deska. Slavnostně ji tam odhalili bývalí štamgasti a studenti Masarykova gymnázia a nechali na ní vytesat tento nápis. V 80. letech minulého století zde hostinský magistr Jiří Karpíšek naléval pivo studentům a pomáhal jim tak přežít reálný socialismus. Čest jeho památce.
1: Před 40 lety jsme chodívali do hospody U koců, která byla právě tady v těchto oknech a vstupovalo se do ní těmito dveřmi. A na tuto hospodu chceme dnes vzpomenout.
2: V Purkyňově ulici se sešla pestrá společnost i bývalý konzument restaurace U koců David Hinčík, dnes psychiatr ve fakultní nemocnici v Plzni.
3: Ta hospoda měla umakartový stoly a rozbrzaný židle a byly to ty tlustostěný půl litry.
2: Toto lítalo. Čtvrté cenové skupiny.
3: Ano, čtvrté až páté cenové skupiny.
4: Je to asi taková nostalgie, ono to opravdu bylo takový pro nás magický místo.
2: Spoluautorem nápadu a desky je Pepino, mimochodem dotáhl to na praktického lékaře v Nýřanech.
4: Je to možný, možná jsem to mohl dotáhnout i dál, kdybych sem pořád nechodil.
2: Štamgastem tu býval sochař Jaroslav Čindelář mladší. Takovouhle podobnou ceduli už jste jako dělal někdy v životě?
5: S tímhletím obsahem opravdu ne. Většinou se to týká samozřejmě závažnějších témat. Tady to je jako na hraně recese. Přesto to má svoji hodnotu a vážnost. Není to jenom prostý humor. Myslím, že to v sobě kloubí jak si všechny ty atributy, co by pamětní deska měla mít, jako silnou myšlenku, důvod a myslím, že je kvalitní výtvarně.
2: Jsou tam přeškrtnuté čárky, jako to dřív bývalo na účtenkách, občas někde do dneška.
5: A jako vlastně to evokuje nějak tu restaurační kulturu té doby, i ten řez toho písma je k tomu volený. Myslím si, že to jako má jako všechny parametry pamětní desky, abych tak řekl.
2: Kdy přesně hospoda U koců zanikla, to už nikdo nepamatuje. Památka zůstává, pokud možno, na věky.
5: Ano, je to tak.
2: Z Purkyňovy ulice v Plzni, Lubomír Smataná, Český rozhlas.
6: Nejvíc hitů v digitálu. Viny. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
7: Dva legendární synth bandy v hlasování. Pet Shop Boys a Megaseller Actually. Nebo Depeche Mode a jejich legendární Violator. Pet Shop Boys nebo Depeche Mode. Zapeklitá otázka. Volba je u nás na Facebooku.

Přibližně minuta nás dělí od 7:30. I zítra se můžete vypravit do pražské zoologické zahrady, třeba lodí, a opět máte možnost se zúčastnit celé řady komentovaných krmení a setkání u zvířat. Tak například v 10 hodin vás čeká krmení hrochů obojživelných v pavilonu hrochů. V 10:30 zase krmení hrabáčů takaru v Africkém domě. V 10:45 tam probíhá i krmení surikat. V 11 hodin je setkání u kapibar a mravenečníků, ve stejné době si můžete zvolit setkání u žiraf v Africkém domě. Ve 13:30 vás čeká ukázka tréninku lachtanů jihoafrických. Ve 14:30 krmení slonů indických v údolí slonů. V 15 hodin se můžete podívat na krmení goril nížiných v restauraci Dža, nebo můžete zvolit setkání na ostrově lemurů. A v 15:30 probíhá odpolední krmení hrochů v pavilonu hrochů. Podrobnosti najdete i v odkazu v typech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.

0: Za pár vteřin bude 7:45 ve večerní Praze. Teď pro vás máme pražské tipy s Jirkou Šteflem.
1: Jestli vám přijde, že Praha je o víkendu prázdnější než během klasického víkendu, tak máte pravdu. Mnoho Pražanů se totiž vydalo nejen do Ostravy na festival Beats for Love, ale i do Karlových Varů na filmový festival. I tak se ale v Praze najdou zajímavé víkendové akce. V neděli si třeba můžete užít taneční večer na Letné. Obdivovat tam můžete vystoupení zkušených tanečníků, sledovat jejich umění z bezprostřední blízkosti nebo se sami zapojit do otevřené lekce a vyzkoušet si první taneční kroky pod vedením instruktorů. Na taneční večer plný salsy zvou zahrádky na Letném. Začíná v 17 hodin. A nebo si udělejte procházku po Praze a objevte umění v rámci festivalu Urban Pictus. To je mezinárodní muralová akce, během které se města stávají plátnem pro vyjádření talentovaných umělců. Aktuálním projektem je mural Ruzině. Na jeho vytvoření se podílelo 30 tuzemských i zahraničních umělců. Jde o třetí nejdelší kolaborativní mural v Evropě a najdete ho v ulici Vlastina. No a fotky jsou taky na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Šteffel, Rádio Praha.
2: Rádio Praha.
3: Milí dobří andělé, děkujeme. Když náš syn bojoval s leukémií, drželi jste nás nad vodou. Finančně a hlavně lidsky. Díky vám jsme to zvládli. Dnes už je léčba za námi. A tak jsme se i my stali dobrými anděli. Protože rodin, jako je ta naše, jsou tisíce. Přidejte se k nám i vy na dobrýanděl.cz. Děkujeme.
2: Mediálním partnerem je Rádio Praha. Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.
4: Let's go. Sounds good.

Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: S kapelou Duran Duran jsme si dostali až k 20. hodině na rádiu Praha. Jsou připravené další zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Hezký večer. Pobytové schodiště nebo třeba terasy na břehu Botiče chce Praha 10 postavit na takzvané Vršovické promenádě. Lidé by i v letním provozu měli dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi auty, připomínají policisté. Washington dnes navzdory rekordnímu horku slaví 250. výročí nezávislosti projevem prezidenta a rekordním ohňostrojem. Zítra bude proměnlivá převážně velká oblačnost s přehaňkami, výjimečně i bouřkami a teploty 23 až 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha 10 připravuje úpravu Vršovické promenády podél Botiče. Projekt počítá s opravou cest, novými lavičkami a veřejným osvětlením. Součástí bude i nový prostor pro setkávání lidí a výsadba další zeleně. Městská část chce práce zahájit ještě letos, říká její mluvčí Jan Bruno Trop.
3: Ke zvýšení úrovně veřejného prostoru přispějí i nově umístěné prvky. Pobytové schodiště, terasy na břehu vodního toku a navazující úpravy zpevněných ploch. Jižní část prostoru se promění na plochu pro setkávání obyvatel a zároveň se stane kultivovaným předprostorem budoucí drážní promenády.
1: Radnice už připravila projektovou dokumentaci a chystá výběrové řízení na stavební firmu. Částku na úpravu prostoru neuvedla. Řidiči často nedodržují bezpečnou vzdálenost mezi auty, varují policisté. Bezpečný odstup je takový, kdy řidič stihne zareagovat na náhlou změnu rychlosti nebo zastavení auta před ním. Lidé by přitom měli vedle svých schopností zohlednit i stav silnice, povětrnostní podmínky nebo třeba viditelnost. Podle mluvčího dopravní policie Jana Straky si můžou řidiči pomoci takzvaným pravidlem 2/3 vteřin.
4: Vezmu si nějakou překážku, slow, značku. Měl bych být tak daleko při té své rychlosti, abych tím stejným místem projel za 2 vteřiny od toho vozidla přede mnou.
1: Na některých úsecích můžou řidičům i speciální pomůžou šipky na silnici. Bezpečnou vzdálenost dodržují, pokud mezi jejich autem a autem před nimi vidí 2 šipky. To odpovídá zhruba 70-metrovému rozestupu. Ve Spojených státech dnes vrcholí týdny oslav 250. výročí od jejich založení. Hlavní program se odehrává na washingtonském National Mall. Kvůli mimořádnému horku organizátoři zrušili tradiční přehlídku a posunuli začátek dalších akcí. Teploty se dnes mají vyšplhat až na 42 stupňů. Večerní program s projevem prezidenta a rekordním ohňostrojem se přesto koná podle plánu.
5: Mezi prvními na místo oslav dorazili příznivci krajní pravice, kteří si říkají vlastenecký předvoj. Prezident Trump si projev nenechá vzít ani vedrem. Slíbil, že bude pořádně dlouhý, aby ukázal, že to zvládne. Po jeho vystoupení má následovat ohňostroj s téměř 850 tisíci pyrotechnickými efekty, který se pokusí zapsat do Guinnessovy knihy rekordů. Akci provázejí bezpečnostní opatření jako při inauguraci a taky kritika, že si prezident oslavy přivlastnil. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Třem českým tenistům se dnes povedlo postoupit do osmifinále Wimbledonu. Jiří Lehečka zdolal Španěla Munara ve 4 setech. Linda Nosková porazila Rumunku Kirstovou ve 3 sadách a Marie Bousková zvítězila nad Ruskou Samsonovovou také ve 3 sadách. Zítra bude v Praze proměnlivá převážně velká oblačnost s přehánkami, výjimečně i bouřky a teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Začneme nehodou na výjezdu z Prahy na 6. kilometru na dálnici D1. Dejte pozor, srazilo se tady nákladní auto s osobním, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. No a komplikace jsou i dál od Prahy na dálnici D1 na 60.5 kilometru ve směru z Prahy. Tady máme hlášený předmět na vozovce bez dalších podrobností, tak i tady opatrně. Ve Vršovické ulici v Praze 10 probíhá oprava tramvajové trati, kvůli tomu je tady omezení mezi křižovatkami ulic Botiče a Oblouková. S omezením počítejte do 6. července. A ještě připojím ulici Nad Kavalírkou v Praze 5, kde probíhají práce na plynovém potrubí. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Kivadlový provoz je tady vedený jedním jízdním pruhem, a to ještě do 15. července. Přejeme vám šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 5,5 minuty po 20. hodině a sobotní večerní Praha pokračuje. Pokud jste ochutnali kvašenou zeleninu nebo kysané mléčné výrobky a neudělili vám hned dobře, vědci radí, zkuste je znovu. Proč, to povíme už ve 3/4. A do kin míří bláznivá francouzská komedie plná chaosu, vtipných rodinných situací a nečekaných zvratů. A je to tady zas. Pokračování snímku, jak se nám to mohlo stát, slibuje opět hvězdné obsazení. Za chvíli vás na druhý díl tohoto filmu pozveme. A o písničky se postarají Sam Fender a Olivia Dean.

je skupina Maroon 5. Pohodový poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Tak tohle byly Manic Street Preachers a večerní Praha pokračuje. Předky si nevybíráš, to si velmi dobře uvědomují hlavní hrdinové pokračování francouzské komedie a je to tady zas. Pozvánku do kina má pro vás Štěpánka Duchková.
1: Komedie a je to tady zas je pokračováním snímku Jak se nám to mohlo stát. Alice a François chystají svatbu a očekává se, že po všech předchozích zmatcích to už bude jen otázkou klidu, smíření a rodinné pohody. To je ale velký omyl.
2: Tady laboratoř. Někdo sdílí s vámi víc než 60% DNA. Je to váš bratranec.
3: Může to být zábavné podívat se na bratrance se mnou.
4: Výsledky se vám minule nelíbily.
1: Nikdo už nechce řešit rodokmen a otcové nevěsty a ženicha jsou konečně spokojeni. To se ale rychle změní ve chvíli, kdy vyjde najevo, že dřívější výsledky DNA testů byly chybné. A tak se znovu otevírá téma původu, identity a hrdosti.
5: Já jsem Turek, ty to víš a nic mi neřekla.
6: Protože neumíš naslouchat, jsi netolerantní.
7: Váš bratranec se jmenuje Mehmet Sulejmanoglu.
5: V rodině žádný Mehmet není.
1: Brdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a brzy začnou obhajovat své původní kořeny. Pokud ale nenajdou společnou řeč, zkazí svým dětem svatební den.
8: Nic nesmí pokazit svatbu, slyšel jsi?
5: Chcete nový?
9: Ne, nechci.
5: Proč jste mi o tom neřekl?
9: Co se děje? Sakra.
1: V hlavních rolích se opět objeví populární Christian Clavier a Didier Bourdon. Jejich komediální střed byl jedním z hlavních taháků už prvního filmu Jak se nám to mohlo stát a dvojka na něm dál staví. Diváci se mohou těšit na návrat celé rodinné sestavy, kterou režisér Julien Hervé znovu posílá do situací, ve kterých se rodinná soudržnost testuje důkladněji než rodokmen.
10: Nejvíc hitů

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

Je 20 hodin 29 minut, tohle byly Hansen na Rádiu Praha. Určitě už dobře víte, že právě sobotní večer patří na Rádiu Praha skvělé muzice z 90. let minulého století. Dnes od 21 hodin vás tedy čeká opět Zóna 90 a v ní tentokrát třeba Jojo Band, Bobby Brown, skupina Genesis, taky Simply Red, Alice Springs, Paula Abdul, skupina Roxette nebo třeba Wakefield. Pro více informací zaměřte na náš web praha.rozhlas.cz nebo během samotného pořadu mrkněte na displej vašeho DAB rádia. To nejlepší z 90. pro vás máme v Zóně 90 každou sobotu po zprávách v 21 hodin na Rádiu Praha.

0: sobotní večerní Praze dospívala Katy Perry je 8:45. Až 9 z 10 nemocí nějak souvisí s lidským mikrobiomem. Odhadují to vědci z České akademie věd. Mikroby v našich střevech totiž složitým způsobem působí na imunitní systém. My na ně na oplátku můžeme působit tím, co jíme. A taky tím, co se nebojíme ochutnat.
1: Říká se, že mikrobiom je jako takový náš otisk prstu, že každý ho má úplně totálně jiný.
2: Říká Michal Kraus z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Střevní mikroorganismy sice váží jen malou část naší tělesné hmotnosti, za to mají mnohokrát víc buněk a genů.
1: Mikroorganismy mají dohromady snad 100 až 150 krát víc genetické informace.
2: Ale zároveň lidský organismus má imunitu, to znamená buňky, které by měly hlavně rozpoznávat vlastní cizí. Jak do toho ten mikrobiom zapadá?
1: Mimo jiné je to také předmět studia naší laboratoře. Nás velmi zajímá imunitní systém a to, jak si s tím mikrobiomem povídá.
2: Vědci například zkoumají, jakou roli hraje střevní mikrobiom u lidí s autoimunitními nemocemi. Stav imunity přesně ukáže přístroj pro průtokovou cytometrii, předvádí Žaneta Slavíčková z Mikrobiologického ústavu.
3: Ten stroj je schopný si ten vzorek nasát, ty buňky seřadit jednu za druhou.
2: Je to nějaký fyzikální jev, ano, který je dokáže seřadit, přestože ty buňky mají jiný tvar, jinou hmotnost?
3: Ano, a my pak na ně svítíme laserem a to se převede v počítači, který vám pak dokáže spočítat, jestli je to víc jakoby prozánětlivý, protizánětlivý.
2: Na mikrobiom můžeme působit například tím, že jíme takzvané prebiotické a probiotické potraviny. Jenže probiotika nepůsobí na každého stejně a nedají se považovat za lék, upozorňuje Michal Kraus.
1: Mikrobiom mezi sebe nerad pouští nové návštěvníky. Probiotika se do nás dostanou, pár dní třeba v nás pobydou, ale když je přestaneme brát, tak nám je zase výjdou, protože ten náš mikrobiom je mezi sebe prostě nepustí.
2: A protože každý máme jiné složení mikrobiomu, vysvětluje se tím i to, že třeba někdo nesnese určitý druh jogurtu nebo kysané zeleniny.
1: Když si koupíte třeba kombuchu z obchodu nebo kefír, fermentovanou zeleninu, kimči, tak každá ta firma může mít jiné trošku mikrobiální složení.
2: Když nám určité probiotické jídlo jednou způsobí potíže, podle vědce není nutné se mu vyhýbat. Právě naopak bychom mu měli dát ještě šanci.
1: My vědci rádi říkáme titrovat. Začít ho dávkovat po malých dávkách, což znamená nevypít tu láhev kefíru a nesníst mísu toho kysaného zelí najednou, protože ten mikrobiom na to není zvyklý.
2: Probiotika bychom tak podle mikrobiologů měli jíst nejenom pravidelně, ale i nebojácně.

0: 21 hodin na rádiu Praha, čas na další zprávy. Ve studiu už je připravená Denisa Žižková. Ahoj.
1: Ahoj, hezký večer. Lidem na severovýchodě Prahy, ale i v Mělníku a Neratovicích ode dneška neteče teplá voda. Omezení potrvá týden. Odboráři vyzývají vládu k jednání o budoucnosti bezpečnostních sborů. Tomio Okamura navštíví ve druhé půlce července Čínu. Doprovodí ho Renáta Vesecká. Zítra bude proměnlivá, převážně velká oblačnost s přehaňkami a teplotami 23 až 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Na severovýchodě Prahy, ale i v Mělníku a Neratovicích je ode dneška část domácností bez teplé vody a tepla. Důvodem je plánovaná odstávka kvůli opravám v Mělnické elektrárně, která zmíněné oblasti zásobuje. V Praze se to týká třeba Bohnic, Kobylis, Proseka, ale i Hloubětína a Horních Počernic. Omezení potrvá do 10. července. Unie bezpečnostních složek v otevřeném dopise vyzývá vládu k jednání ohledně odměňování příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů. Plánované navýšení tarifů o 5% je podle odborářů nedostatečné. Požadují navýšení alespoň o 10%, říká předseda Unie Aleš Lehký.
3: My jsme reagovali na požadavky našich příslušníků, kteří chtějí naplnit ten plán, který vlastně předvolební kampaní nastal, a my se obracíme na vládu, aby přijala rychlejší rozhodování v tom posilování toho rozpočtu na ty finanční nároky pro bezpečnostní složky, aby tomu navýšení těch platů došlo rychleji.
1: Ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO má plán, že každoročně budou nástupní platy navýšeny právě o zmiňovaných 5% a v roce 2029 by měly dosáhnout hodnoty 50 tisíc korun, jak stojí v programovém prohlášení vlády. Předseda sněmovny Tomio Okamura navštíví koncem července Čínu. Upozornil na to server Aktuálně.cz. Na návštěvu šéfa vládní SPD pozval předseda čínského parlamentu. Okamuru by měla doprovodit předsedkyně ústavně právního výboru Renata Vesecká za motoristy. Součástí delegace budou i podnikatelé. Okamura už dříve řekl, že by chtěl podpořit cestování čínských turistů do Česka. Podle něj před pandemí covidu utráceli v tuzemsku nejvíc peněz na osobu. Příliv turistů z Číny by podle něj přinesl do státní kasy miliardu korun z daně z přidané hodnoty. Na fotbalovém mistrovství světa se právě dohrává osmifinálový zápas mezi Marokem a Kanadou. Teď se hraje už jen pár minut na stavení a Maroko vede nad Kanadou 2-0. Rychlostní kanoista Adam Rudolf se stal mistrem světa do 23 let v Krakově, ovládl závod na 500 metrů. Za vítězství děkuje i dvojnásobnému olympijskému šampionovi a šéfovi olympijských výprav Martinu Doktorovi. Po triumfu Rudolf vysvětlil proč.
4: Já jsem pár hodin před startem s Martinem telefonoval, protože jsem se necítil úplně psychicky nejlíp před závodem a taky bych mu chtěl tímto poděkovat za to, že mě nějak byl schopný namotivovat a dostat se do té závodní energie.
1: Juniorskou mistryní světa se v Polsku stala kajakářka Barbora Janotová na kilometru. Kanoista Ondřej Procházka přidal na 500 bronz. Zítra čekejte proměnlivou a převážně velkou oblačnost s přehaňkami, výjimečně i bouřkami a teploty zítra v Praze 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Zóna 90. Dejte si ty nejlepší hity 90. let v Zóně 90. Na 107,1.

0: Vždy v sobotu večer se hudebně vracíme do poslední dekády 20. století.
1: Zóna 90. Zóna 90.
0: Legendární i mírně zapomenuté hity 90. let. To je Zóna 90. 90.

Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
1: Give me a beat.
0: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha. Devadesátky v nejlepším mixu ve městě. To je Zóna 90 na Rádiu Praha. Každou sobotu po 9. večer.

0: 90.
1: To byla Zóna 90 na Rádiu Praha.
2: Zóna 90.
1: Další 90ky, celých 60 minut, přesně za týden. V sobotu v 9 večer.
2: Zóna 90.
3: Je 22 hodin.
4: V Šárecké ulici v pražských Dejvicích pokračuje druhá etapa rekonstrukce. Dustin Hoffman na Karlovarském festivalu uvedl svůj film Absolvent. S dlouhodobějšími následky po nákaze klíšťovou encefalitidou bojuje skoro 45% nakažených. Zítra bude proměnlivá, převážně velká oblačnost s přeháňkami, výjimečně i možnost bouřky a teploty 23 až 25 stupňů.
0: Rádio Praha. Zprávy.
4: Pražští silničáři opravují druhou část Šárecké ulice v Dejvicích. Konkrétně se zaměřili na úsek mezi ulicemi Na Pískách a Na Klimentce. První etapu prací stihli dokončit o 15 dní dříve, než plánovali, říká mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbora Lišková.
5: Rekonstruujeme kompletně celý uliční prostor, což znamená od domu k domu. Rekonstruujeme chodníky, kompletně vozovky, vzniknou zde parkovací místa, upravovat se bude i zeleň.
4: Druhou etapu rekonstrukce Šárecké ulice chtějí silničáři dokončit do letošního října. Finální část směrem k Evropské ulici zahájí v příštím roce. Americký Oscarový herec Dustin Hoffman v Karlových Varech uvedl film Absolvent. Na hollywoodskou hvězdu čekali i dnes u červeného koberce stovky fanoušků.
6: Plný velký sál karlovarského hotelu Thermal přivítal herce Dustina Hoffmana dlouhým potleskem ve stoje. 88letý herec také popsal, jak debutové filmové roli přišel.
7: Byla to náhoda, že jsem roli dostal. Mike Nichols byl tehdy významným režisérem, takovým Spielbergem tehdejší doby. Prakticky 2 roky hledal člověka, který by se stal tím absolventem. A poslední den, kdy někoho hledal, jsem byl na řadě já a Catherine Rossová. Ale kdybychom na tom místě byli 2 roky předtím, tak bychom ty role nedostali. Dostali by je ti, kdo přišli až na závěr.
6: Dustin Hoffman pak opět za dlouhého aplauzu diváků zasedl do červené sedačky, aby se na film Absolvent podíval společně s návštěvníky. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
4: Skoro 45% lidí nakažených klíšťovou encefalitidou bojovalo s jejími následky ještě půl roku po prodělání nemoci. Ze studie, kterou zpracovala infekční klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, zároveň vyplynulo, že pacienti měli nejčastěji problémy s bolestí hlavy nebo poruchou paměti a koncentrací. Lékaři v Česku každý rok evidují několik stovek nakažených. Třeba loni jich bylo přes 700. Letos za prvních 5 měsíců s nemocí bojovalo 43 lidí. Nejvíc případů se ale objevuje až v létě a na podzim. V současnosti na většině území republiky platí střední nebo vysoká aktivita klíšťat. Všem českým tenistům se dnes povedlo postoupit do osmifinále Wimbledonu. Jiří Lehečka zdolal Španěla Munara ve 4 setech. Linda Nosková porazila Rumunku Kirsteovou ve 3 sadách a Marie Bousková zvítězila nad Ruskou Samsonovovou také ve 3 sadách. A úvodní časovkou družstev odstartoval nový ročník cyklistické Tour de France. Žlutý trikot pro lídra závodu vybojoval na úvod Dán Jonas Vingegaard. Barceloně zvítězil se svým týmem Visma Lease a Bike. Zítra bude proměnlivá, převážně velká oblačnost s přeháňkami, výjimečně možnost i bouřky a teploty v Praze 23 až 25 stupňů.

0: Praze najdete nejmodernější vozovnu? Je to v Hloubětíně. Vozovna se po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřela v roce 2025. Najdete tu speciální haly pro běžné opravy tramvají, také myčku využívající dešťovou vodu nebo solární panely na střeše. A právě sem zamířily i nejnovější pražské tramvaje typu 52T. Kvůli jejich moderní konstrukci vznikly ve vozovně speciální lávky, ze kterých pracovníci opravují technologie umístěné na střeše vozů.
1: Praha je nej. Rádio Praha. Každou neděli v 9 večer.
2: Na Rádio Praha.

0: Hostlenky Váhalové. Hostlenky Váhalové. Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Hostlenky Váhalové.
1: Hostlenky Váhalové.
2: Krásné poledne, posloucháte Rádio Praha. Mým hostem bude už za chvíli expertka na etiketu a vybrané chování Julie Balobanová. Budeme se bavit o základech slušného chování, ale samozřejmě probereme třeba i to, jak se správně obléknout na různé společenské události.

0: Lenky Vahalové.
1: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Julie Balobanová. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: A můžu říct specialistka na etiketu a vybrané chování?
2: Ano.
1: Takže úplně jednoduše, jak jste se k tomu dostala?
2: Já jsem se k tomu dostala poměrně přirozenou cestou. Nejdříve díky své babičce, která je opravdová dáma a která mě k tomu vedla jaksi vlastně od dětství, která mě učila třeba, jak přijímat ty návštěvy, jak se chovat ve společnosti. Právě třeba i díky ní jsem cestovala do zahraničí, mohla jsem poznat různé kultury, což je také vlastně velmi důležité. No a pak jsem se k etiketě dostala v rámci studia, ještě vlastně během prvního ročníku, protože mám vystudovanou diplomacii a mezinárodní vztahy. A právě jak etiketa, tak i diplomatický protokol, to byly předměty, které byly vlastně součástí toho studia. Takže jsem se k tomu dostala pak v rámci studia a po dokončení školy jsem se rozhodla, že se tomu chci věnovat i nadále.
1: A chtěla byste být někdy v budoucnu diplomatkou?
2: Řekla bych, že možná jo, v budoucnu, třeba tak za 10-15 let, že by to byla dobrá zkušenost a velmi zajímavá zkušenost, ale zatím jsem spokojená s tím, co momentálně dělám.
1: A když malinko odbočíme, tak v které zemi by se vám líbilo být diplomatkou?
2: Upřímně Velká Británie nebo Francie, protože tyto země mají k té etiketě blízko a i vlastně k té módě, k té eleganci, tak určitě tyto dvě země by mě lákaly.
1: No a tak se elegantně vrátíme do Česka. Ano. Jak jsme na tom s etiketou v České republice? Jak se umíme chovat?
2: Nechci to nějak úplně dramatizovat, ale poslední dobou musím říct, že jsme na tom lépe, než vlastně dříve. I vlastně mně přijde, že ta mladá generace se o tu etiketu jako takovou zajímá. A ono vždycky záleží na tom vlastně na té konkrétní příležitosti, jestli jsme třeba v divadle, nebo jsme na nějaké jiné společenské události. Ale řekla bych, že jsme na tom poměrně dobře.
1: Vy se tomu věnujete kolik let?
2: Už je to vlastně 8. rokem.
1: A jak se to za tu dobu změnilo? Proměnilo? Jsou tam nějaké trendy?
2: Já bych řekla, že ta etiketa se celkově mění, ta se vyvíjí vlastně, ona se jaksi přizpůsobuje tomu našemu modernímu životu a když se vlastně podíváte, tak ty změny vidíme nejvíce v tom oblékání. Už je vlastně ta doba taková ležernější, občas když jdeme i do divadla, to mě teda mrzí hodně, když přijdete do Národního divadla a vidíte tam někoho v džínách, tak to je za mě samozřejmě takový ten nešvar dnešní doby. Ale mění se to vlastně i tím, že ta doba je rychlejší. Třeba ty sociální sítě nebo třeba ty e-maily. Za posledních pár let si myslím, že více lidí rádi píšou SMSky, než třeba vám zavolají. V tom si myslím, že ta změna je viditelná.
1: A když jsme třeba u toho divadla,
2: ano,
1: nebo u společenských událostí, tak když je na pozvánce napsán dress code, měli bychom ho za každou cenu dodržovat?
2: Bylo by to dokonalé, samozřejmě, protože ten dress code je tam z určitého důvodu stanovený a ten hostitel, ať už je to třeba narozeninová oslava, svatba, nebo když jdeme do divadla, tak ten dress code chceme dodržet vlastně i vůči tomu hostiteli. Chceme vlastně zachovat jakýsi respekt a úctu vůči tomu hostiteli, takže samozřejmě pokud to jde, tak bychom ten dress code měli dodržet.
1: A porušujeme ho občas?
2: Samozřejmě, to právě vidíme v tom divadle. To jsme byli posledně s manželem a já jsem se tam připadala trošku nepatřičně v těch dlouhých šatech, když jsem tam viděla třeba i turisty v těch džínách. A to já upřímně bych ani neodpustila turistům, že tam jdou v těch džínách, protože přece malé černé šaty v délce midi vám hodně místa v kufru nezaberou. A přesně když někam jedeme, tak ten program dopředu plánujeme a víme, že půjdeme do divadla, tak by to chtělo i přizpůsobit tomuto oblečení a zachovat si vlastně tu úctu jak k té budově, vlastně i k těm divákům, k těm účinkujícím. A tak si prostě užít ten večer, tu událost, protože to mi asi potvrdíte, když jste oblečená do hezkých šatů nebo do nějakého kostýmku, tak se cítíte zcela jinak než třeba v teplákové soupravě.
0: Radio Praha 107,1 FM a DAB+.

0: Lenky Vahalové.
1: Posloucháte Rádio Praha, se jmenuje Julie Balobanová. A když vidíme na pozvánce třeba black tie, to znamená co?
2: Black tie pro pány znamená smoking, pro dámy záleží, jestli máme black tie optional nebo black tie creative. Mm-hmm. To jsou tři možnosti, ale pro nás, pro dámy, to znamená v 90% dlouhá večerní roba. Jsou tam ještě přípustné třeba slavnostní overall, nebo třeba, když je to creative black tie, tak může být i vlastně dámský smoking a potom jsou vhodné vlastně i malé černé, ale ne malé v délce mini, ale malé v délce midi. To je vlastně taková výjimka, ale chce to po nás vlastně ten takový ten famózní oděv.
1: A je něco nad black tie?
2: Je white tie. White tie je vlastně nad black tie. Tam jsou jedině, pro dámy jedině velká večerní roba a je to vlastně ta nejformálnější, nebo je to ten nejformálnější typ dress code pro nás. Teda ten večerní. Potom máme vlastně i ten denní, ten je morning dress a ten je vlastně alternativou k tomu nejformálnějšímu večernímu typu oblékání.
1: A co si vzít na sebe, když je tam napsáno smart casual?
2: Smart casual. No, těch možností máme více v dnešní době. Tak to můžou být i klidně džíny, k tomu klasické jednoduché tričko a sako. Nebo třeba i plísovaná sukně a k tomu třeba hezká halenka. Opravdu u toho smart casual je těch variant více. Co bych jenom řekla, že se jednoznačně vyhýbáme třeba děrovaným džínům, nebo třeba si nevezmeme tílko. Takže musíme si vlastně zachovat tu eleganci a tu formálnost, ale neúplně přehánět s tím.
1: Takže džíny, ale elegantní.
2: Přesně tak.
1: A já se hezky dostanu k silonkám. To je velké téma. Měla jsem tady dokonce stylistku, která rozhodně zakazovala silonky na jakoukoliv událost. Jak to máte vy? Jak to vnímáte?
2: Můžu se jenom zeptat, zakazovala tělové nebo i černé? Černé asi
1: černé
2: nezakazovala,
1: v pořádku,
2: že?
1: Ale tělové silonky špatně.
2: Jsou největším foupa. Já s tím samozřejmě nesouhlasím. Ono vlastně dříve se říkávalo i v rámci etikety, že jakmile jdeme do společnosti, ať už je to třeba narozeninová oslava, kamarádky nebo něco dalšího, tak silonky jsou povinností. Jak jsme si vlastně na začátku řekli, tak ta etiketa a ta doba se mění. Takže teď nesouhlasím s tím, že pokaždé, když jdeme do společnosti, ty silonky jsou potřebou. Ale proti těm tělovým, jako nemám nic proti tělovým silonkám, protože co když si vlastně vezmete bílé šaty v délce třeba, ne mini, třeba midi, tak ty černé silonky se k tomu nehodí. Takže ty tělové jsou tady vhodnější. A opravdu, když třeba máte nějakou důležitou schůzku s klientem, nebo třeba máte veřejné vystoupení, nebo vás čeká nějaká společenská událost velice formálního rázu, třeba na Pražském hradě a tak dále, tak v této situaci podle etikety a protokolu jsou ty silonky povinností. Možná mi někdo řekne, že ani Kate Middleton už silonky nenosí, ale nosí. Oni jsou jenom neviditelné. Opravdu jsou třeba 8 až 12 den. A co je pro nás, pro dámy, důležité, tak si zvolit silonky, které odpovídají tónu naší pleti a které jsou téměř neviditelné. Takže já nic proti tělovým silonkám nemám. Možná, co bych vlastně ještě vytkla, tak tělové silonky a otevřené boty. Mm-hmm. To samozřejmě ne. Jakmile máme otevřené boty, sandále, tak vlastně tady silonky ne.
1: A nefunguje, co
2: bych, to. Nefunguje to, přesně tak, ono to mi nevypadá hezky. A co bych možná ještě dodala k těm silonkám, tak raději ty matné. Než ty vlastně lesklé. Ty matny jsou opravdu neviditelné.
1: A co silonky ve spreji?
2: Musím říct, že s tím mám zkušenost v létě, mám s ním dobrou zkušenost a vlastně ani v zimě proti tomu nic nemám. Protože ono to krásně sjednotí vlastně tu pleť a ono to i vypadá, i kdybyste měla na sobě silonky.
0: Host Lenky Vahalové. Host Lenky Vahalové. Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Vahalové. Viny. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Dva legendární synthy bandy v hlasování. Pet Shop Boys a Megaseller Actually. Nebo Depeche Mode a jejich legendární Violator. Pet Shop Boys nebo Depeche Mode. Zapeklitá otázka. Volba je u nás na Facebooku.

0: Praha s Lenkou Vahalovou a s mým hostem, což je Julie Balobanová. A teď pojďme přímo k té etiketě, to znamená k nějakým základním zákonům slušného chování, vybraného chování, klidně můžeme říct. Jaké jsou ty nejčastější prohřešky, které děláme, třeba v restauraci?
1: Já bych možná na začátek zmínila to, že podle mě největší prohřešek je situace, kdy ostatní uvádíme do rozpaku. Mm. A nebo se nechováme slušně, a nebo třeba se ptáme na nevhodné otázky. Tohle já považuji za největší, nebo třeba za větší prohřešek, než když nedržíte správně příbor. Za mě ta etiketa je především o ohleduplnosti, o té úctě. O tom vlastně, když máte ta pravidla zažitá, tak se stanete velmi dobrým společníkem. Nezeptáte se na nevhodnou otázku, třeba proč nemáte děti, proč nejste vdaná a tak dále. Jo, takže pro mě vlastně ty největší prohřešky jsou právě, spočívají právě v tomhle. Mluvím-li teda o té restauraci, tak bych tady zmínila asi tři základní chyby. První je držení sklenice na víno. Velmi často vidíme třeba i u těch filmů, že jo, jak drží třeba i Velký Gatsby, to znáte, že jak tam drží tu sklenici za to tělo.
0: Ano, ano.
1: Ono to vypadá možná elegantně, ale potom ta sklenice, tam zůstávají ty otisky prstů. Takže sklenici na víno držíme.
0: A když máme rukavičky?
1: To je jiná situace, možná právě ta výjimka. Ale v 95% ty rukavičky nemáme a proto je vlastně vhodné tu sklenici držet za stopku. Nikoliv za to tělo. Ať už je to sklenice třeba na šumivé víno nebo na červené víno, držíme za stopku ze dvou důvodů. První ryze estetický, ať tam nezanecháme vlastně ty otisky prstů, a ten druhý důvod je ryze praktický, protože každé víno má určitou předepsanou teplotu, že?
0: Pardon, a sklenička koňaku? Kde je ta malá nožička?
1: Tam už můžeme držet právě za to tělo. Tam to k tomu vlastně i přispívá k tomu správnému vychutnání, ale u toho vína jedině za tu stopku. To je vlastně ta první chyba. Ta druhá je používání látkové a papírového ubrousku. Velmi často vidíme, jak třeba, ať už je to dáma nebo muž, rozklepávají ten látkový ubrousek jako prádlo, pak si to ještě, že si to položí na klín, protože ten látkový ubrousek patří samozřejmě na klín. Potom třeba víme, že po dojedení patří vedle talíře, ne do talíře. A ten papírový naopak do talíře a na to dáme ten příbor. Takže vlastně to je ta druhá chyba a možná ta třetí, bych tedy zmínila i to držení příboru. Velmi často nedržíme ten příbor s vrchním držením. No je to správně, když vlastně ty střenky máte schované v dlaních, ukazováčky vyvíjete tlak, když potřebujete něco na kraj, tak ty hroty vlastně směřují dolů. Potřebujeme-li potom nabrát něco sypkého, něco křehkého, třeba bramborovou kaši nebo rýži, tak to vlastně ty hroty otočíme, to vidličku otočíme hroty nahoru.
0: Ještě mě napadá, kabelka patří na stůl a kabát přes opěradlo židla?
1: No samozřejmě, že ne. Ta kabelka jednoznačně nepatří na stůl. Ten důvod je jednoduchý. Vlastně mi nepatří na stůl z hygienických důvodů, protože předtím třeba cestujete autem, metrem a tak dále, to pak nechceme mít na stole. Obzvlášť, když je ten stůl třeba krásně prostřený, je na tom bílý čistý ubrus, tak tam nechceme mít tu kabelku. Takže si pořídíme třeba buď ten háček na ty kabelky, nebo si vlastně dáme, vyplníme si ten prostor mezi zády a opěradlem židle, a nebo v těch lepších restauracích máte k dispozici i tu speciální stoličku. To je za mě dokonalá varianta.
0: A ten kabát?
1: Ten kabát určitě, když je tam šatna, tak je to jednoznačné, že si odložíme do šatny, potom vlastně si pověsíme na věšák samozřejmě, ale přesto opěradlo židle ne, protože by to ten kabát mohl překážet vlastně k té obsluze nebo třeba i našemu spolustolovníku.

0: nejlepších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Válové.
1: Se mnou je stále Julie Balobanová. Velmi mě zaujaly ty nevhodné otázky. Jak na ně správně reagovat?
2: Ono potom v té situaci hrozně záleží na tom, jestli na to máte energii, či ne. Protože on vlastně každý odborník na etiketu vám řekne, určitě musíte reagovat s úsměvem, slušně, zkuste změnit to téma. Je to velice jednoduché o tom mluvit, ale když se vás někdo ptá, proč nemáte děti a už je to po 50., tak možná už tu energii odpovídat na ty dotazy nemáte, že jo? A už nemáte energii tam třeba položit nějaký jiný dotaz nebo změnit to téma.
1: Na druhou stranu změnit téma mi přijde trošičku asociální, když se někdo zeptá, proč nemáte děti a já na to řeknu, venku je ale krásné počasí.
2: Přesně tak, přesně tak. Tak je to občas i takové trošku zvláštní. Já si osobně myslím, jak ta etiketa je modernější, tak je v naprostém pořádku říct, já se vám omlouvám, ale toto téma je pro mě nepříjemné. Můžeme ho prosím vynechat? Máme spoustu dalších krásných témat. Jo, takže já si myslím, že vlastně i ta upřímnost v té společnosti, jak opět, jak je ta moderní, i ta moderní generace, už je otevřenější, už jsou vlastně i ta, jsou upřímnější a to si myslím, že i v této situaci naprosto vhodné. Samozřejmě neřeknete, na co se mě ptáte, jenom prostě omluvíte se a řeknete, toto téma je pro mě nepříjemné.
1: Na druhou stranu, když to téma rozvineme, tak no. Současná mladá generace, jak říkáte, je víc otevřená těmto tématům, takže je vhodné konverzovat na nějaké společenské události na toto téma, když už jsem tázaná?
2: Není to vhodné.
1: Není to vhodné.
2: Není to vhodné. Ono těch témat je více. Ať už je to politika, ať už je to třeba náboženství, válka, to jsou témata, která vlastně nejsou vhodná.
1: Jaký je váš plat?
2: Přesně například. To je samozřejmě hodně, hodně nevhodné téma, ale právě téma dětí, téma vlastně rodiny, svatby a tak dále, to my nikdy nevíme, jestli tu dotyčnou osobu neurazíme tím tématem. Co třeba, když žena se snaží o to dítě a ono to nejde a my se zeptáme, proč nemáte děti. Takže určitě bych tady byla opatrná a jak jsem již zmínila, je spousta dalších témat, o kterých si můžeme povídat, ať už je to kultura, ať už je to i třeba počasí. To taky můžeme začít konverzaci i tématem počasí, když to zní, že to je banální téma. Ale ono je to banální, když se zeptáte, podívejte se, venku je krásně. Tak co mi na to odpovíte? Ano. Ale když vám řeknou, podívejte se, dneska je krásně a já jsem konečně měla možnost jít zaběhat, děláte vy nějaký sport? Nebo vy se mě zeptáte, a kam jste vlastně šla, že jo? Takže vlastně i to téma počasí je pro začátek konverzace v podstatě dobré.

Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Stále posloucháte Rádio Praha a teď pojďme se přesunout do oblasti sociálních sítí, protože tam mám trošku pocit, že to slušné chování se trošku vytrácí.
1: Mizí,
0: kam mizí a jak ho tam vrátit do tohohle prostředí?
1: Já si osobně myslím, že už to nevrátíme. Mm-hmm. I když se budeme snažit, já jsem taky vlastně jednou na sociální sítě předávala video, že pojďme prostě na sebe být hodní a nekomentujeme ty příspěvky, i když se nám to nelíbí, tak jdeme dál, scrollujeme, ale moc to nepomáhá. I tam jsem taky vlastně nazbírala hodně nepříjemných komentářů. Ale vlastně, jak jsem již zmiňovala, jak se ta doba mění, tak... Bohužel na těch sociálních sítích s tím už moc nejde bojovat.
0: Blokovat komentáře?
1: Já to třeba nedělám. Mm-hmm. Já to třeba nedělám, protože takhle upřímně, já si to už nečtu. Když je to třeba video, které má třeba 100 000 zhlédnutí, tak tam určitě budou nějaké komentáře od lidí, které nezajímá etiketa. A to je v pořádku. Ne každému ta etiketa je blízká. S tím já jsem úplně v pořádku, jenomže potom ty komentáře si raději nečtu, abych z toho nebyla smutná samozřejmě. Ale myslím si, že spousta lidí v dnešní době, a to nevím, možná i vím proč, že jak jsou nespokojení vnitřně, třeba i trošku nevyrovnaní, tak oni mají tu potřebu tam ten komentář napsat, že se jim to nelíbí, že se jim nelíbí účes, nebo se jim nelíbí, co ta daná osoba říká, ale to neznamená, že se to nebude líbit někomu jinému.
0: Jedna cesta zablokovat, druhá cesta to nečíst. Na druhou stranu je spousta profesí, která je odkázaná na to pracovat na sociálních sítích a nějakým způsobem tam musí fungovat. Často třeba i na ty komentáře odpovídat, protože řeší nějakou službu nebo produkt. Je třeba na místě poučit toho člověka, který tam píše nenávistný komentář.
1: Já bych možná zkusila napsat něco jako slušného, hezkého, ale neúplně poučovat, což nás etiketa zase učí tomu, ať vlastně neupozorňujeme na ty chyby a tak dále. Ano. Ale já jsem vlastně třeba dříve reagovala, děkuji za připomínku, nebo děkuji za váš názor a třeba jsem tam hodila nějaké srdíčko nebo smalíka.
0: Mělo to efekt?
1: No vlastně potom už vlastně daná osoba neodpovídala, protože jakmile jdete do konfrontace, tak tam máte najednou 10-15 komentářů a třeba někdo se ještě připojí a to už nechcete. Já třeba občas teď už nereaguji, protože upřímně na to občas i nemám čas, ale dříve jsem reagovala třeba s malíkem nebo děkuji za komentář a šla jsem dál. A ono potom už vlastně ta daná osoba nemá vám co odpovědět, že jo? Radio Praha.

0: ve finále se mnou je Julie Balobanová, specialistka na etiketu a vybrané chování. A já se dívám, že jste napsala zatím dvě knihy. Etiketa pro elegantní ženu a dress code pro elegantní ženu. Chystáte ještě něco dalšího?
1: Zatím ne, protože ono to, i to psaní zabere hodně času a je to velmi náročná práce a myslím si, že to neumí dělat každý. Takhle s výsledkem jsem spokojená, ale zatím neplánuji. Možná třeba za pár let, že by vyšla nějaká větší kniha, kde dáme dohromady všechny informace. Ano, ale momentálně ne.
0: A co se týká dámského klubu, ano. Tak pokud se nemýlím, tak jste založila dámský klub. Tak. Tam se naučíme co? Nebo co nás tam čeká?
1: Ono to vzniklo velmi přirozenou cestou, že já vlastně k dispozici mám tři kurzy, je to společenská etiketa, etiketa u stolu a business etiketa. A vlastně ty klientky, co byly stále, tak oni se mě ptali, a co dál, jestli je nějaké pokračování. Tak mě právě napadla myšlenka založit si tenhle klub, který bude ty ženy spojovat. A my to máme tak, že každý měsíc jsou tam dvě akce, ať už je to třeba ochutnávka čaje nebo kávy, nebo třeba i vína, nebo třeba nějaký workshop. Teď příští měsíc máme krásnou přednášku od paní stylistky. Takže je to vlastně o tom, že tam se dozvíte spoustu informací a hlavní myšlenku je spojovat ty ženy, co mají stejné hodnoty a stejný pohled na ten život.
0: No a kdybychom u vás chtěli absolvovat nějaký kurz, tak děláte tedy i pro firmy i individuální kurzy?
1: Přesně tak, já dělám pro veřejnost, kurzy pro veřejnost, většinou je to vlastně v 90% jsou to kurzy pro dámy, a potom dělám i ty firemní a jsou samozřejmě i individuální, takže mám to takové pestré různě.
0: A cože nám nejvíc chybí v tom veřejném prostoru?
1: Že nám chybí čas pro sebe. Že vlastně my furt jak... Ta doba celkově je velmi uspěchaná. My furt někam spěcháme. A mně přijde, že se trošku musíme uklidnit, zastavit se. Třeba i vlastně, když jdete do restaurace, když se podíváte, tak většina lidí jsou na telefonu. Mě to tak strašně mrzí, protože proč jít do hezké restaurace, když jste furt na telefonu? Vy tam jdete, abyste si užili tu společnost. Takže já si myslím, že celkově, co nám v dnešní době chybí, tak ten čas na sebe a na ty ostatní.
0: A s tím, jak se chovají muži, tak s tím jsou ženy spokojené v České republice? Jakou máte zkušenost?
1: Ono záleží na konkrétní ženě, na konkrétní situaci. Myslím si, že to zase není tak tragické, ale co bych asi zmínila, že nebo doporučila spíše mužům, aby to, že ta žena je společensky významnější, aby to nebrali nějak hodně vážně. Ono to není o tom, že žena je něco víc, muž je něco méně. Ono je to jenom o tom, že my té společensky významnější osobě, ženě staršímu, dáváme přednost, že se staráme o její komfort, pohodlí, dámě pomůžeme do kabátu, z kabátu, otevřeme ty dveře do restaurace a tak dále. Takže určitě bych to mužům doporučovala. Na druhou stranu už jsou muži trošku opatrnější, protože nevědí, jestli tím chováním třeba tu ženu neurazí. Ale chci to potvrdit z vlastních zkušeností. Je to spíše zatím výjimka u nás v rámci České republiky. Ano, třeba Amerika, ta už je na tom trošku pokročilejší, tam už se muži opravdu bojí třeba ženě otevřít dveře a tak dále. Ale myslím si, že stále v České republice jsme na tom dobře. A ženy touží potom gentlemanském chování od těch mužů.
0: No a na úplný závěr nějaký tip pro tu etiketu nebo pro to vznešené chování?
1: Zase prostě bych řekla vlastně ono, ta etiketa, my vlastně spousta lidí tu etiketu vnímá jako něco škrobeného, něco vlastně, co nás nějakým způsobem svazuje, omezuje. Ono to není o tom. Možná můj tip je naučit se správně vycítit situaci a zachovat se v té situaci patřičně. To znamená nepřehánět to s tou etiketou. Jestli jdete na piknik, tak si klidně vemte do ruky krajíc chleba, namažte ho máslem a okusujte. Jo, prostě jako moje rada pro všechny je taková, ať to nepřeháníme s etiketou, ať se chováme přirozeně, ať se chováme vhodně, tak, aby každý, kdo se v mé společnosti ocitne, aby se cítil dobře.
0: Se mnou byla Julie Balobanová, moc děkuji za rozhovor.
1: Já taky děkuji za pozvání.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na rádiu Praha.

0: 17. únor roku 2012, Praha. Na tísňovou linku policie se krátce před polednem dovolali záchranáři. Ti právě přivezli do nemocnice na Františku pacienta s rozbitou hlavou. Asi 50-letý muž byl prý napadený doma ve svém bytě a přestože má vážné zranění, stále je schopen komunikovat. Ve výjezdu ten den slouží operativec pražské kriminálky Radek Mudroch.
1: Že jsme teda jeli na místo, pána jsme vytěžili, no a případů jsem dělal za těch více jak 20 let opravdu spousty, ale některé věci na to teda v životě nezapomenete.
2: Postupně jsme se dozvídali, k čemu tam došlo a strašně zvláštní pocit z toho případu, že od samého začátku.
0: Vyšetřovatel Libor Grepl si i po letech dobře vzpomíná na první okamžiky setkání s mužem se zakrvácenou hlavou. Seděl na vozíčku v nemocniční hale a lékaři mu provizorně ošetřovali rány před dalšími vyšetřeními.
1: On byl převědomý, měl zafačovanou celou hlavu, měl nějaký škrábance a byl očividně v šoku. Ale jako v zásadě jinak nevypadalo na něm nic. Měl prostě rozbitou hlavu, ale pro nás už měl zafačovanou, takže ty jeho veškeré zranění, nějaký podlitiny, nějaký škrábance, to on všechno měl, to jako jo, ale byl teda hodně otřesený.
3: Co se vám teda přihodilo?
4: No včera jsem mu řekl, že dneska vyhodím, dneska ráno jsem mu řekl.
3: Mluvíte o synovi, jo?
4: O synovi, jaký podmínky, on s nima nesouhlasil, a pan tak se zabal, ať je dobrý, tak se bavil, já jsem seděl v křesle, četl jsem, koukal. No a přišel s hasičánkem, tím do auta si takovýhle hasičák, no, a zatím nemá ti do hlavy.
3: To vás máte proč do hlavy?
4: No, to já jsem nevěděl, no, že ho, pak mi to řekl, když už, že jsem ho vyhazoval. Tak jsem si dostal jednu bombu, druhou, to jsem se bránil, že samozřejmě, když on má 1,92 m.
0: Spontánní výpověď otřeseného otce jen pár desítek minut po útoku je plná emocí. Otci naprý dostal do hlavy nejméně 5 ran, vedených těžkým předmětem a velkou silou.
2: Vzal hasicí přístroj, takový ten malý, co se používá do auta, myslím, že kilo a půl to má, a velkou silou toho pána sedícího v křesle začal mlátit do hlavy.
0: Vyprávění pana Vladimíra S. ale nekončí. A kriminalisté se dozvídají další detaily napadení, ke kterému došlo v bezpečí domova od vlastního syna.
4: Tak jsem mu začal prosit, aby mě nechal, že jsem byl úplně řízený. Jako. On mě odvedl do ložnice, dají si lehně a tě sváž. A říkal, ne, ty mě zabiješ. A on říkal, ne. Tak říkám, co mě zbývá, jedině ukecat. Tak jsem ho ukecal, říkám, chceš peníze, já tě mám peníze. No tak jo, prý. Tak jsem šel, dal jsem mu, co jsem tam měl, 2500, 2600 jsem to byl. Víc jsem měl, tak mě svázal.
3: Čím to bylo?
4: Provazem.
3: Provazem, jo? Ten je na místě tam,
4: je. Měl drát, takový silný, to by měl
3: to,
4: krátký.
3: To jste měl doma, nebo no, něco někdy přinést?
4: Ne, doma, tuž, pak jsem měl, že tam je normálně, s tím mě svázal. Svázal mě nohy, svázal mě jako do kozelce.
3: On vás svázal přímo do kozelce?
4: No. No nohy a prostě dozadu, říkám to dobře.
3: Správně, správně.
1: Tátovi pak teda nařídil, aby si lehnul na postel a svázal mu nohy, svázal mu ruce a pak mu svázal vlastně jakoby i ty nohy k těm rukám do kozelce. Vzal nějaký kapesníky, ty mu nacpal do pusy a izolačkou mu omotal pusu. Tak ho táto teda prosil, on říkal, já jsem věděl, že to je špatný, tak jsem se mlel, házel jsem těma nohama, trochu jsem se bránil, aby jako ten kluk to nemohl úplně pevně utáhnout, protože jsem se bál, co jako bude dál.
4: No, ale dostal jsem se z toho, že v tom on přišel, jako, že se nestačil to okno. No a skladilem prostě, jo. Já jsem věděl, že jsem byl slabý, že to nezvládnu, tak jsem ho se prosil, ne, ale jen si svážu, ještě jednou, tak tě tím pochladíme. No je to hrozný, mám řekl. No. Ten šok je, protože to je to dítě. Že? No, tak nakonec mě zase svázal, že jo. Tak jsem se zase povolil, tak už říká, teď tě svážu pořád, tak mi zalepil si i opásku, už mi zavlepil. Nacpal mi kapesník do hlavy, zalepil mě, abych nemohl křičet. Zase říkal, no teď mě asi zabije. To už byl takový klidnější a já na ně pořád mluvil a furt jsem mu říkal ty dobrý věci, co jsme spolu měli.
2: Ten chlapec ho potom 2 hodiny docela trýznil. Svazoval ho tam do kozelce, pokud si pamatuju, tomu pánovi se několikrát podařilo z toho vyprostit, až prostě na potřetí snad se mu to podařilo tak, že už se nemohl hýbat. Ten byt de facto, co se týká cenných věcí, tak úplně vybílil.
0: Zatímco pražská kriminálka rozjíždí pátrání po 19-letém mladíkovi na útěku, pan Vladimír na vozíčku stále jen nechápavě kroutí hlavou. Po počátečním šoku mu pomalu dochází, k čemu vlastně před chvílí došlo. Že by problémy se synem mohly vygradovat tak, že by ho chtěl zabít, nemohl uvěřit ani teď.
1: On se ho snažil pořád jakoby omlouvat, že furt nechápe, proč to vlastně udělal. Hodně mluvil o těch očí, že on když mu koukal do očí, že ten kluk v tu chvíli měl úplně šílený oči, že byl v nějakém amoku a pořád nemohl uvěřit tomu, co se vlastně mu vůbec stalo. Takže jako bylo to opravdu hrozný. No.
2: To byla dvojice naprosto slušných lidí, kteří prostě měli jen tu smůlu, že jejich syn se úplně nepoved, co týče drog a podobně. To, že 19-letý kluk chtěl po tátovi peníze, táta ho chtěl vyhodit z domu, byl tam nějaký konflikt, nicméně ten pán žádný fyzický útok na toho syna neprováděl, jenom mu prostě řekl, že se zbalí věci a dohlížel na to, aby si zbalil jenom svoje a nic tam nevzal. No a tomu klukovi nějak přeskočilo v hlavě.
0: Petr S. byl mladším synem pana Vladimíra a na rozdíl od bratra měl už několik let problémy kvůli špatným kamarádům a drogám. Ačkoliv rodiče se mu snažili pomáhat a stále mu dávali šanci, v posledních týdnech doma mizely věci i peníze a ztráceli se i staršímu synovi. Napadený pan Vladimír dal mladšímu Petrovi ultimátum, ale ten nekontrolovaně zaútočil a své nejbližší opět okradl. Odpojil televizi, monitor od bratrova počítače a do předsíně na hromadu nanosil i další cenné věci a elektrické nářadí.
1: Pak mu vzal klíče, mobil a jenom, že teda při odchodu to už bylo vidět, že se jako trošku sklidnil, tak mu řekl promiň a odešel. Ono teda táta ještě prosil, aby mu zavolal záchranku, mu řekl, že mu žádnou záchranku volat nebude. A že zavolá po nějakých 5-10 minutách, až on odejde mámě a to ať mu ji zavolá. Takže skutečně, když pak odešel, tak matce zavolal. Neřekl vůbec, co se stalo, co tomu tátovi udělal. Tý jenom prostě řekl, táta ti zkazuje, že bys měla přijít domů, že to potřebuje. A zavěsil, vypnul se telefon, už byl nekontaktní.
0: Tátovi Vladimírovi se doma v ložnici po několika desítkách minut podařilo rozvolnit pouta, která ho stahovala do kozelce, doskákal do kuchyně a nůžkami si přestřihl zbývající provazy.
1: Omotal si hlavu ručníkem, zjistil teda, že byt je odevřené, že ho ten syn nezamknul, ale že nemá mobil, no tak teda šel a zazvonil naproti na sousedku. Ta prý, když ho viděla, tak jenom zaječala, utekla. Pak se teda vrátila a zavolala mu teda záchranku, která ho teda následně odvezla do nemocnice a už nám teda jakoby volali.
0: Zatímco v nemocnici pana Vladimíra odvážejí na rentgen a CT vyšetření, kriminalisté Libor Grepl s Radkem Mudrochem spěchají prohledat byt, ve kterém k napadení mělo dojít. Klíče jim předá manželka zbitého pána a jen těžko skrývá, jak silně ji událost zasáhla.
2: Už vlastně při vstupu to byl šílený pohled. Tohle si pamatovat jako asi do konce života, jak to tam vypadalo. Představte si starý barák s vysokýma stropama a cákance od krve na bílý zdi až téměř pod strop. Tak jsem si říkal, tak tady jako opravdu se muselo stát něco závažného.
5: Postupujeme doleva, kde se nachází kuchyňka. Při pohledu kuchyňky vidíme na zemi rozházené kuchyňské vybavení a drobné součástky. Mezitím se nachází izolační lepící páska, evidentně použitá, kterou měl poškozený na ústech a byl tím vlastně svázán pachatelem. Lepící páska nese známky krve. Na lepící pásce se nachází rovněž dva kapesníky, které sloužily jako roubík. Dále vedle lepící pásky se nachází přeřezaný provaz, který sloužil pachateli k svázání poškozeného. Podle slov poškozeného si ten poškozený ten provaz sám rozřezal, rozstříhal a tak se dostal se sevření. Na kuchyňské lince vlevo se nachází hrneček, z kterého pil poškozený. Hrneček je celý od krve. Při pohledu dál do kuchyně se nachází v zadní části kuchyně malá místnost, která slouží jako spižírna. V této místnosti se na otočné židli nachází hasící přístroj přenosný, který pravděpodobně je z nějakého automobilu. Ten hasící přístroj byl podle slov poškozeného použit k tomu, že jej pachatel s ním tloukl do hlavy.
0: Stopy útoku pokračují i v ložnici. Na zemi leží další skrvavený ručník a krev je i na manželské posteli a na koberci.
5: Ložnice nese známky prohledávání, věci, tiskoviny jsou rozházené na zemi. Okno, kterým je ložnice vybavená, je 3 křídlé a chybí na něm 2 kliky. Vedle postele vpravo na zemi se nachází věci, které jsou evidentně vyházeny ze skříně, která se nachází vedle postele. Zejména se jedná o peněženky a různé pouzdra. A mezi těmito věcmi na zemi se nachází stejný druh a typ provazu, který se nacházel i v kuchyni a kterým byl svázán dle svého tvrzení poškozený.
0: Na televizním stolku v ložnici zůstaly jen odpojené kabely od ukradené televize. A nepříjemná představa okamžiků násilí a strachu o život se oběma kriminalistům dokreslí i v poslední místnosti.
5: Při vstupu do obývacího pokoje se nachází kladivo, které dle slov poškozeného použil pachatel k výhruškám poškozenému fyzickým násilím. Z předsíně dále postupujeme do obývacího pokoje. Ten je vybaven zřejmě kdysi původně bílým kubercem, který nese velké známky krve. Jedná se o krevní kapky, krevní šmouhy a krevní stříkance. V podstatě ta krev se nachází po celé ploše obývacího pokoje ve všech částech.
0: Razance a zuřivost pachatele při útoku je evidentní i ze stop na stěnách. Kapky a stříkance jsou v pokoji opravdu všude. Jen těžko se zdá uvěřitelné, že by na otce takto mohl zaútočit vlastní syn.
5: V koupelně po levé straně se nachází hadr, který nese zjevné známky krve. Naproti vstupním dveřím umyvadlo, na kterém se nacházejí zaschlé kaluže krve. Vedle umyvadla je položený ručník, který je rovněž prosáklý krví.
1: Dostali jsme nějaký tipy, kde by se mohl zdržovat, takže se začalo objíždět místa, kde on se zdržuje. Všichni říkali, jo, my ho známe, před pár dníma tady byl, ale bohužel teď tady není. Takže se všema jsme byli domluvení, že kdyby se náhodou někde objevil, tak ať nám dají okamžitě echo. No, vzhledem tomu, že jsme se báli toho, co se bude dál dít, nevěděli jsme, jak moc je pod vlivem drog, jestli je nebo není. Když je schopen udělat takhle hroznou věc, tak nikdy nevíte, co se bude dít dál.
0: Tým pražské kriminálky se po poradě rozhodl oslovit média a veřejnost. Ve zprávách se vzápětí objevila reportáž s popisem mladíka. A to zřejmě rozhodlo.
1: Pak se najednou rozezněl telefon a volali mi kolegové z místního oddělení z Olešovic a řekli mi, hele, my ho tady máme. Tak jsem říkal, super, my jsme samozřejmě jako jeli dál, věnovali jsme se tomu případu, takže jsem jenom skočil do auta, jeli jsme tam v té místnosti pro ty předvedený, jak tam seděl prostě mladý kluk, takový nic moc, hubenej, koukal tam a úplně jako v pohodě, žádný výčitky nebo něco, prostě na pohodu, jak když tam přišel něco oznámit. No a kluci teda říkali, že ho potkali kousek od oddělení, že když přijížděli na barák, tak si ho všimli, že nestihl dojít na to oddělení a sám se přihlásit, tak ho teda kluci zbalili.
2: U toho výslechu obviněnýho byl v klidu. Prostě takový, jako mě to je jedno. Jak toho člověka popsat? Čekal bych nějakého prostě vyšinutého agresivního magora, když to takhle řeknu, ale na mě působil úplně normálně. Jakože běžný kluk, kterému v podstatě to, co udělal, bylo jedno. Protože jestliže on udělal to, co udělal svému tátovi a jeho primární motivací byly peníze a sehnat si drogy, tak u toho výslechu asi na nic moc jiného myslet nemohl.
0: Policie pracovala na detailním vyšetření průběhu útoku a v nemocnici znovu vyslechla i otce Vladimíra.
2: Na něm bylo strašně vidět, jak by to nejradši vrátil zpátky, aby se to vůbec nestalo. Jak toho syna má hrozně rád, toho pachatele vlastně. Jak by mu to nejradši odpustil všechno. A my jsme ho nepřesvědčovali k ničemu, ale bylo na něm vidět, že je úplně hodně přemýšlí o tom, jestli vůbec má vypovídat ty věci. Ale asi si potom sám uvědomil, že kdyby neřekl tu pravdu, jak to bylo všechno, takže by se mohl do budoucna, a bylo to i velmi pravděpodobný, stát ještě něco mnohem horšího. A nejenom třeba jemu, ale i tého manželce, protože pokud by takový útok vznikl třeba na tu maminku, tak nemyslím si, že by to bylo jenom s takovýma následkami, jak to bylo v tomhle případě.
1: On nám teda řekl, že syn bere drogy, kdy samozřejmě už s ním má nějaký dlouhý problémy, kdy okrádal je, okrádal i staršího syna. No a on už se na to nemohl dívat, takže když mu přišel tam večer domů, tak mu bylo líto, protože venku mrzlo, tak mu řekl, tak pojď domů, vyspí se tady, ráno to jakoby pořešíme.
2: Nechal ho ale přespat v tom bytě právě z toho důvodu, že mrzlo a bylo mu ho líto. A řekl teda, že vypadne až ráno. A ráno teda, když měl vypadnout, tak tam zřejmě došlo k nějakému konfliktu a ten táta si trval na svým, s tím, že teda ten syn musí ten byt opustit a vzít si jenom svoje věci.
1: No, on když ráno vstal, tak mu říká, hele, má to prostě dvě situace, celou věc jakoby vyřeším. Buď se přestaneš stýkat s těmi tvýma kamarádama, s kterými bereš drogy a děláš veškerý problémy, a najdi si práci, začneš normálně pracovat a pak tady můžeš bydlet, a můžeš tady s náma normálně dál fungovat, jsi přece jenom náš syn, jako není problém, ale jestli prostě jako odmítáš akceptovat to, že přestaneš brát drogy a nebudeš ti dělat tak, jako je mi líto, ale zbal si si věci a odejdi.
0: Syn prý mu ale začal nadávat, že pracovat nechce a nebude a že si raději zbalí věci a odejde.
1: Poškozený, ten si teda sednul do křesla a koukal, jak on si balí věci, protože ho hlídal, protože už v minulosti je párkrát okrad, tak aby právě nesebral nějaký peníze, nějaký věci tomu druhému synovi. No a teď najednou vidí, jak vychází z toho dětského pokoje a v ruce nese hasičák do auta. Tak on si říkal, no a sem jeho nese, aby jsem si nemyslel, že ho chce ukrást. To byl hasicí přístroj, který dostal vlastně ten starší syn jako dárek k Vánocům. No a ten kluk prej beze slova k němu přišel. Držel ten hasičák v té pravé ruce a beze slova obrovskou silou mu tím hasičákem praštil do hlavy. On říkal, že to byla tak hrozná rána, že si myslel, že má prasklou lebku.
0: Pan Vladimír pochopil, že začal boj o holý život. A zatímco se vyhýbal ranám, které stále přicházely, snažil se se synem vyjednávat. Zabrala až zmínka o penězích.
1: Pak už to prejelo jako ráz na ráz. Prej jsem byl úplně jak šílený. Na stole leželo nějaký nářadí, on z toho nářadí vzal kladivo do ruky a řekl mu, dělej, chci peníze, běž do ložnice. A on říkal, no co tam jako bude, to uvidíš. A na co si bereš to kladivo? Neboj se, to brzo poznáš. Tak on se bál, že teda v tom útoku bude jakoby ten syn pokračovat. Říkal, že už byl hrozně vysílený, že nevěděl, co už má dělat, tak říkal, hele, nebyl mě, teď já vím, že jsi to měl těžký. Protože mu došlo, že když to syna nějak neuklidní, že to prostě špatně skončí, protože v tom bytě nikdo jiný nebyl.
0: Syn svého tátu strkal na postel, aby si lehnul, ale ten vzdoroval. A tak Petr kladivem vsteky rozmlátil zrcadlo. V obavě, aby se synova agrese znovu nevystupňovala, nechal se otec svázat do kozelce a dát si roubík. Lepící páskou mu pak syn zalepil pusu.
2: Je to takový klasický příklad a případ jako z kriminále, když vrahové svážou svou oběť do kozelce a oni se potom udusí vlastní vahou. Tak zřejmě z toho, že ten kluk to neudělal dokonale, možná i ta stresová situace, že se mu to úplně nepovedlo udělat tak, jak by asi chtěl. Otázka je, jak to potom dokázat, že to skutečně chtěl. Každopádně, když se ještě vrátím k tomu, co udělal tomu tátovi tím hasičákem, tak už to je podle mě jednoznačný vražený mechanismus. Protože ten pán stačilo by 2 cm vedle, kdyby se trefil a pravděpodobně by umřel.
0: Zatímco otec si na posteli v ložnici snažil rozvolnit pouta, syn prohledával byt, pak se vrátil do ložnice a odmontoval kliky z oken.
2: Byl vlastně v pasťáku a tam nabil tyhle zkušenosti právě s tím, jak se má upravit ten byt, tak aby se z něj nedostal, aby prostě ty svěřenci v tom pasťáku neutíkali.
1: Odnes si televizi, monitor, ty peníze. Měl tam přechystaný ještě nějaký věci, motorovou pilot, ale on pak je nám do výslechu řekl, že vlastně to tam nechal, protože už to bylo moc těžké, že by to nepobral, tak si vzal prostě to nejcennější, aby to mohl prodat a odešel. Tak, jak on nám to popisoval, šel televizi dál k kamarádu, který mu měl výhodně prodat, monitor prodal za stavárně, za peníze, co táto vysebral, tak si nakoupil jídlo, pití, fet a vlastně utratil úplně všechno, co měl. A nikomu nic neřekl. Vůbec nic.
2: Bylo vyhlášeno nějaké pátrání po něm, to se objevilo někde ve sdělovacích prostředcích a on byl někde u kamaráda, ten kamarád to viděl, řekl mu, že ho hledá policie a že bude nejlepší, aby se šel sám udat. No a on v tom okamžiku, kdy se rozhodl teda, že se půjde udat a vydal se na tu policejní služebnu, tak před ním byl zadržený.
0: Petr S. prošel psychologickým a psychiatrickým vyšetřením, ale žádným duševním onemocněním netrpěl. Jeho stavy agrese podpořilo užívání drog a neochota ovládat se.
1: To, že z toho nebyla vražda, bylo asi jako dílem náhody, protože podle znaleckého posudku tam jako hodně zapůsobilo to, že ten poškozený měl abnormálně silnou lebku a jenom díky tomu mu ta hlava nepraskla.
2: Těch úderů bylo nejméně 6. Znalecké posudky tam si myslím, že prokázaly 3 ty údery, které způsobily opravdu vážné zranění na povrchu té hlavy. A skutečně zajímavá věc byla, co nám říkal soudní znalec, že v podstatě ten pán měl to velký štěstí, ten poškozený, že patří do skupiny lidí, která má trošičku silnější lebku než je běžná populace. A proto vlastně ty údery nebyly fatální. Nicméně pokud by nesměřovali tam, kam směřovali, ale třeba kousek vedle do spánkové oblasti, tak by to s velkou pravděpodobností zanechalo fatální následky na tom pánovi.
0: Otec Petra S. se nechal propustit z nemocnice už po pár dnech a jeho výslech byl náročný pro policii i pro něj samotného.
2: To bylo na něm strašně vidět, jak se to v něm pere. My jako orgán, který vyslýchá ty lidi a musí respektovat jejich práva, tak je nemůžeme nabádat k tomu, co mají vypovídat nebo nemají. Byť samozřejmě z nějakého lidského hlediska bychom mu mohli dát nějaké doporučení. Ale myslím si, že i z toho jeho projevu bylo jasný, že on sám to dobře pochopil. Právě v tom smyslu, že pokud nebude vypovídat pravdivě, nebo to bude zlehčovat, tak jak třeba zlehčoval svoje zranění před soudním znalcem, že vlastně ta doba léčení obvyklá, která je několik týdnů takového zranění, tak on to bagatelizoval do maximálně 1 týdne. A ten znalec to psal i v tom posudku, že to není pravda. Ale je to jenom proto, že on to bagatelizoval právě ve vztahu k tomu svému synovi. Jo. No a bylo teda u toho výslechu jako jednoznačně vidět, že se to v něm pere, ale nakonec teda zvolil tu cestu, že to opravdu podal detailně a přesně tak, jak to bylo, protože si byl určitě dobře vědom toho, že pokud by to neudělal, tak byl by tam obrovské riziko, že se té rodině do budoucna stane něco ještě mnohem horšího. Ta kvalifikace potom nakonec i odsouzená byla jako loupež, nicméně za mě na první pohled a na první dobrou to byl jednoznačný pokus vraždy. Nebylo to tak vyhodnoceno i po konzultaci potom s krajským výjezdem, který tam přijel na místo, i se státním zástupcem a ponechala se ta kvalifikace loupež. Myslím si, že za mě to klidně mohlo být ta kvalifikace přísnější, protože tomu odpovídal ten způsob toho útoku a i potom ty následně zjištěné skutečnosti, že ten pán měl prostě jenom štěstí. Jinak skutečně ten byt vypadal jako nějaký zabíječce. To bylo hrozný, ten pohled.
0: Petr S., který měl za sebou podmínečné odsouzení za loupež, dostal u soudu nepodmíněný trest. Za loupežné přepadení měl ve vězení strávit 4 roky. Soudce přitom zklamalo, jak mladík svoji vinu během procesu zlehčoval.
2: Vytkl mu to v tom rozsudku, jo, že by očekával nějakou reakci odpovídající tomu, že ublížil vlastnímu tátovi a myslím si, že ten kluk dobře věděl, že ten táta i máma ho mají pořád rádi, ale mu to bylo de facto jedno i u toho soudu a žádná sebereflexe se tam neprojevila. Maximálně lítost nad sebou samým.
1: Jsem zvyklý na hrozný věci, ale tenhle případ měl úplně jakoby jiný dosah a dopad pro mě, protože v tu chvíli, ať chcete nebo nechcete, tak tady jasně, věděli jsme, kdo je pachatel, tady nebylo o čem. Sice jsme ho neměli, ale věděli jsme, kdo je náš soupeř. Ale přemýšlíte nad tím, já sám mám 2 syny. Představa, že by mý synové mi tohle někdy měli udělat, no teď to je strašný. Co donutí to dítě napadnout vlastního rodiče, ale takhle brutálně, to není, že se táta pohádá se synem a jeden druhý mu dá facku nebo ve vsteku do sebe strčíte, dít by se to nemělo, ale to se prostě stává. Ale tohle, to trvalo skoro 2 hodiny. To vůbec nebyl žádný krátký útok. Teď jsem se naštval, tak pojď, já ti ukážu. A ono tam systematicky 2 hodiny trápil.
2: tím, že ten táta vypovídal pravdivě, tak svým způsobem tomu klukovi dal další šanci. Protože kdyby mu ji nedal tímhletím způsobem a on si neodseděl ten spravedlivý trest, který dostal, tak by pravděpodobně pokračoval v té trestné činnosti. Takhle minimálně na 4 roky s ní skončil, s jakoukoliv trestnou činností. Možná, že i s drogama, otázka jak těch věznicích, že jo? Ale on v podstatě dostal nějakou šanci i tímhletím.
1: Myslím si, že opravdu jenom shodou okolností, náhod a obrovskýho štěstí, že tátovi nepraskla ta lebka a nebo že se neurocil s tím roubíkem v té ložnici. Já říkám, že to skončilo a že ten kluk byl odsouzený za loupež a za ublížení na zdraví je dílem náhody a on měl obrovský štěstí, že dneska nesedí ve vězení jako vrah.

0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha. Rádio Praha.
1: Práce je nedílnou součástí našeho života. Je to prostředek obživě, ideálně ale také činnost, která nás naplňuje a dává našemu životu smysl. Co když se ale práce stane jediným smyslem života člověka? Jaká je hranice mezi pracovitostí, posláním a workoholismem? Kdo a proč je ohrožený nejvíce? A dá se mu předcházet i skrze budování osobní odolnosti? Odpovědi budeme hledat v následující hodině v pořadu Leonardo Plus, které natáčíme s publikem na týdnu Akademie věd. Dobrý poslech vám tady v sále i našim posluchačům přeje Šárka Feniková.
2: Leonardo Plus.
1: A já jsem ráda, že pozvání přijala psycholožka a vědecká pracovnice Psychologického ústavu Akademie věd České republiky, členka Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik, známe ho také pod zkratkou SIRI, a v neposlední řadě také docentka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Kateřina Zábrocká. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Paní docentko, vy se zaměřujete na psychologii pracovního zdraví a mimo jiné jste zpracovávala českou část celosvětového výzkumu zaměřeného na workoholismus. Já budu používat tu českou podobu tohoto slova, tak jenom pro naše posluchače upřesňuji. Tento pojem je známý od roku 1968, jestli jsem si to dobře přečetla, byl použitý poprvé v Americe, ale asi to není takový ten bod nula, před kterým nebyli žádní lidé, kteří by byli nadměrně zaměření na práci. Tak by mě zajímalo, proč vlastně vznikla ta potřeba takto pojmenovat nezdravou závislost na práci?
3: Ta potřeba vznikla primárně z toho důvodu, že díky tomu, jak se rozvíjela psychologie a další sociální vědy, tak začalo být více patrné, jaké má to na ta nadměrná práce nebo závislost na práci negativní důsledky na psychiku a na duševní zdraví člověka. A to znamená, že se vlastně začaly ukazovat tady ty negativní dopady v souvislosti s tím, jak se zkoumala více depresivita, úzkostnost lidí a obecně, jak se začalo zkoumat pracovní prostředí.
1: Čili workoholismus přinesl pokrok. No a dá se jasně odlišit z pohledu vědce, co je ještě práce, která je nutná, práce, která je důležitá, a workoholismus?
3: Odlišit se to určitě dá. Máme na to i různé nástroje měření. Dá se to odlišit podle řady znaků, které odlišují vlastně zdravý vztah k práci a ten nezdravý. A ten nezdravý je vlastně definovaný několika šesti nebo sedmi různými body. A jeden z nich je třeba významnost té práce. To znamená, že lidé, kteří mají ten vztah nezdravý, a jsou na práci závislí, tak ta práce vlastně dominuje jejich jako mentálnímu duševnímu prostoru, věnují se v myšlenkách té práci vlastně téměř neustále. Pak je tam řada dalších znaků, třeba ten klíčový je nutkavost. To znamená, že ta potřeba pracovat je vlastně vnímaná jako něco, co ten člověk nemůže úplně kontrolovat. Prostě cítí takové to, jako musím, i když třeba nechci, tak musím udělat maximum, musím se tomu obětovat, musím pracovat celou noc. I když třeba zvenku ten tlak není, tak je to vlastně to, co si ten člověk ten tlak na sebe sám vytváří, i když možná se dostaneme k tomu, že samozřejmě klíčovou roli hraje i to okolí, třeba ta kultura té organizace, to, jak se chovají a projevují nadřízení a kolegové. Takže je to vlastně taková souhra faktorů.
1: Já jsem narazila ještě na pojem entuziastický workoholismus, jakási silná vášeň pro profesi, která člověka současně naplňuje. Tak, a uvádí se tady, že tím jsou nejvíce postiženi umělci. Je to druh workoholismu, který bychom mohli omluvit? Nebo neléčit?
3: Tak určitě existuje entuziastický workoholismus a ten je vlastně specifický tím, že člověk teda pracuje extrémně, nadměrně, může toho to poškozovat v nějakých oblastech života, ale zároveň ho ta práce hrozně baví a naplňuje. A tady ještě nezazněla ta důležitá věc, že u takového toho klasického workoholismu, který je vlastně nejvíc zátěžový pro člověka, tak ten člověk pracuje, ale zároveň z toho nemá žádnou velkou radost, vlastně ho to netěší. Jo, takže to je vlastně takový klíčový znak toho klasického workoholismu. Takže to je samozřejmě mnohem horší a pro toho člověka prostě více poškozující. Jestli bychom to mohli omluvit, tak samozřejmě omluvit to můžeme vždycky, protože to nějakým způsobem vzniká v kontextu faktorů, takže spíše důležité dívat se na to, co s tím můžeme dělat, jestli to tomu člověku vyhovuje nebo ne. U toho entuziastického workoholismu se může stát určitě, že ten člověk vlastně takhle chce žít a spíš ten negativní dopad může být na jeho okolí.
1: Čili je to i na tom člověku, aby vlastně si odpověděl na ty klíčové otázky, které jste tady nastínila, jestli ten jeho vztah k práci je ještě zdravý nebo nezdravý, jestli tomu dobře rozumím.
3: No určitě, jako u vlastně řady jiných psychologických fenoménů je hlavní nějaké sebepoznání, taková jako schopnost a ochota si sednout, strávit nějaký čas se sebou a zamyslet se, jak mám ten vztah nastavený k práci a k dalším věcem, a jestli mi to vyhovuje. Za řadou těch problémů stojí vlastně takové ty automatizmy, že člověk prostě jede na ten automat, říká si, takhle se to dělá, takhle se to po mně chce, musím to plnit a může takhle vlastně fungovat třeba řadu měsíců nebo let a vlastně nezohledňovat ty svoje potřeby, hodnoty a tak.
1: Když jsem zmiňovala ten celosvětový výzkum, jak jsou na tom Češi v porovnání s jinými lidmi z jiných národností? Jsou Češi větší pracanti, větší workoholici?
3: My jsme tedy, bych měla asi zmínit, dělali výzkum, který se realizoval asi v 91 zemích. Měli jsme opravdu velký vzorek, přes 30 tisíc respondentů napříč zeměmi. A můžu říct, že obecně ten workoholismus se pohyboval mezi, výskyt byl mezi 15% u žen a zhruba 9% u mužů. Možná se dostaneme k tomu, že právě jedno z těch nových zjištění bylo, že v těch nových datech se ukazuje, že ženy jsou více ohrožené workoholismem než muži, což je velká změna oproti historii. A zároveň ty výskyty se vlastně jsou poměrně podobné napříč těmi zeměmi.
1: Proč to tak je, že jsou workoholismem víc ohroženy ženy?
3: No, my na to máme řadu různých vysvětlení a ta analýza byla poměrně komplikovaná, protože se zároveň zohledňovala míra nerovnosti, genderové nerovnosti v různých společnostech a ukázalo se, což bylo hodně zajímavé, že vlastně ty ženy jsou ohroženy tím workoholismem více i v těch kulturách, které jsou více tradiční a zároveň i v těch kulturách, které jsou více rovnostářské, ale domníváme se, že tam můžou fungovat různé mechanismy. V těch tradičních kulturách očekáváme, že je to proto, že ženy vlastně potřebují nebo chtějí ukázat, že na to mají, takže vlastně věnují té práci maximum pro to, aby se vlastně dostaly na nějakou podobnou úroveň jako muži.
1: Promiňte, že vám do toho vstupuji, ale tady mě právě napadá, jestli to není v souvislosti i s určitými obory, protože třeba typicky asi ve vědě mají ženy trošku složitější pozici ve chvíli, kdy se třeba rozhodnou stát se pečujícími osobami, buď o děti, anebo třeba stárnoucí rodiče, tak jak se to v tradiční kultuře většinou očekává, tak jestli právě ten potom nejsou hnáni k těm větším pracovním výkonům, tak jestli to souvisí i s nějakými obory lidské činnosti.
3: No určitě to souvisí i s těmi obory, tam vlastně souvisí to s kulturou, s těmi vztahy vlastně ve společnosti z hlediska genderu a určitě i s oborem, ale zase je důležité říct, že vlastně ten workoholismus se objevuje nejčastěji v těch oborech, kde je vlastně velká míra svobody, autonomie a zároveň velká taková soutěživost, že vlastně člověk je v té práci neustále porovnáván s ostatními, což je třeba věda. Může to být určitě umění, jsou to často manažerské profese, naopak profese třeba manuální, tak tam je ten výskyt workoholismu poměrně malý.
1: To mě docela překvapilo, že v tom výzkumu vyšlo, že workoholismem jsou ohroženi více středoškoláci a vysokoškoláci. A teď jsem si říkala, patří do té kategorie lidé, kteří prošli středním odborným vzděláním, mají třeba výuční list a jsou to řemeslníci. Máme na to data? Jsme si jistí, že opravdu mezi řemeslníky bychom nenašli spoustu workoholiků?
3: No, ze zahraničí na to určitě máme data.
1: Z Česka?
3: ty výskyty, ono je teda, řekla bych, že to, ono to nebývá zase tak zásadně odlišné třeba v rámci Evropy. Jo, jsou tam rozdíly, ale není to tak, že by v západní Evropě bylo 50% berkoholiku a u nás třeba 3. Jo. Je to vlastně docela podobné. U těch manuálních profesí je ten výskyt nějaké 3-4% odhadovan. Takže je malý a bude záviset hlavně na tom, jak ten člověk tu práci vykonává, když třeba podniká. To znamená třeba truhlář, který jezdí a sám podniká, tak tam je to riziko berkoholismu větší, než když je zaměstnan někde jinde, třeba v továrně pod někým pracuje.
1: Má český workoholismus nějaké specifikum?
3: Ne. Vy se ptáte hodně na ty česká specifika, ale já musím říct, že jakoby, ty vlastně psychické fenomény, jo, jako je třeba vyhoření, závislost na práci, tak oni, nebo šikana na pracovišti, oni mají ta dynamika a to, jak to vzniká, jak to funguje, je vlastně docela univerzální.
1: Tak to je jaká zpráva z pohledu vědce? Dobrá, že jsme součástí západní kultury ve všem?
3: No, tak já věřím, že jsme součástí západní kultury a můžeme se na to víc zaměřit v dalším výzkumu určitě, jestli jsou nějaká česká specifika. My tady máme samozřejmě specifika v tom, jak je třeba nastaven pracovní trh. Jo? Takže třeba z hlediska žen a workoholismu u žen, tak ženy jsou v Česku v náročné pozici v tom, že máme jednu z největších zaměstnaností žen, ale zároveň jednu z nejnižších mír flexibility práce, je tady, jsou špatně dostupné zařízení pečující o děti a tak dále, takže ty ženy se dostávají do většího tlaku a je to i jedno z vysvětlení třeba pro ten berkoholismus, že vlastně mohou zažívat více nějakých negativních emocí v souvislosti s prací.
1: O velkém pracovním nasazení žen se mluvilo také v souvislosti s pandemií covidu, ale přispěl covid nějak obecně víc k workoholismu jako takovému?
3: No, jelikož jsem výzkumnice, tak musím se dívat na to, jestli jsou k tomu ty data. Určitě probíhaly výzkumy workoholismu v průběhu pandemie, ale nejsem si jistá, jestli se to sledovalo systematicky, nějak longitudinálně, že bychom mohli říct, že se to opravdu zhoršilo, zlepšilo. Jednoznačné je, že tam došlo k nějakým změnám ve vztahu k práci, třeba v tom, že ta hybridní forma práce, to, že lidi byli doma, tak zvýšilo pocit samoty lidí, pocit jako izolace, narušilo to ty vztahy na pracovišti a to zároveň víme, že to může posilovat to riziko workoholismu. Nemyslím si, že jsou na to úplně jasná konkrétní data, ale ty faktory tohoto většinou ovlivňují a zhoršují.
1: S docentkou Kateřinou Zábrockou natáčíme na Akademii věd Leonardo Plus o závislosti na práci.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Je workoholismus stejně nebezpečný jako jiné závislosti?
3: No tak všechny závislosti můžou být potenciálně nebezpečné. Samozřejmě workoholismus je zajímavý a odlišný od těch ostatních závislostí, jako je závislost třeba na počítačových hrách nebo zneužívání návykových látek, tak je samozřejmě nápadný tím, že je to závislost na činnosti, která je velice oceňovaná. Takže neřekla bych určitě, že to je spíše to závislost, která je asi méně nebezpečná než ty ostatní závislosti, ale může v některých případech mít tragické důsledky.
1: Právě, jestli to není zároveň i trochu nebezpečí, že závislost na práci nebo pracovitost, tak jak se to může jevit zvenku, je společností velmi oceňovaná.
3: No ano, určitě je to záludnost vlastně té závislosti, protože většina lidí, kteří jsou workoholici, tak si to nepřiznají, nepřiznají to druhým, ale ani si to nepřiznají sami a mohou mít právě ten argument, že přece je to naprosto v pořádku, že se pro tu práci obětují, že dělají důležitou činnost a tak dále. Takže určitě máte pravdu v tom, že to znesnadňuje to, aby si člověk uvědomil, že má nějaký problém a určitě to znesnadňuje to, aby vyhledal třeba nějakou psychologickou pomoc.
1: Pojďme se povinovat tomu, jak ten workoholismus vůbec vzniká. Co jsou ty základní zdroje, které k němu vedou? Uh-huh. Ať už ty vnější, nebo ty vnitřní.
3: Ty základní vlastně východiska nebo zdroje jsou pravděpodobně v rodině, ve výchově. A to tak, že vlastně ty lidé, kteří mají problém s workoholismem, tak často vyrůstali v rodině, kde ty rodiče byli hodně kritičtí, byli to perfekcionisti třeba, kteří měli vysoké nároky, takový ty rodiče, kteří vlastně očekávají samé jedničky automaticky. To znamená, že v takovémhle prostředí si to dítě se naučí, že jeho hodnota je závislá na výkonu a na perfektním výkonu. Já teďka mluvím o perfekcionismu, ale vlastně z dobrého důvodu, protože ten workoholismus je právě z perfekcionismu. narcismem úzce spojený a je to jeden z těch rizikových faktorů. Většina lidí, kteří jsou závislí na práci, tak jsou zároveň perfekcionisti a mají potřebu vlastně té práci dát úplné maximum. Takže ty kořeny jsou určitě ve výchově. A potom ta výchova vlastně souvisí i s tím, že jsou to často lidé, kteří třeba mají nějakou vnitřní, necítí se dostatečně sebejistě, i když to často bývá na takové neuvědomované úrovni, ten pocit nedostatečné jakoby sebedůvěry. A ta práce je vlastně prostředek, jak získat sebehodnotu, získat pocit kontroly nad životem a to je vlastně to, co toho člověka motivuje, ale ta záludnost je v tom, že většinou tyhle motivy nejsou přiznané.
1: Přesně to, na to jsem se chtěla zeptat, jestli vlastně ten únik do toho pracovního výkonu není to sebepotvrzování té hodnoty, kterou mám, nejenom před sebou samým, ale i před tím okolím, které je na mě dost přísné.
3: No ano, určitě.
1: Jo. A četla jsem dokonce, že už ve výzkumech se pracuje s tím, že existuje něco jako závislost na studiu. Je to nějaká nové zjištění? Nebo to právě v souvislosti s workoholismem napadlo vědce, že by se podívali ještě do těch nižších pater právě toho perfekcionismu a toho projevu toho perfekcionismu?
3: No máte pravdu, to je teďka jako takové nové téma poměrně, které zaujalo řadu lidí v psychologii a začalo se zkoumat v souvislosti s workoholismem a v souvislosti s tím, jak se právě rozvíjí ten výzkum v oblasti těch takzvaně behaviorálních závislostí, to znamená závislostí, které mají formu chování, což je vlastně docela nová myšlenka, protože pár desítek let zpátky byla ta představa, že závislost je vždycky na nějakých návykových látkách. Takže v téhle souvislosti se rozvíjí i výzkum závislosti na studiu a tam je právě zajímavé třeba to genderové hledisko, že v té závislosti na studiu jednoznačně převažují ženy, takže tam je to poměrně jasné. A jedno z těch vysvětlení je právě to, že ženy anebo dívky v tom dospívání nebo na základní škole, takže jsou citlivější většinou na ty sociální očekávání a mají strašně silnou potřebu, aby byly vlastně druhými oceněny, chváleny, což se na té základní škole nejsnáš vlastně dosahuje známkami výbornými, anebo samozřejmě nějakými dalšími aktivitami. Ale to, že ty ženy jsou vlastně citlivější než muži většinou na ta ocenění těch druhých, třeba i na kritiku, tak to je poměrně dobře prozkoumané a prokázané a určitě to zvyšuje riziko vlastně žen i pro ten workoholismus.
1: Je z toho nějaká cesta ven?
3: Ano, tak cesta ven je určitě formou vlastně výzkumu a různých intervencí, které existují. Už jenom to, že vlastně člověk ví, že něco jako workoholismus existuje, že zná nebo může si někde přečíst, nastudovat, jaké jsou ty znaky, to samo pomáhá.
1: To my se ještě dostaneme k tomu, jak se vymanit z workoholismu, ale já jsem teď mířila přímo na ty dívky. Jestli je to v nastavení té společnosti opravdu třeba i podobné debaty přispějí k tomu, že se něco pohne tím směrem, aby na dívky, anebo dívky sami na sebe nekladly takové nároky.
3: No určitě, já si myslím, že to je jednoznačně prospěšné, když ta debata bude probíhat a vlastně zatím ale pořád si myslím, že té diskuze na tady ta témata je poměrně málo nebo v určitých kruzích, jenom třeba v odborných, ale bylo by samozřejmě skvělé, kdyby se o workoholismu nebo o závislosti na studiu hovořilo třeba na základních školách nebo na středních školách, což si teda myslím, že se neděje a asi bude ještě dlouho trvat, než se to bude dít, ale je to téma, které vlastně patří do nějaké takové osvěty o duševním zdraví.
1: Jestli k tomu nejsme ale tlačení trošku jako společnost, i právě tím, jakým způsobem se hodnotí naše výkony na těch školách. Že když jsme oceňováni pak těmi známkami, tak ti, kteří si zase chtějí potvrzovat svoji hodnotu a chtějí ty jedničky, tak prostě musí tomu něco obětovat.
3: No, máte určitě pravdu. Tady je vlastně hrozně jako užitečné, kdyby společnost měla více ještě informací o všech těch jako negativech a záludnostech toho workoholismu nebo závislosti na studiu. Protože třeba v oblasti výzkumu nadání víme, že děti, dívky nebo chlapci, kteří mají ty výborné známky, tak vlastně potom to je něco, co v nich vytváří takové dost rizikové nastavení dospělosti, protože se můžou stát, jako nechci říct tady úplně závislí, ale mohou si zvyknout na to, že pokaždé, když něco dělají, tak za to jsou odměněni tou známkou a nějakým jasným hodnocením. A víme, že třeba lidé, kteří jsou nadaní, tak potom mají často problémy v dospělosti to nadání dále uplatňovat, protože už právě nemají takhle jednoznačnou zpětnou vazbu ve formě těch jedniček. Jo? Takže vlastně i pro ty lidi, kteří ty jedničky dostávají, tak to vlastně není úplně ideální, ideální situace.
1: Tak tím jsme ale vlastně přešli volně k těm vnějším zdrojům workoholismu. To mohou být právě tyto pobídky lákavé, které vytváří pak tu závislost na nich a další.
3: No tak určitě tam hraje velkou, to já jsem možná vlastně nedopověděla nebo nezodpověděla plně tu vaši otázku. Určitě ta naše společnost, to nastavení, které je hodně výkonově orientované, kdy vlastně jsme poměřováni neustále a kdy ten výkon je strašně jako oceňovaný. A takže ta zpráva, která se dostává k těm dětem a dospívajícím, že ta jejich hodnota je hodně závislá na tom, jestli v něčem budou excelovat nebo ne. I teď vlastně to slovo excelence třeba ve vědě se neustále opakuje. Tak to si myslím, že je určitě jeden z těch klíčových vlastně faktorů. A cesta, jak z toho ven, je určitě právě to, že se o tom bude hovořit a hlavně, že v tom budou, že o tom budou informovat rodiče a že rodiče budou s těmi dětmi hovořit o tom, jak vlastně si udržet nějaký zdravý odstup od tady toho tlaku na ten perfektní výkon. To znamená, že ta vlastně ty klíčové osoby jsou teďka ty rodiče.
1: No a když se přesunu zase do toho dospělého světa a do těch firem, tak tam k rozvoji workoholismu jsou jaké faktory ty nejčastější?
3: Tak
1: soutěžové prostředí.
3: Těch faktorů je hodně. Tak určitě vždycky tam musí dojít k souběhu faktorů na straně toho jedince a faktorů na straně té organizace. Na straně organizace je to typicky právě ta kultura, která jako taková ta kultura, která hodně tlačí na výkon a která ty lidi hodně porovnává. Víme, že třeba některé organizace dělají to, že měří výkon těch lidí a zveřejňují někdy žebříčky, s tím jsem se setkala třeba i v nějakých vědeckých institucích a to je většinou neseno dost nelibě těmi lidmi a vytváří to v nich velký stres, ale může to vést právě k tomu, že někteří lidé tomu podlehnou v tom smyslu, že začnou v té práci trávit vlastně extrémně množství času a začnou ztrácet tu kontrolu nad tím, co pro tu práci vlastně obětují. Takže určitě to ta kultura a my jsme zjistili specificky tedy na těch českých datech, že potom jako další faktor rizikový je právě chování nadřízeného, vedoucího, toho přímého, který když sám projevil nějaké workoholické tendence nebo sama, tak je tam vlastně souvislost s tím, že potom ten workoholismus je vyšší u těch lidí, kteří pracují pod ním, v jeho nebo v jejím týmu. A to samé platí o kolezích, kteří, když mají nějakou zvýšenou míru workoholismu, tak zase vidíme souvislost s tím, jak to dopadá na ty ostatní lidi. Takže tady ta cesta je, že vlastně by se měl uzdravovat nebo nějak hledat ten zdravý vztah k práci, celý ten tým a primárně ten vedoucí.
1: Paní docentko, jak je to s věkem? Jsou mladí lidé dneska víc nastavení na to si ten work-life balance, jak se říká, hlídat, že se nenechají v těch firmách dohnat právě k tomu workoholismu. Mluvili jsme teda samozřejmě o tom závislosti na studiu, takže úplně se to nevyhne mladým lidem, ale třeba v práci, když pak přijdou do práce, jsou zodpovědnější, že to vnímají už jako součást svého života, že si musí dobře nastavit to pracovní prostředí?
3: No, tak podle všeho jsou. Určitě jsou na to víc zaměření a myslím, že se v tom jako i více vzdělávají, více o tom, se o tom baví. Takže si myslím, že se snaží si ty hranice hlídat té práce a že kladou větší důraz na ten osobní život. Ale samozřejmě otázka je, jaké jsou potom ty jejich reálné možnosti, protože jedna třeba ze zajímavých věcí, co se řeší, jsou platové nerovnosti a často lidé, kteří jsou mladí, kteří vlastně nastupují na ten trh práce, tak mají menší platy, což vytváří obrovský tlak. To znamená, že ty mladí lidé, i když mohou mít tyhle ty záměry vlastně skvělé, tak z nutnosti, protože si potřebují zajistit prostě základní věci jako bydlení, tak můžou být nuceni pracovat vlastně mnohem více, takže vždycky jde o víc, souhru více faktorů. A řeší se i takové zajímavé nápady, jestli třeba by nebylo vhodné vlastně prohodit to, jak jsou lidé placeni, že většinou jsou placeni více ti lidé, kteří jsou tam déle v té práci a kteří jsou starší, a že by vlastně bylo praktické udělat to naopak, že by se více platili ti lidé, kteří jsou mladí a nově nastupují, protože to více potřebují.
1: Říká psycholožka Kateřina Zábrocká z Psychologického ústavu Akademie věd. Celý záznam debaty si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v archivu pořadu Leonardo Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas. Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalších pořadů na Plusu přeje Šárka Feniková.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus.

0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Janem Lukačevičem.
2: Každý protein, který v těle něco řídí, musí v naší DNA najít přesně jeden odstavec, který je určený jemu. Jak ho pozná? Jak to dokáže? Kateřina Balážová-Faltejsková je jednou z těch, kdo tento detektivní příběh rozplétá. Jako bioinformatička pracuje na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a vyvíjí algoritmy, které jí pomáhají pochopit, jak proteiny čtou genetický kód. Kateřino, ahoj.
3: Zdravím.
0: Žárovky.
2: Začneme hned u toho názvu oboru, bioinformatika. To zní jako takový vědecký kočkopes. Jak se dá zkombinovat biologie, tedy něco živého, s informatikou?
3: Myslím, že to vzniklo přirozeně, protože biologie měla otázky, se kterými si nedokázala sama poradit a potřebovala právě vstup nějakého informatika, který by jim s tím pomohl. A ono se pak hodí, když bioinformatik zná metody informatiky a zároveň ví, jak funguje živá příroda, jak fungují jednotlivé metody a na co se má třeba biologa zeptat.
2: Já jsem se na to ptal právě proto, protože když si představím informatika, tak to zpravidla není člověk v mé představě, který by se o živou přírodu zajímal nebo v ní, nedej bože, trávil čas. Je to tak nebo je to nějaký stereotyp?
3: Já myslím, že je to trochu stereotyp. Já znám hodně lidí, kteří tráví hodně času mezi stromy a zároveň to jsou informatici.
2: Dobře, tak k tomu se ještě dostaneme. Ale pustíme se do té tvojí práce. Já jsem se dočetl, že v lidském genomu se dá velmi zjednoduše řečeno najít asi 3 miliardy písmen. Jak si to můžeme představit na nějaké knize nebo na něčem, co máme okolo nás a možná všichni známe?
3: Když si vezmete celou trilogii Pána prstenů, tak když jsem to počítala, tak mi vyšlo, že v téhle trilogii bude zhruba 3×10^6, 3 miliony znaků. Mm-hmm. Takže si představte, že v každé buňce máte tolik znaků, kolik je v tisícovce trilogii Pána prstenů. A ve většině ještě ve dvou kopiích.
2: Tak to je pořádný příděl písmenek. Jak v tom ten protein ale teda hledá to jedno konkrétní místo, ten jeden odstaveček, tady v téhleté šílené změti písmen?
3: Složitě. Nejsme si úplně ještě jistý, jak přesně to funguje. Ono totiž v našich genomech je ta DNA zbalená na takových špulkách. DNA je vlastně jakoby nit. Při blížším pohledu ta nit má nějakou strukturu, ale je fajn si ji představit jako nit a ona je namotaná na špulkách a když si protein chce přečíst, tak musí být nejdřív ta DNA trošku odmotaná a je mu přístupná. Takže je to složitý proces, na kterém se podílí spousta těch proteinů, aby jeden mohl přečíst a zapůsobit tak, jak buňka potřebuje.
2: Ty tady zmiňuješ nit a špulku. Dá se proto hledání v lidské DNA najít nějaká další metafora, která by našim posluchačům a posluchačkám pomohla?
3: Já si to trochu představuju jako knihovnu. V knihovně třeba máte na těch regálech první písmenko autora anebo barevní kódy a zkušený knihovník ví, po jaký knižce má šáhnout. Tak jako toho zkušeného knihovníka my si můžeme představit protein, který právě zajišťuje čtení z DNA.
2: Teď je to pro mě mnohem jednodušší. V knihovně jsme asi všichni byli aspoň jednou, tak tušíme, jak tohle může probíhat. My, když jsme se spolu bavili před rozhovorem, tak si zmiňovala váš nový článek, ve kterém popisujete taky něco jako takové majáky v DNA. Nebo aspoň to byla ilustrace, kterou jsem v tom článku našel. Mm-hmm. Můžeš nám prosím povědět, o čem teda ten článek je a v jaké to fázi?
3: Začnu tím, v jaké je to fázi. Článek už prošel recenzním řízením a je přijatý k publikaci, takže čekáme, že ho každou chvíli vydají. Zatím je přístupný jenom na archivu preprintu. A my jsme zkoumali širší okolí vazebných míst, protože pomocí experimentu my dokážeme zjistit pro ten konkrétní protein, který čte tu DNA, kam se navázal. A my jsme se dívali na jazyk, jak vypadá v okolí toho vazebného místa. A v podstatě, co jsme zjistili, nebo co si myslíme, je, že v okolí toho vazebného místa se ten jazyk trochu mění. A má to pak nějaký vliv na to, jak vypadá ta struktura té doušroubovice, že je trošku otevřenější k tomu, aby se tam ten konkrétní protein mohl navázat, anebo ve spolupráci ještě s dalšími. Samozřejmě bude tam spousta dalších vlivů, který na to navazování bude mít nějaký efekt, ale tenhle ten vliv je přímo zapsaný do té DNA a přímo se dědí, což je strašně zajímavý.
2: Tak já použiju pro naše posluchače a posluchačky tu metaforu, kterou jsme měli s knihovníkem. Schválně si to díky tomu trošku líp pochopíme. Tak se omlouvám, když tak mě oprav, jestli jsem to nepochopil už na poprvé. Ale rozumím tomu tak, že teda vazebné místo je nějaká část té knihovny, kde najednou ty knížky v tom regále mají jinou barvu, takže ten knihovník ví kam zamířit?
3: Myslím, že tak se to určitě dá představit.
2: A tady ta červená barva těch knih je teda součástí té genetické informace. Je to něco dědičného.
3: Jo.
2: Já bych se ale zeptal, k čemu nám to vlastně je?
3: To bude odpověď na dlouho. Protože v naší DNA máme něco, čemu se říká geny. Ty geny kódují různé proteiny, různé nástroje. Jedna třída těch nástrojů je na čtení v té knihovně samotné, jiná třída je třeba na zpracování látek zvenku, aby jsme z nich získali energii. Akorát, že těchto genů je v našem genomu relativně málo. Jenom 3% našeho genomu jsou tyhle ty geny. A dlouho se myslelo, myslím, že do roku 2012, že zbytek toho genomu je prostě balast. Říkalo se tomu junk DNA. Ale pak se zjistilo, že to není pravda, že vlastně ten zbytek pomáhá buňce určit, kdy se jaký gen má spustit, kdy se jaký gen má přečíst.
2: Takže to je takový informační systém v té knihovně.
3: Přesně. Tohle je zatím naše představa. Třeba jako za dalších 10 let zjistíme, že je to celé úplně jinak, ale tohle je naše zatím představa, jak si myslíme, že to funguje.
2: Tak to je fascinující.
1: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
2: S Kateřinou Balážovou Faltejskovou z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy si povídáme o složitosti čtení DNA. Proč nás vlastně zajímá, jak to ten protein dělá? Jaké je použití, když pochopíme, k čemu tam vlastně dochází?
3: Těch použití je relativně hodně. Nabízí se použití v medicíně, kdy my můžeme mít v našem genetickém kódu nějakou chybu. A ta může vést k tomu, že nám nějaký buněčný proces nefunguje dobře a to může vést k tomu, že jsme nějak nemocní. A v případě, že budeme dobře znát ty jednotlivé procesy, které se v buňce dějí, tak dokážeme pak lépe navrhnout nějakou možnou léčbu. Další použití se třeba nabízí v zemědělství, kdy nějakým způsobem šlechtíme rostliny, aby měly větší výnos.
2: Ono se to asi v čase postupně objeví víc, když budeme ten mechanismus dobře chápat. Ale pojďme se vrátit k té bioinformatice. Já to vnímám tak, že to je takový trošku obor na křižovatce. Když si na tuhle křižovatku přišla, kdy jsi řekla, tak tohle je ono. Jak tě vlastně napadlo tyhle disciplíny kombinovat?
3: Upřímně mě to nenapadlo. Když jsem maturovala, tak se na Univerzitě Karlově otevíral nový obor, který právě kombinoval molekulární biologii s informatikou na matfizu a já jsem měla možnost se pobavit s Marianem Novotným, který celou tuhletu věc dal dohromady. Strašně mi zaujaly problémy, které můžou řešit a on tam nebyl žádný jeden konkrétní moment, kdy bych si řekla, tohle je ono, ale baví mě to, co dělám.
2: Chápu, člověk asi do toho postupně proniká a říká si, tyjo, tak to je asi to, co mě může bavit a u tohohle chci zůstat. Ty se teda zabýváš hromadou dat, ale tím pádem máš pořád docela blízko k té biologii. Je to tak, že musíš absolvovat i nějaké kurzy, nebo v rámci toho studia si měla hromadu studia biologie, aby si chápala i to, co se vlastně v tom oboru děje?
3: Určitě. A určitě se snažíme třeba hledat různé mezinárodní kurzy, jakým způsobem biologie pokračuje dál, o tom, jak aplikovat nejnovější metody. Mám ty kurzy moc ráda, protože se tam člověk vždycky seznámí s zajímavýma lidma, který taky řeší podobné problémy.
2: No a myslíš, že si nějaký vztah k biologii získala tím, že si trávila hodně času v přírodě? Že přece jenom nešlo úplně utéct jenom k těm počítačům?
3: Ale jo, já jsem si teď vzpomněla na svoji maminku, která, když jsem nastoupila na tu bioinformatiku, tak zkoušela, jaký rostliny poznám a já jich nepoznala moc, tak se mi strašně smála, že rozhodně poznat, že je to bioinformatika.
2: A zlepšila ses?
3: Ne, takže nezlepšila.
2: Naštěstí máš tam i tu informatickou část, kde můžeš zazářit a excelovat. Jaké to bylo hledat si místo na těch pracovištích, která jsou spíš biologická nebo chemická, nebo naopak spíš zaměřená na informatiku?
3: Na jednu stranu strašně obohacující, protože lidi, kteří třeba dělají biologii, tak přemýšlí úplně jinak než informatici. Biologové většinou mají přístup, že vidí jeden příklad a konstruují myšlenku ze spoda nahoru. Na druhou stranu informatici to berou zase opačným směrem zhora dolů, že vidí velikou populaci nějakých příkladů, kterou si pak rozdělují na nějaký podproblémy. Takže tohle je strašně zajímavý. Občas nikdo neví, co od nás může čekat.
2: No na odlehčenou, jak vypadají porady, kde jsou tyhle dvě skupiny lidí?
3: Ono to není tak moc vidět. Oni se většinou ty lidi chtějí domluvit, pokud už jsou v jedné místnosti.
2: To je důležitý. Mě by ale zajímaly taky ty momenty, kdy se možná naopak nedaří. Kdy něco nefunguje, tak jak si to představuješ. Jak se s takovými záseky nebo s takovými momenty ty osobně vyrovnáváš?
3: V tu danou chvíli mám na stole plyšovou kočku a obejmu svoji plyšovou kočku. Obecně ve vědě, když pracujete, tak dost často nevidíte výsledky svojí práce. Já si to řeším tak, že vyrábím věci, že třeba peču nebo šiju nebo dělám nějakou činnost, kdy na konci je hotový výrobek, který si můžu vzít do ruky a je to takový důkaz, že to vlastně není zbytečný.
2: Někdy se ty věci dají i dodělat a
3: no,
2: je
3: ano.
2: U nich vidět výsledek.
3: Ano.
2: No a máš taky nějaký recept na okamžiky, kdy naopak chceš tu vědu odložit a vůbec nemyslet na výsledky a na nějaký proces?
3: Třeba jezdíme se skautským oddílem do přírody nebo se jdu jenom tak projít.
2: Dá se nějak vycházet z těch skautských zkušeností a kde skautuješ a co ti třeba skaut dal pro tu vědeckou kariéru?
3: Skautuju ve středisku na Žižkově, středisko Arcus. A co mi scout dal do nějakého vědeckého života? Myslím si, že hodně třeba zodpovědnost, protože mě v mojí práci, a myslím, že žádného vědce v žádné vědecké práci prostě nikdo neskontroluje. Nikdo si to po mně nepřečte a neřekne, tady máš chybu. Takže já musím tuhle práci, tuhle kontrolu sama po sobě dělat sama. A musím ji dělat poměrně upřímně a musím pak s těma výsledkama nějakým způsobem pracovat dál. Myslím si, že scout má takový dobrý nastavení k tomu se tohle naučit. Krom toho, skrz scouty jsem se setkala se spoustou moc hodných a moc chytrých lidí. Mezi vědcema je hodně scoutů. Já mám třeba na notebooku nálepku skautskou, takže na jedné české konferenci si takhle té nálepky všimli lidi, tak jsem se seznamovala. A krom toho určitý sebepoznání, sebejistotu v tom, co zvládnu a že zvládnu trochu víc, než si myslím sama o sobě.
2: No a máš nějaké oblíbené knihy, které ráda čteš nebo ke kterým se třeba i vracíš?
3: Určitě mám. Jak jsem říkala, mám moc ráda Pána prstenů.
2: Děláš si statistiku, kolikrát ho četla?
3: Nedělám. Krom Pána prstenů, tak si moc ráda přečtu knížky od Čapka.
2: Máš nějakou konkrétní oblíbenou? Já jsem nedávno dočetl znova Válku smloky a hrozně mě překvapilo, jak je to pořád hodně relevantní.
3: Já mám ráda Továrnu na absolutno. Mimo jiný proto, že část děje se

0: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: S Kateřinou Balážovou Faltejskovou si povídáme o čtení DNA a taky o způsobech, jak to přibližovat lidem. A hned k tomu mám jednu takovou otázku. Máš nějaký oblíbený způsob, jak lidem přibližovat, co je DNA nebo co je gen? Nějakou metaforu, která ti běžně funguje, když vynechám tu naši knihovnickou?
2: Třeba loni na veletrhu vědy jsem lidem přibližovala DNA jako kuchařku. Ale takovou kuchařku pro každý případ. Že tam jsou návody na nástroje, které potřebujete, když jste v kuchyni, ale taky návody na nástroje, které potřebujete, když jste v autodílně anebo někde venku na kopci. Proto je ta DNA tak veliká, protože musí obsáhnout návody na všechny tyhle ty nástroje. Plus musí k tomu mít informaci o tom, kdy se jaký nástroj hodí využít.
1: Tak to je dobrá metafora, protože najednou dává mnohem větší smysl, že tam je toho tolik a jsou to ty hrozné hromady znaků. Možná, že i takovéhle metafory používáš, když máš přednášky, například pro středoškoláky. Já jsem se taky dozvěděl, že jsi nedávno jednu takovou měla. Jak jsi je přesvědčovala, že bioinformatika je cool?
2: Já myslím, že byli trošku už přesvědčení sami, protože to bylo IT gymnázium. A popisovala jsem jim právě, jak funguje ta DNA. Ukazovala jsem jim třeba veřejně přístupné databáze genomových dat, kdy si kdokoliv, kdo má přístup k internetu, může stáhnout genom třeba klíštěte, anebo člověka, anebo rybiček.
1: A pak si ho může číst, nebo s ním nějak
2: může
1: pracovat?
2: Můžeš si ho číst, je to prostě textový soubor. Takže tam fakt vidíte to ACTG, ACTG.
1: Tak to by mě vůbec nenapadlo, že jde takhle najít někde na internetu, ale prozradíš nám, jaká je tvoje statistika, kolik jsi jich zlákala ke studiu bioinformatiky?
2: To se ještě uvidí, ale potom po přednášce jsme se asi s 4 nebo 5 studenty bavili, že by se jim to možná líbilo, tak uvidíme.
1: Tak budeme držet palce.
0: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
1: Kateřino, káva nebo čaj?
2: Čaj.
1: Gauč nebo sport?
2: Asi sport.
1: Raději trávíš čas ve městě nebo v přírodě?
2: Městský park je úplně ideální.
1: Máš raději biologii nebo informatiku?
2: Těžká otázka.
1: Já jsem si říkal, že když dáš bioinformatiku, tak to bude dost složité pro tebe. Pojďme to rozčísnout.
2: Já myslím, že je to 50 na 50, možná jako 49 pro biologii a 51 pro informatiku.
1: Odpočíváš raději u knihy nebo filmu?
2: U filmu.
1: A pracuješ spíš večer jako noční sova nebo si ranní ptáče?
2: Já jsem noční sova.
1: Tak to patříš do dlouhé řady nočních sov, které už jsme tady ve vysílání měli. Vlastně si ani nevybavím, jestli jsme tady měli nějaké ranní ptáče. Ty jsi taky zároveň docela čerstvě v nové výzkumné skupině. Mě by zajímalo, jestli jsi tam taky všichni noční sovy.
2: Já myslím, že ne. Pracuju na první lékařské teďka a že jak tam je relativně hodně lékařů, tak oni jsou spíš ranní ptáčata.
1: A čemu se tam věnujete? Vy zkoumáte údajně i českou populaci. Mohla by si nám to popsat?
2: Ve skupině laboratoři onkogenetiky pod vedením profesora Kleibla zkoumáme dědičné rakoviny. A pomocí panelu, který se jmenuje Čekanka, tak máme standardizovanou baterii genů, která se testuje tady v Praze, ale stejně tak třeba v Brně anebo v Plzni. Společně s pracovišti z těchto míst se pak lékaři a biologové dohadují, jaké varianty, které v tom genomu vidíme, tak jsou ty patogenní, to znamená ty, které jakoby můžou za tu nemoc, anebo které jsou běžnou součástí naší variability a třeba můžou za to, že někdo má tmavé vlasy nebo někdo trošku světlé vlasy, neškodná variabilita.
1: A to děláte právě tím, že teda čtete tu DNA a v ní zase hledáte nějaké konkrétní knihy. Dá se to tak říct?
2: Čteme DNA, díváme se na konkrétní kapitoly a hledáme, jestli třeba v té kapitole není nějaký překlep, který by neměnil vyznění celý té kapitoly.
1: Super, tak to najednou mnohem víc dává

0: dává smysl. Máš nějaké výzkumné téma nebo něco, co tě čeká, čemu bys tam chtěla přijít na kloub?
1: Spíš než to výzkumný téma, my máme spoustu nazbíraných dat. My nevíme, co v těch datech je. A já jsem strašně zvědavá, k čemu dospějeme a jakým způsobem, protože je to vlastně i diagnostické pracoviště, jakým způsobem tohleto dokážeme dostat zpátky do té diagnostiky a dostat přímo k těm pacientům.
0: Tak to zní, že máte před sebou roky a roky práce. Protože tím vším se probrat, to asi nebude úplně jednoduché. Kde ty vidíš v tom případě bioinformatiku jako obor za 10 let? Dají se tam pozorovat třeba nějaké trendy nebo změny v souvislosti s tím, jak se tady rozšiřuje AI?
1: Určitě. Třeba to, o čem jsem mluvila na začátku, že jsme si mysleli, že velká část naší DNA je prostě balast a nemá žádnou informaci, tak to bylo před kolika, 12 lety? Tam ty změny v našem chápání, myslím si, že jich nebude málo. AI a umělý inteligence a hluboký učení a strojový učení nám strašně moc pomáhají. Ona vlastně z bioinformatiky byla před 2 lety 2024 i Nobelova cena.
0: Tak to se máme na co těšit. První bioinformatická Nobelovka do České republiky, nezamíří
1: to
0: třeba?
1: To asi ne. To asi ne.
0: No ale tak na závěr, kde vidíš sama sebe za těch 10 let?
1: Já vlastně nevím a jsem strašně ráda, že nevím. Protože to bude tak variabilní a vlastně nikdo neví, jakým směrem to půjde. A my jsme vlastně v čase nějaký první racionalizace, první tvorbě prvního systému toho oboru.
0: Tak to je docela velké dobrodružství dělat něco takhle úplně poprvé. Popřejeme ti hodně štěstí. Moc krát děkujeme, že jsi za námi dorazila. Povídali jsme si s Kateřinou Balážovou Faltejskovou z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Mé jméno je Jan Lukačevič. Loučím se s vámi u tohoto dílu Žárovek a příště zase s Pavlou Hubálkovou. Ahoj.
1: Naschledanou.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
3: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
5: Na Rádio Praha.
4: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
5: Ve vašem mobilu.